budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

napraví, ať se na ducel zvýší Pinejmont dár. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na ducel zvýší Pinejmont dár. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo, jo, jo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen 2, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly 2 knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo. No. Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené. Aha. Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Že ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako no. Jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblíkne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně. Takže
1: teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila trošku vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme.

0: Mícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petrželku hezky na droboučko. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přezelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte zapravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať se užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Na jednu polivku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst právě u jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita.
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Ty je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistí, ty okraje častým ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo života.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek? Nebo?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat i nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantova se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Váky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlejn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělalo jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrna, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. Tak. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak, tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamů, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhé světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablomovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlyn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitý, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopní začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD, což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po 2 letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: autem popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom nesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedená elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská Krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Vlastně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami. Když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Toméerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Umgeld Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Toméerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama. Že je někde tým v Toméerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Ma.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Toméerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit, tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý. Mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta lidí vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvíli hovořili s paní primářkou Křemenovou z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života, na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc, dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví, někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení

0: rozhovor a přeji vám vše dobré.
1: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
1: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
2: Já vám taky děkuju za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Lidé by si je měli zkontrolovat před cestou do zahraničí. Z chátrajícího objektu vzniká v Orlové moderní centrum sociálních služeb. Děti ze Slezské Ostravy se budou vzdělávat v nové jurtě. Odpoledne čekejte bouřky a teploty do 28 stupňů. Je neděle 19. července. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. Více než 320 000 Čechů do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat 10 000 řidičů. Platnost dokladu by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chtějí řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
0: Orlová buduje novou noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova. Vznikají přestavbou bývalého objektu náhradního bydlení v ulici Klášterní. Nové sociální služby by měly začít fungovat od začátku příštího roku.
3: Rekonstrukce za 22 milionů korun přinese noclehárnu, denní centrum i modernizaci náhradních bytů v prvním patře. Součástí úprav bude nové schodiště a také bezbariérové úpravy budovy. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
4: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vzniky nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda

0: a spolu s náma důležitá.
1: Ve Vendrýnském parku dnes budou dřevorubci soutěžit o titul nejlepšího v regionu. Závodníci předvedou odvětvování, kácení na přesnost nebo třeba vyřezávání soch ze dřeva. Pro návštěvníky je nachystaný doprovodný program. Kromě výstavy lesnické i zahradní techniky nebo soutěží pro děti budou moct zájemci závodit v sekání sekirou nebo zatloukání hřebíků. Počasí. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno, odpoledne máme čekat od západu přibývání oblačnosti, déšť a bouřky, ojediněle i silné. Později odpoledne ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 17 až 21 stupeň Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Starém městě na Frýdecko-Místecku je kvůli požáru domu neprůjezdná část Jamnické ulice. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích bez hlášených nehod a plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hezké ráno, 4 minuty po 5. hodině ranní posloucháte Český rozhlas Ostrava. 19. července, takové je aktuální datum. V moravskoslezském metropoli včera skončil festival Colors of Ostrava. Podíváme se na jeho dozvuky a kromě toho mrkneme také na dnešní kalendárium, které se pojí právě s datem 19. července. No a hned potom zamíříme do Jeseníku. Tam se uskutečnilo mezinárodní cvičení horských záchranářů, což všechno vlastně zahrnuje a jak probíhalo, tak i to uslyšíte v našem vysílání. Chybět nebude podrobná předpověď počasí a samozřejmě také písničky, které nestárnou. Mezi nimi třeba Elán, Činasky nebo na úvod Lucie Bílá. Mějte krásné ráno.

0: Za chvíli nás čeká kapela Činasky, nicméně my se teď podíváme na kalendárium, které se vztahuje k datu 19. července.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
3: I think we made a history today.
2: Karolína Muchová jen půlku.
3: Linda, my ex-friend.
2: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
5: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
2: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku musely některé letecké společnosti zastavit lety, mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví, od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách, v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
6: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
2: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.
7: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Máme tady neděli, spousta z vás určitě zvažuje nějaký ten výlet nebo venkovní aktivitu, takže jaké nás čeká počasí, dopodrobna se to dozvíme přibližně za 20 minut. Teď jenom zkráceně, zpočátku bude slunečno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a nad naše území postoupí postupně pásmo bouřek. Ojediněle budou i silné a čekají nás i deště. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a večer potom ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude 17 až 21.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zástavu simulovaného masivního krvácení nebo třeba fiktivní porod v terénu. To všechno si vyzkoušeli účastníci mezinárodního cvičení horských záchranářů v Jeseníkách. Společně s nimi ho absolvovali i policisté a hasiči. No a byla u toho i Sabina Millerová.
1: Policisté v tuto chvíli jsou v červené zóně, jak u nás říkáme, v tom nejnebezpečnějším prostředí.
2: Touto simulovanou ukázkou ozbrojeného útoku začal první den cvičení. Policisté v rámci něj představovali záchranářům postupy při taktické první pomoci, vysvětluje instruktor služební přípravy Stanislav Možný.
3: Postupujeme podle systému MARCH, MKO znamená masivní krvácení, Ačko je airways, jestli jsou volné dýchací cesty, RKO je respiration, řešíme, jestli zraněná osoba dýchá, Cčko je circulation, to znamená krevní oběh, a Hčko, poslední písmeno, je tepelný komfort.
2: Cvičení je totiž leto zaměřené na takzvané první zasahující, popisuje člen horské služby Jan Macek.
4: Přínos má nás zafixovaný, že prostě lezeme po skalách, ale ve skutečnosti většina té práce, co děláme, je ošetřování lidí. A vlastně tady celá ta myšlenka tady toho workshopu je o first responders, to znamená, jakým způsobem zahájit vlastně ty neodkladné akutní úkony dříve, než dojede sanitka.
2: Tyto úkony si záchranáři společně s policisty procvičovali na 5 stanovištích. Kromě zástavy masivního krvácení si vyzkoušeli také simulovaný porod v horském terénu.
5: No pojď, jo, kdy to dítě máme tímhle způsobem, takže ono se nám té hlavy otáčí a teď prořezává tou hlavičkou ven. A v podstatě, když je ta hlavička ven, tak se nám takhle stočí.
2: Další ze stanovišť bylo zaměřené na postupy při mimořádných událostech.
6: A v rámci těch tras by si měl stanovit i nějaký setkávací bod, a jedno, jestli je to záchranka, nebo je to nějaké evakuační.
7: Je to křižovatka.
6: Výborný, perfektní. A to je důležité zmínit, tak křižovatka.
8: Setkávací bod, křižovatka,
6: nějak před obcí. Jasný. Před obcí, křižovatka, tam bude setkávací bod s ostatními zložkami zase.
2: Do letošního ročníku se zapojilo zhruba 70 účastníků z Česka, Polska i Slovenska, říká náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
9: My to máme zaměřený hlavně na to, abychom si i nazdíleli ty zkušenosti, jak z jednotlivých pohoří, tak i aby nám řekli ty svoje zkušenosti s tou aktuální tématikou kolegové z těch okolních států nebo jiných složek integrovaného záchranného systému.
2: Důležitost sdílení zkušeností mezi jednotlivými složkami potvrzuje i Možný.
3: Potkáváme se například při pátracích akcích, kdy policie spolupracuje s horskou službou, tak vzájemně víme, co od sebe čekat a co kdo umíme a neumíme.
2: Z Koutů nad Desnou Sabina Millerová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by dnes měly zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. V Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů, to je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Nejvíce jich bylo v Praze, následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, nejnižší počet bankrotů eviduje kraj Vysočina. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu, například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Rožnov pod Radhoštěm chce zlepšit třídění odpadu. U odpadových hnízd proto přidává informační tabule s grafikou, která lidem poradí, co patří do jednotlivých kontejnerů. Nové cedule už jsou podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse na 30 z celkem 90 míst. V Kopřivnici pokračuje cyklus letních koncertů v parku. Dnes vystoupí místní hudební skupina Bídáci. Zahraje od 17 hodin u Ringhoferovy vily známé táborákové písně, některé i v netradiční úpravě. Česká klasika k ohni bude znít i příští týden, kdy série kopřivnických letních koncertů skončí. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, déšť a bouřky ojediněle i silné. Později ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve starém městě na Frýdecku-Místecku je kvůli požáru domu neprůjezdná část Jamnické ulice. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích bez hlášených nehod a plynulý. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

všechno dobře dopadlo. Ostrava má za sebou další ročník festivalu Colors of Ostrava. Podle odhadu ho navštívilo přibližně 40 tisíc návštěvníků v pátek a bojovali organizátoři s bouřkami, které trošičku ovlivnily program, ať už šlo o přesuny některých koncertů nebo rovnou jejich zrušení. Nakonec ale v rámci toho dne vše na hlavní scéně zachránil Moby. No a včerejší závěrečný den, tak ten už byl opět velkolepý. Hlavně závěrečný odpolední a večerní program, kdy se na dvou hlavních scénách postupně vystřídali slovenští IMT Smile, zpěvačka Lord, skupina Malata nebo závěrečný headliner Teddy Swim. Takže dá se říct, že Ostrava má za sebou takovéto hlavní festivalové okno, ať už jde o Beats for Love anebo Colors of Ostrava, vše se vydařilo, organizačně to bylo perfektní, takže vzhůru k dalším prázdninovým dním máme teprve 19. července, takže před námi větší polovina prázdnin. No a také podrobná předpověď počasí, na tu se můžete těšit už za pár okamžiků přímo z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: počasí.
1: O počasí si budeme povídat s Evou Richterikovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Evi, dneska to tady trošku svítí víc to sluníčko než včera, takže jak to bude vypadat, respektive jak to vypadá teď v kraji Moravskoslezském?
2: Většinou to sluníčko uvidíme, máme často polojasno, jen ojediněle je zvětšená oblačnost. Teploty se pohybují mezi 16 až 12 stupni Celsia, podobně tak i na horách, a fouká pouze slabý vítr, většinou jižních směrů, do 4 metrů za sekundu.
1: Během toho dnešního dne to bude vypadat jak?
2: Dopoledne bude podobné těm ranním hodinám, většinou očekáváme polojasno, jen výjimečně se může objevit přeháňka. V odpoledních hodinách od západu bude přibývat oblačnosti, postupně nad naše území od západu postoupí pásmo přeháněk a bouřek, ojediněle i silných, zejména z nárazy větru i kolem 70 km v hodině. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer očekáváme od západu také ubývání oblačnosti. Teploty dnes ještě vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia, na horách na 17 až 21 stupňů. No a vítr pované zpočátku slabý, postupně se bude měnit na mírný západní, severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách může tedy přechodně zesílit a večer za srážkama opět zeslábne.
1: Zítra start pracovního týdne, alespoň pro některé, takže jsme zvědaví, co nás tam čeká.
2: Už bude chladněji, noc očekáváme už bez srážek, jasno, polojasno, teploty klesnou na 12 až 8 stupňů Celsia, v údolích se mohou pohybovat i kolem 6 stupňů a vítr povane slabý západního, západní do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude většinou slunečno, jasno nebo polojasno, jen přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Teploty budou mezi 18 až 22 stupňů Celsia, takže už poměrně citelné ochlazení, na horách mezi 10 až 14 a povane slabý jihozápadní vítr během dne se stočí na mírný západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a večer opět zeslábne.
1: Evi, děkujeme za informace, přejeme krásnou neděli, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Arboretum Nový dvůr na Opavsku dnes nabízí možnost seznámit se blíže s historií zdejšího zámku. Komentovaná prohlídka tam začíná v 15 hodin. Fauna park ve Frýdku Místku pak láká na setkání s papoušky. Přednáška o jejich chovu i možnost prohlédnout a pohladit si pestré opeřence začíná v 16 hodin. V Opavě si dnes můžete prohlédnout gotický skvost švédskou kapli. Otevřená je mezi 9 a 18 hodinou. A nebo holdujete-li dechovce, vydejte se na 10 hodinu na Dolní náměstí. Zahraje tam kapela Hlučíňanka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Případnou kandidaturu na prezidenta oznámí Petr Pavel v příštím roce. Řekl to během exkluzivního rozhovoru v Ostravě. Do listopadu dokončí Vrbno pod Pradědem opravu hrobu rodu Gromanů. Slunečné dopoledne vystřídají odpolední bouřky. Teploty vystoupí na 28 stupňů. Dnes je sobota 19. července. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. Podvodníci se znovu vydávají za pojišťovnu VZP. Prostřednictvím odkazu vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodné stránky sice vypadají jako web VZP, adresa odkazu se ale od toho oficiálního liší. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste nikam nezadávali svoje osobní ani bankovní údaje. Pokud už to uděláte, co nejdříve kontaktujte policii a svou banku. Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta v příštím roce. Řekl to v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas 1 radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Podle Pavla je v tuhle chvíli na finální rozhodnutí ještě brzo.
5: Vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
3: Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říká například premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a někteří další představitelé vládní koalice. Silnice Božkova v centru Českého Těšína má nový asfalt. Hotová je i betonová dlažba na chodnicích. Město od letošního března opravuje dvě ulice nedaleko náměstí. Dopravní omezení by měly trvat do konce srpna, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
6: Na Štefánikově ulici se v těchto dnech pracuje na odvodnění. Dělníci zde realizují drenážní žebra a uliční vpusti je včetně nových přípojek. Zároveň probíhá pokládka podkladní vrstvy ze štěrkodrti.
3: Vrbno pod Pradědem opraví hrob rodiny Gromanů. Město do obnovy památky investuje zhruba 150 tisíc korun. Více než 100 tisíc korun získá z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Práce skončí letos v listopadu. Zahrnou renovaci pamětní desky, obložení betonového rámu, vyčištění hrobu a úpravu okolí dekorativním štěrkem. Rodina Gromanů patřila mezi významné německé průmyslníky v regionu.
4: Sport.
3: Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii

0: 4. Albion v Miami vedl po půli už 4-0. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jediné trefy, ale Angličané už si vítězství vzít nenechali. Dnes večer se rozhodne o vítězi celého šampionátu. Od 21 hodin českého času se utkají Španělsko a Argentina.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji bude zpočátku slunečno, odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti a nad naše území postoupí pásmo bouřek, ojediněle i silných a deště. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28, na horách kolem 19 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr se bude měnit na mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve starém městě na Frýdecku Místecku je kvůli požáru domu neprůjezdná část Jamnické ulice. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích bez hlášených nehod a plynulý. Bezpečné řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Písniček, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, za chviličku Václav Neckář a nebo třeba kapela Boniem. My se podíváme také na pravidelnou ranní rozcvičku, tu si můžeme dát přibližně za nějakých 7-10 minut, takže vydržte, buďte s námi, pokud si chcete zacvičit. Podíváme se a ohlédneme se také za Colors of Ostrava, budeme tady mít souhrnou reportáž, takže pokud vám to nevyšlo a nebyli jste letos, tak alespoň takto se tam můžete zpětně vrátit a podívat. No a chybět nebude reportáž tentokrát ani z Kravař, protože na zámku v Kravařích prosklili otvor do někdejší barokní ledničky, aby do ní mohli nahlédnout lidé návštěvníci. Pochází nejspíše ze 17. nebo 18. století a jde v podstatě o malinkou suterénní místnost, kterou chladila voda odtékající z ledovny. Podrobnosti v našem vysílání, buďte s námi a mějte krásnou neděli.

0: na Lidské.
1: 6 hodin 12 minut, Český rozhlas Ostrava, posloucháte. Já jsem vám slíbila rozcvičku a je tady právě teď.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat ručník. Cvičíme na zemi. Položíme se na záda. Paže kolmo do stropu drží napnutý ručník. Obě nohy do stropu, mírně pokrčená kolena, brada přitažená na hruď. S výdechem položíme pravou nohu patou na zem. Opět s výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Pokud bychom to porovnávali se včerejším dnem, tak ten začátek dnešního nedělního počasí bude určitě příznivější. Ovšem uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zpočátku bude slunečno, ale od západu nám začne přibývat oblačnost a nad naše území postoupí postupně pásmo bouřek, ojediněle i silných. A také deště. Později odpoledne pak očekáváme ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Denní maxima 24 až 28, na horách 17 až 21 stupňů.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Nejsilnější ročník za několik let, tak hodnotí pořadatelé 23. ročník festivalu Colors of Ostrava areál Dolních Vítkovic. Čtyřikrát po sobě zaplnili 10 000 lidí, aby si užili koncert hvězd, jako je Moby, LP, Teddy Swims nebo 21 Pilots.
1: One Pilots jednoznačně přilákali nejvíce skalních fanoušků. Ti vzali areál útokem už při otevření a hlídali si místa pod pódiem.
2: One Pilots, ty byly opravdu parádní, nádherný koncert. Ve čtvrtek LP byla skvělá.
1: Říká Vojta, který přijel z Guštěhradu. Dlouho bude Ostrava vzpomínat i na Mobyho. Poslední dva festivalové dny poznamenalo počasí. V pátek museli pořadatelé kvůli silnému dešti a hrozící bouřce zrušit třeba vystoupení Malkita Singha a některé koncerty posunout. Ale ani voda nebránila promáčeným fanouškům užít si koncert trumpetisty Ibrahima Maloufa. Počasí se neumoudřilo ani poslední festivalový den, kdy se Ostravou prohnala krátká bouřka i s kroupami. Umělecký ředitel Filip Košťálek si ale i přes některé komplikace letošní ročník pochvaluje.
3: Samotné vystoupení byly naprosto nepřekonatelné a nejenom na hlavní scéně, ale na všech scénách, což jsou Colors.
1: Číslo
3: neříkáme. Oproti nějaké blízké minulosti to byl rozhodně rekordní ročník.
1: Osvědčily se podle něj i změny v areálu, jako přesunutí fora Melting Pot do oblasti dolu Hlubina.
3: Melting Pot byl stále naplněný, věřím, že to návštěvníkům umožnilo vidět opravdu více přednášek za kratší čas. No a Steel Stage, obrovský posun v návštěvnosti, písničkáři uhranuli návštěvníky Colors a taky bych vypíchl naši druhou největší stage, protože i tam jsme udělali nějaké úpravy a ta scéna byla vlastně stále plná.
1: Jméno na příští rok zatím Filip Košťálek neprozradil.
3: Ale už teď jednáme a už něco máme předtvrzené.
1: Uzavírá umělecký ředitel festivalu a zároveň vyvrací spekulace o tom, že by se měl festival v budoucnu stěhovat z Ostravy. Z Colors of Ostrava František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: 47 zraněných si vyžádala sobotní srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo těžká nebo středně těžká zranění. Oba řidiči měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. Podle mluvčí jihomoravské policie Petry Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší. Vláda v pondělí projedná změny v navyšování důchodů. Návrh například počítá s opětovným zvýšením penze pracujícím seniorům. Neobsahuje ale zastropování důchodového věku na 65 letech ani návrat k vyšší valorizaci. Opozice kritizuje hlavně plošné přidávání všem seniorům. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Orlová buduje novou noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova. Vznikají přestavbou bývalého objektu náhradního bydlení v ulici Klášterní. Nové sociální služby by měly začít fungovat od začátku příštího roku. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z fondu životního prostředí. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, déšť a bouřky. Ojediněle i silné. Později ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě se opravuje ulice Mostní a kvůli stavebním pracím jsou tam zúžené jízdní pruhy. Dejte tam pozor. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod a plynulý. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava, 6 hodin 38 minut, takový je aktuální čas. Slíbila jsem, že se v dnešním putování podíváme po Moravskoslezském kraji a tentokrát míříme do obce Kravaře, protože právě tady odhalili něco, co odhaleno nebylo a už je. Jak fungovala barokní lednička, to můžete zjistit právě v Kravařích na Opavsku. A nemusíte kvůli tomu chodit ani dovnitř zámku. Barokní lednička je vidět zvenčí, a to napravo od vstupu. Objevili ji náhodou při sondách nutných k sanaci zdiva, když narazili na dutý prostor. Město už takzvanou průtokovou lednici upravilo tak, že se do ní dá nahlédnout a chystá i informační ceduly.
1: My jsme se teď s Silvií Řipkovou, vedoucí oddělení kultury města Kravaře, přesunuli k někdejší barokní lednici?
2: Ano, barokní lednici. Pochopitelně to zřejmě nevypadalo takto. Byla tady asi dvířka, takže oni tady naváželi třeba pivo, víno, maso tady nebývalo, spíš takové nápoje. A původně to bylo tak, že tam byla ta dvířka zevnitř, kdy si prostě povytahovali, co potřebovali. A chlazení bylo zajištěno tím, že v jedné části zámku v přízemí se navozily jako ledy, které postupně, když vlastně táli, tak to šlo takovýma kanálkama a tady to protékalo. Takže pořád byl tady chlad. Zajišťovala vlastně ta studená voda, nebo ledová voda, zajišťovala chlad v té lednici. No, my jsme to zjistili, když jsme tady nějaké sondy, tak se zjistilo, že tady nějaké místo, které jako
1: volný
2: nikde...
1: prostor.
2: Ano, přesně, nějaký volný prostor. Netušili jsme teda co. Už se dělají samozřejmě legraci, že je tady někdo zazděný a tak dále. No, ale potom jsme to řešili vlastně s různými historiky a přišli na to, že to tady opravdu takhle fungovalo. No a my jsme se snažili to jenom jako otevřít, ne teda zajistit kompletní technologii a zprovoznit to, ale takovou ukázku.
1: Tady jde vidět přes prosklené sklo, jak to, ano, asi uvnitř vypadalo.
2: Ano, přesně tak. Nicméně ještě plánujeme takovou malinkou jako ukázku, jako co se tam tehdy asi chladilo a pak takové jako povídání o té technologii. A když tady někdo přijde, ať si to přečte, možná to bude spíš pro chlapy takové povídání, jak to fungovalo, ta technologie, na jakém principu. Je to takové ojedinělé, za to jsme rádi a ještě to musíme dotáhnout teda do zdárného konce.
1: Jak říká Silvie Hříbková, Kravař, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Zatímco včera touto dobou byla na Lysé hoře mlha a všechno působilo tak nějak zimně nebo podzimně, tak dneska je to mnohem lepší. Viditelnost je relativně dobrá, i když oblačnost nějaká je, tak na vrcholu to nevypadá jako z pohádky o rybníčku Brčálníku. Nahoře máme nějakých 13 stupňů, no a dneska to bude za začátku spíše slunečné. Odpoledne ale od západu bude přibývat oblačnost a nad naše území postoupí pásmo bouřek, ojediněle i silných a také deště. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a večer potom ubývání oblačnosti. Zítra by mělo být chladněji, stejně tak jako v noci, nicméně obloha by měla být jasná.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Přeber si to sama.
1: Provedeme, přebereme a také se podíváme na nějaké pozvánky na dnešní den v rámci vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Do Kružberka na Opavsku se dnes můžete vydat na Playskiádu. Zábavný program pro rodiny s dětmi, rekreační pejskaře i diváky začíná o 9:30 dopoledne na místním hřišti. Hned dvě vesnice na Hlučínsku dnes lákají návštěvníky na zvěřinové hody. Vydat se na ně můžete do Chlebičova a do Bělé. Začátek je zhodný 11 hodin dopoledne. A konečně v Ostravě dnes začíná Pimperléto, oblíbený letní festival v režii divadla Loutek. Nabídne třeba o 14:30 odpoledne jarmark loutkařských nápadů. Nebo v 18 hodin představení pro nejmenší diváky Nakreslili mi člověka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Předseda sněmovny míří do Číny s cílem posílit cestovní ruch. Ostravští policisté vyjíždějí každý čtvrtek za dětmi do městského parku. Slunečné dopoledne vystřídají odpolední bouřky, teploty vystoupí na 28 stupňů. Dobré nedělní ráno s datem 19. července vám přeje František Tichý. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Gujanová.
2: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
0: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Přilákat více čínských občanů do Česka je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odlétá i se zástupci zhruba 40 českých firem. Šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS, který naopak v červnu navštívil Tchaj-wan, čeká, s jakými výsledky se vrátí.
3: Jsem vlastně rád, že tím, že pan předseda Okamura poletí letadlem vládní letky do Číny, tak vláda tím dává najevo, že parlamentní diplomacie je normální součástí zahraniční politiky, což trochu vypadalo, když jsem já byl na návštěvě Tchaj-wanu, že tak bráno není.
0: Předsedovi senátu vláda letadlo neschválila, letěl tedy linkou. Podle něj kvůli tomu nebylo možné vzít sebou celou podnikatelskou delegaci, jak bylo původně v plánu. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, vyplývá to z dat zprávy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. V sadu Jošky Jaburkové v ostravských Vítkovicích se každý týden koná akce pro děti nazvaná Hrajeme si bez rozdílů. Strážníci a asistenti prevence kriminality tam vždy ve čtvrtek během července nabízejí ukázky výstroje, pohybové aktivity i třeba lukostřelbu. Letos se akce koná už po sedmé, říká mluvčí ostravské městské policie Helena Badorová.
4: Mladší děti vždycky bývají nadšené z ústroje, z uniformy strážníka. Starší děti mají rády pohybové aktivity a myslím si, že spojení pohybové aktivity strážníků, asistentů prevence kriminality je naprosto skvělé. Myslím si, že děti získávají opravdu vztah, důvěru vůči uniformě.
1: Sport. Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji bude zpočátku slunečno, odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti a nad naše území postoupí pásmo bouřek, ojediněle i silných a deště. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a večer upívání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28, na horách 17 až 21 stupeň. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr se bude mít.

0: změnit na mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Písniček, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za chviličku třeba Eurythmics a nebo Petr Novák. Kromě Františka Tichého ve zprávách vás a zdraví a krásnou neděli přeje také Pavla Raňková. No a už za chvíli uslyšíte o jedné krvavé pověsti, která se váže k zámku v Bílovci, i o obraze, díky kterému tam přestalo strašit. Nejprve ale tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme například na kvalitní kávu.

0: Kvalitní káva, tak to je problematika, já bych řekla, hodně široká a také na ní hodně lidí má úplně jiný názor. Někdo má rád kávu kyselou a říká, že ke kyselosti se člověk musí postupně propít v té kávě. Já třeba kyselou kávu nemám ráda, ještě jsem se k tomu nedopila a mám ráda takovou tu poctivou, hutnou a opravdu hořkou. No a právě někdo by zase namítl, že taková káva nemusí být úplně kvalitní, prostě problematika široká, ať si každý, ale v konečném důsledku pije, co chce a to, co mu chutná nejvíce. S Arturem Kubicou se v pravidelném pořadu dvakrát měř a jednou řeš zaměříme právě na téma kvalitní kávy.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Na dovolené třeba v Turecku jsem si zvykl na jejich kávu, tureckou kávu, a také na irskou kávu. Byla to v baru nějaká Irka, tak jsem si to dal také. Jenže ta irská káva je z jedné poloviny s irskou whisky. Takže když si v parném dni u moře nebo u bazénu takovou kávičku dáte, tak je vám potom tak nějak lehko. Když si sednete v restauraci a číšník se vás zeptá, jakou chcete kávu, pak zvolíte třeba espresso. A o tom si řekneme více. Je to způsob přípravy horké kávy, kdy je horká voda pod tlakem vedená přes sítko s kávou, které nepropustí její pevné součásti. Do sítka odměříme 6 až 7 gramů kávy, do kávovaru vlijeme 3 centilitry vody a vodu necháme zahřát na 90 až 92 stupňů Celsia. Ideální tlak v kávovaru je 7 až 9 atmosfér. Kávu necháme do malého šálku z porcelánu téct asi půl minuty. Takovému klasickému espresu by vám měli vždy podávat sklenku minerálky nebo vody, protože káva silně odvodňuje organismus. Zdraví vás Kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Rozdíly teplotní mezi nížinou a tím, co se děje na horách, nejsou zas až tak velké. Například v Ostravě Porubě máme zataženo teploty kolem 16 stupňů, no a Lysá hora tak ta hlásí 13,5 a také se tam honí trošku mraky. Možná, že zataženo jsem trošičku přehnala, protože místy opravdu prosvítá sluníčko a hlavně v těch dopoledních hodinách stále bude, protože má být skoro jasno až polojasno. Nicméně v průběhu dne se to bude postupně horšit, zejména večer se budou objevovat přehánky nebo bouřky. Kránu se potom ojediněle vytvoří mlhy. No a co se týká dnešních teplot, maxim 24 až 28 v nížinách, na horách 17 až 21 stupňů.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na zámku v Bílovci na Novojičínsku můžete příležitostně zhlédnout i divadelní představení, které zahrnuje scénky inspirované místními legendami. Třeba té o služce Bětě, zamilované do barona, jemuž zámek v minulosti patřil a který prý Bětu v sebeobraně zastřelil. Památka na tuto tragédii je podle kastelánů zámku Milana Varžochy a Rozany de Montfort dodnes patrná v podobě skvrny v jedné z místností.
1: Tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady zrovna scénky, které se tady snad i udály. Takže hrali jsme tady Bílou paní, hrali jsme tady historku o malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupují.
2: Říká Milan Varcocha, jak se jmenuje zámecké divadlo?
1: Můžeme to nazvat zámecké bílovecké mini divadlo.
2: Máme tady jednu takovou raritku a to je velký 2,5metrový obraz blahoslaveného Česlava. Je to replika, která byla pořízena z 3,5centimetrové fotečky, jediná digitální kopie, která se zachovala. Původní obraz zmizel v roce 45 a na podnět vlastně a ve spolupráci s tady kostelem, který věnoval úžasný barokní rám, který jsem restaurovala, tak do toho rámu jsem namalovala malbu blahoslaveného Česlava, který se ve 14. století při nájezdu Tatarů zasloužil o záchranu města Vroclav tím, že házel granáty, které byly házeny do města, tak je chytal a házel je zpět a tím vlastně vyhráli. Na obraze se nachází původní znak rodu Sedlnických a je to ta zavinutá střela.
3: Tak říká Rozana de Montfort, kastelánka zámku, také kurátorka umělkyně.
2: Je také vysvěcen děkanem Lubomírem Tkáčem, který tady tímto činem přinesl na zámek mír, protože na zámku strašilo, jelikož dole v galerii Moritz jsme při renovaci zdí našli obrovskou hrozivou skvrnu, která nese tukové stopy.
3: A to je ta pověst o té služce Bětě.
2: Ona byla samozřejmě do barona Luši zamilovaná, chtěla, aby ji povýšil do stavu partnerského, ale samozřejmě pán si byl vědom, co by to udělalo se zbytkem personálu, tak nabídku zamítl. Ona se potom rozčilila, opila a šla na ně s nožem. V sebeobraně ji zastřelil a pozůstatky tohoto činu jsou vlastně dole na zdi. Ona tady prochází, tříská dveřmi, ale teďko už od roku 2019, kde jsme tady dostali tento posvěcený obraz pána, který byl patronem rodu Sedlnických, tak už se tu neobjevuje.
1: Teďkom ten Česlav vlastně je patronem i nás všech momentálně.
2: Přesně tak, nebojíme se tady, když jsme tu v noci sami.
3: A s tou stvrnou je to fakt dole teda? Z toho
2: je, máme ji vyfucenou, objevuje se pouze, když se zeď namočí, protože vápno, když je mokré, tak je průhledné. A je to skvrna, která jde až do 2,5 metru výšky, je hrozivá. Já, když jsem ten pokoj renovovala v roce 2019, tak jsem měla strach tam trošičku být.
3: Dodávají Rozana de Montfort a Milan Varcocha z Bílovce, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty by dnes měly zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. V Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Nejvíc jich bylo v Praze, následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejnižší počet bankrotů eviduje kraj Vysočina. Rožnov pod Radhoštěm chce zlepšit třídění odpadů. U odpadových hnízd proto přidává informační tabule s grafikou, která lidem poradí, co patří do jednotlivých kontejnerů. Nové cedule už jsou podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse na 30 z celkem 90 míst. V Kopřivnici pokračuje cyklus letních koncertů v parku. Dnes vystoupí místní hudební skupina Bídáci. Zahraje od 17 hodin u Ringhoferovy vily. Známe táborákové písně, některé i v netradiční úpravě. Česká klasika k ohni bude znít i příští týden, kdy série kopřivnických letních koncertů skončí. Jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, déšť a bouřky ojediněle i silné. Později ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. V Hlučíně je kvůli opravě vodovodního potrubí uzavřena ulice Hluboká. Objízdná trasa vede přes ulici Ostravskou. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zástavu simulovaného masivního krvácení nebo třeba fiktivní porod v terénu si vyzkoušeli účastníci mezinárodního cvičení horských záchranářů v Jeseníkách. Společně s nimi ho absolvovali i policisté a hasiči a byla u toho i Sabina Millerová.
1: Policisté v tuto chvíli jsou opravdu v červené zóně, jak u nás říkáme, v tom nejnebezpečnějším prostředí.
2: Touto simulovanou ukázkou ozbrojeného útoku začal první den cvičení. Policisté v rámci něj představovali záchranářům postupy při taktické první pomoci, vysvětluje instruktor služební přípravy Stanislav Možný.
3: Postupujeme podle systému MARCH, MKO znamená masivní krvácení, AČKO je airways, jestli jsou volné dýchací cesty, RKO je respiration, řešíme, jestli zraněná osoba dýchá, CČKO je circulation, to znamená krevní oběh, a HČKO, poslední písmeno, je tepelný komfort.
2: Cvičení je totiž letos zaměřené na takzvané první zasahující, popisuje člen horské služby Jan Macek.
4: Přínos znamená zafixovaný, že prostě lezeme po skalách, ale ve skutečnosti většina té práce, co děláme, je ošetřování lidí. A vlastně tady celá ta myšlenka tady toho workshopu je o first responders, to znamená, jakým způsobem zahájit vlastně ty neodkladné akutní úkony dříve, než dojede sanitka.
2: Tyto úkony si záchranáři společně s policisty procvičovali na 5 stanovištích. Kromě zástavy masivního krvácení si vyzkoušeli také simulovaný porod v horském terénu.
5: No pojď, jo. Kdy to dítě máme tímhle způsobem, takže ono se nám v té pánvi otáčí a teď prořezává tou hlavičkou ven. A v podstatě, když je ta hlavička ven, tak se nám takhle stočí.
2: Další ze stanovišť bylo zaměřené na postupy při mimořádných událostech.
6: A v rámci těch tras by si měl stanovit i nějaký setkávací bod, a jedno, jestli je to záchranka, nebo je to nějaké evakuační.
7: To je křižovatka.
6: Výborný. Perfektní. A to je důležité zmínit. Tak, křižovatka.
8: Křižovatka.
6: Jo. Nějak, jasně. Před obcí, křižovatka, tam bude setkávací bod s ostatními zložkami zase.
2: Do letošního ročníku se zapojilo zhruba 70 účastníků z Česka, Polska i Slovenska, říká náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
9: My to máme zaměřený hlavně na to, abychom si i nazdíleli ty zkušenosti, jak z jednotlivých pohoří, tak i aby nám řekli ty svoje zkušenosti s tou aktuální tématikou kolegové z těch okolních států nebo jiných složek integrovaného záchranného systému.
2: Důležitost sdílení zkušeností mezi jednotlivými složkami potvrzuje i Možný.
3: Potkáváme se například při pátracích akcích, kdy policie spolupracuje s horskou službou, tak vzájemně víme, co od sebe čekat a co kdo umíme a neumíme.
2: Z Koutů nad Desnou Sabina Millerová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Počasí probereme s Petrem Drobkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Petře, zdravíme, krásné nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak poprosíme o porozhlédnutí se po Moravskoslezském kraji. Jaká je situace?
2: Tak většinou máme oblačno, ale na některých místech, třeba na Rýmařovsku, částečně na Bruntálsku, Osoblažsku, je méně oblačnosti. A teploty jsou od 15 do 19 stupňů, na hřebenech hor kolem 12-13 stupňů a vítr je zatím slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu.
1: Přes den té oblačnosti bude spíše přibývat nebo ubývat?
2: A tak dopoledne bude polojasno až oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, ale čekáme, že odpoledne bude přibývat oblačnosti už popolední, od západu tedy přibývání oblačnosti a na většině území se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které ojediněle mohou být i silné. Až později odpoledne a večer budou zase srážky od západu ustávat a i oblačnosti budou ubývat. A maximální teploty očekáváme od 23 do 27 stupňů, na horách od 17 do 21. A bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, bude se měnit na mírný západní až severozápadní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. No a v bouřkách bude přechodně zesilovat, večer potom vítr zase zeslábne. No a v těch bouřkách mohou být i silnější, jak jsem zmiňoval, mohou se tam vyskytnout nárazy větru kolem 70 km v hodině, ojediněle i kroupy, případně intenzivnější srážky.
1: Když jsme naznačovali, že ty přehánky budou večer ustávat, znamená to, že třeba noc bude úplně bez srážek, a co potom čekat od toho zítřejšího dne?
2: Tak přehánky se ještě v těch večerních hodinách mohou vyskytnout, ale postupně jich bude ubývat, budou ustávat a v noci už bude polojasno a na některých místech se i vyjasní. Teploty k ránu klesnou na 12 až 8 stupňů, v údolích tam může být ještě chladněji až kolem 6 a povane slabý západní až jeho západní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. A zítra bude jasno až polojasno, v průběhu dne může být nebo může být více oblačnosti, ale přehánky se vyskytnou jenom ojediněle. Maximální teploty budou už nižší než dnes, od 18 do 22 stupňů, na horách od 10 do 14 a povane slabý jeho západní, v průběhu dne potom mírný západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Večer zase vítr zeslábne.
1: Poslední informace, na kterou jsou posluchači zvyklí, o vlhkosti a tlaku?
2: A tak tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje většinou kolem 90%.
1: Petře, děkujeme za informace, přejeme krásnou nejen neděli. Mějte se, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Arboretum Nový dvůr na Opavsku dnes nabízí možnost seznámit se blíže s historií zdejšího zámku. Komentovaná prohlídka tam začíná v 15 hodin. Fauna park ve Frýdku Místku pak láká na setkání s papoušky. Přednáška o jejich chovu i možnosti prohlédnout a pohladit si pestré opeřence začíná v 16 hodin. No a v Opavě tam si dnes můžete prohlédnout gotický skvost švédskou kapli. Otevřená je mezi 9 a 18 hodinou. A nebo holdujete-li Dechovce, vydejte se na 10 hodinu na Dolní náměstí. Zahraje tam kapela Hlučíňanka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: věcí. Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Skončili Colors of Ostrava, nabídli přes 100 interpretů. Ve Valašském Meziříčí dokončili rozšíření parkoviště v proluce Masarykova. Problémovým návštěvníkům koupaliště v Přerově hrozí zákaz vstupu na celou sezónu. Zpočátku bude slunečno, odpoledne se objeví bouřky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré nedělní ráno. Do ranních hodin se bavili lidé na festivalu Colors of Ostrava. Čtyřikrát po sobě areál Dolních Vítkovic zaplnili 10 000 lidí. Organizátoři dlouhodobě nezveřejňují přesná čísla návštěvnosti. Podle uměleckého ředitele Filipa Košťálka byla letošní účast v porovnání s posledními ročníky rekordní.
4: My už jsme věděli několik týdnů před festivalem, že ty prodeje jsou lepší než v loňském roce, ale samozřejmě dokud ten festival v podstatě neskončí, tak není dobojováno, protože jsou to jednak vstupenky, ale i to, co se sní, vypije a tak dále.
2: Vláda v pondělí projedná změny v navyšování důchodů. Lidem od 80 let by se penze mohla každých 5 let zvýšit o 500 korun. Dnes se tak děje až od 85. Návrh počítá taky s opětovným zvýšením penze pracujícím seniorům. Neobsahuje ale zastropování důchodového věku na 65 letech ani návrat k vyšší valorizaci. Opozice kritizuje hlavně plošné přidávání všem seniorům. Ve Valašském Meziříčí otevřeli rozšířené parkoviště v proluce Masarykova. Nově tam přibylo 34 míst, dohromady jich je teď 130. Stavba přišla na 4 miliony 400 tisíc korun. Polovinu pokryla dotace od kraje a ministerstva. Podrobnosti přidává starosta města Robert Stržínek z Hnutí ANO.
5: Nové parkoviště má povrch z drenážní dlažby, která lépe vsakuje dešťovou vodu. Součástí je také odlučovač lehkých kapalin a retenční objekt o objemu 9,5 kubíků. Uprostřed parkoviště vznikl zelený ostrůvek se stromy, které pomohou zlepšit mikroklima. Samotná výsadba ale kvůli letním vedrům proběhne až na podzim, kdy budou pro stromy vhodnější podmínky.
2: Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezónu. Do areálu také pravidelně docházejí hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality, pokračuje zástupce velitele městské policie Miroslav Komínek.
6: Jsme si jasně stanovili spolu s provozovatelem, jaká mají práva ti plavčici a jak je potřeba poměrně nekompromisně tato práva vymáhat. Takže myslím si, že ta nastavená pravidla by mohla fungovat v rámci té spolupráce a uvidí se, ukáže nám čas, jak se nám to povede.
0: Počasí.
2: V Moravskoslezském kraji bude zpočátku slunečno, odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti a nad naše území postoupí pásmo bouřek, ojediněle i silných a deště. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28, na horách 17 až 21 stupeň. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr se bude měnit na mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor, dejte, v Ostravě Zábřehu ve Výškovické ulici se srazila 2 osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění, místem s opatrností projedete. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jana Chládková a její song Neptej se, to je jedna z písniček, která nestává.

stárnou a které nás čekají v následující hodině ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pak tady mám třeba Bryan Adamse nebo Petru Janu a samozřejmě spoustu zajímavých informací. Velké téma skončily Colors of Ostrava. Horko, průtrže mračen, falešný požární poplach, ale taky koncerty, na které se nezapomíná. To je krátká ochutnávka z naší reportáže, kterou právě z Colors of Ostrava uslyšíte za pár okamžiků. Nejdříve se ale v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, podíváme na téma o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, tak to se dozvíme už za pár chvil od Martina Písaříka. Mějte krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Co v učebnicích nebylo, dnešní vydání této rubriky bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné? Tak to se dozvíme právě teď od Martina Pisaříka. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dneska bude zpočátku slunečno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a nad naše území postoupí pásmo bouřek. Ojediněle i těch silných a také deště. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. No a jak to bude vypadat například zítra? Bude trošičku chladněji než dneska. Ochlazení můžeme očekávat také v nočních hodinách, ale sluníčka, tak toho by mělo být na obloze jasno. Bude jasno až polojasno, během dne bude opět oblačnost malinko přibývat, no a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší denní maxima, jak jsem říkala, trošičku nižší, 18 až 22, na horách 10 až 14 stupňů.
1: Počasí.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic a bavit se budeme o skalce a skalkaření. Probereme, jaké místo při založení na zahradě zvolit, jak a čím skalku ideálně osadit a jak se o ní správně starat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nejsilnější ročník za několik let tak hodnotí pořadatelé 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Areál Dolních Vítkovic čtyřikrát po sobě zaplnili 10 000 lidí, aby si užili koncerty hvězd, jako je Moby, LP, Teddy Swims nebo 21 Pilots.
1: Twenty One Pilots jednoznačně přilákali nejvíce skalních fanoušků. Ti vzali areál útokem už při otevření a hlídali si místa pod pódiem.
2: Twenty One Pilots, ty byly opravdu parádní, nádherný koncert. Ve čtvrtek LP byla skvělá.
1: Říká Vojta, který přijel z Buštěhradu. Dlouho bude Ostrava vzpomínat i na Mobyho. Poslední dva festivalové dny poznamenalo počasí. V pátek museli pořadatelé kvůli silnému dešti a hrozící bouřce zrušit třeba vystoupení Malkita Singha a některé koncerty posunout. Ale ani voda nebránila promáčeným fanouškům užít si koncert trumpetisty Ibrahima Maloufa. Počasí se neumoudřilo ani poslední festivalový den, kdy se Ostravou prohnala krátká bouřka i s kroupami. Umělecký ředitel Filip Košťálek si ale i přes některé komplikace letošní ročník pochvaluje.
3: Samotné vystoupení byly naprosto nepřekonatelné a nejenom na hlavní scéně, ale na všech scénách, což jsou Colors.
1: Číslo
3: neříkáme. Oproti nějaké blízké minulosti to byl rozhodně rekordní ročník.
1: Osvědčili se podle něj i změny v areálu, jako přesunutí fora Melting Pot do oblasti dolu Hlubina.
3: Melting Pot byl stále naplněný, věřím, že to návštěvníkům umožnilo vidět opravdu více přednášek za kratší čas. No a Steel Stage, obrovský posun v návštěvnosti, písničkáři uhranuli návštěvníky Colors a taky bych vypíchl naši druhou největší stage, protože i tam jsme udělali nějaké úpravy a ta scéna byla vlastně stále plná.
1: Jméno na příští rok zatím Filip Košťálek neprozradil.
3: Ale už teď jednáme a už něco máme předtvrzené.
1: Uzavírá umělecký ředitel festivalu a zároveň vyvrací spekulace o tom, že by se měl festival v budoucnu stěhovat z Ostravy. Z Colors of Ostrava František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: 47 zraněných si vyžádala sobotní srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo těžká nebo středně těžká zranění. Oba řidiči měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. Podle mluvčí jihomoravské policie Petry Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší. Vláda v pondělí projedná změny v navyšování důchodů. Návrh například počítá s opětovným zvýšením penze pracujícím seniorům. Neobsahuje ale zastropování důchodového věku na 65 letech ani návrat k vyšší valorizaci. Opozice kritizuje hlavně plošné přidávání všem seniorům. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Orlová buduje novou noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova. Vznikají přestavbou bývalého objektu náhradního bydlení v ulici Klášterní. Nové sociální služby by měly začít fungovat od začátku příštího roku. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kdy se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z fondu životního prostředí. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, déšť a bouřky, ojediněle i silné. Později ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, dejte v Ostravě Zábřehu, ve Výškovické ulici se srazila dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění, místem s opatrností projedete. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jak fungovala barokní chladnička, to můžete zjistit v Kravařích na Opavsku a nemusíte kvůli tomu chodit ani dovnitř zámku. Barokní chladnička je vidět zvenčí, a to napravo od vstupu. Objevili ji náhodou při sondách nutných k sanaci zdiva, když narazili na dutý prostor. Město už takzvanou průtokovou lednici upravilo tak, že se do ní dá nahlédnout a chystá i informační ceduly.
1: My jsme se teď s Silí Řipkovou, vedoucí oddělení kultury města Kravaře, přesunuli k někdejší barokní lednici.
2: Ano, barokní lednici. Pochopitelně to zřejmě nevypadalo takto. Byla tady asi dvířka, takže oni tady naváželi třeba pivo, víno, maso tady nebývalo, spíš takové nápoje. A původně to bylo tak, že tam byla ta dvířka zevnitř, kdy si prostě povytahovali, co potřebovali. A chlazení bylo zajištěno tím, že v jedné části zámku v přízemí se navozily jako ledy, které postupně, když vlastně táli, tak to šlo takovýma kanálkama a tady to protékalo. Takže pořád byl tady chlad. Zajišťovala vlastně ta studená voda, nebo ledová voda, zajišťovala chlad v té lednici. No, my jsme to zjistili, když jsme tady nějaké sondy, tak se zjistilo, že tady nějaké místo, které jako
1: volný
2: nikde...
1: prostor.
2: Ano, přesně, nějaký volný prostor. Netušili jsme teda co. Už se dělají samozřejmě legraci, že je tady někdo zazděný a tak dále. No, ale potom jsme to řešili vlastně s různými historiky a přišli na to, že to tady opravdu takhle fungovalo. No a my jsme se snažili to jenom jako otevřít, ne teda zajistit kompletní technologii a zprovoznit to, ale takovou ukázku.
1: Tady jde vidět přes prosklené sklo, jak to,
2: ano,
1: mám asi tady uvnitř vypadalo.
2: Ano, přesně tak. Nicméně ještě plánujeme takovou malinkou jako ukázku, jako co se tam tehdy asi chladilo, a pak takové jako povídání o té technologii, jak když tady někdo přijde, ať si to přečte, možná to bude spíš pro chlapy takové povídání, jak to fungovalo, ta technologie, na jakém principu. Je to takové ojedinělé, za to jsme rádi a ještě to musíme dotáhnout teda do zdárného konce.
1: Jak říká Silvie Hříbková, Kravař, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Dneska ještě zpočátku sluníčko, tedy v rámci těch dopoledních hodin denní maxima okolo 27 stupňů. Odpoledne se to má zatahovat, přijít bouřky a začne nám pršet a pomalu, ale jistě se ochlazovat. No a jak to bude vypadat zítra? Tak zítra bude jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní maxima 18 až 22, na horách potom bude 10 až 14 stupňů.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Veronika Staňková, psychoterapeutka pro pozůstalé. Bude mluvit o tématech, o kterých se většinou ostýcháme mluvit. Nečekejte ale pohřební řeči. Podle našeho hosta má i smích v takových situacích své místo. I to zazní v rozhovoru, který chystá Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ještě stále ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Do Kružberka na Opavsku se dnes můžete vydat na Pejskyjádu. Zábavný program pro rodiny s dětmi, rekreační pejskaře i diváky začíná o 9:30 dopoledne na místním hřišti. Hned dvě vesnice na Hlučínsku dnes lákají návštěvníky na zvěřinové hody. Vydat se na ně můžete do Chlebičova a do Bělé. Začátek je zhodný 11 hodin dopoledne. A konečně v Ostravě dnes začíná Pimprlé, to oblíbený letní festival v režii divadla Loutek, nabídne třeba od 14:30 odpoledne jarmark loutkařských nápadů, nebo v 11 a v 18 hodin představení pro nejmenší diváky Nakresli mi člověka.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Vedení Písečné na Jesenicku vypsalo tender na opravu povodní poničeného fotbalového hřiště. Předseda sněmovny Tomio Okamura odlétá s podnikateli do Číny. Bude slunečno, později se objeví bouřky, teploty až 28 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
0: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Zhotovitele oprav fotbalového hřiště hledá v tendru samospráva Písečné na Jesenicku. Areál poničili předloňské povodně a od té doby je mimo provoz. Obnova si vyžádá víc než 11 milionů korun. Vedení vesnice se snaží na akci získat dotaci z Národní sportovní agentury, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
3: Se podali žádost o dotaci, ta teďka leží někdy na Národní sportovní agentuře, čekáme na jejich vyhodnocení a vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele té stavby nebo té opravy toho fotbalového hřiště. My budeme mít vysoutěženého zhotovitele s tím, že stavbu začneme realizovat v momentě, jakmile budeme vidět, že máme na to schválenou dotaci.
0: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Během 5 dní navštíví Šanghaj, Changchou, Peking a zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu. Například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Cílem cesty je podle Okamury přilákat víc čínských turistů do Česka.
4: Před covidem rok 2018-2019 sem jezdilo více než 600 tisíc čínských turistů ročně. V útratách na osobu a na den se pohybovali na prvním místě, generovali v průměru už kolem miliardy korun ročně jenom na DPH.
0: Ve Vendrýnském parku dnes budou dřevorubci soutěžit o titul nejlepšího v regionu. Závodníci předvedou odvětvování, kácení na přesnost nebo třeba vyřezávání soch ze dřeva. Pro návštěvníky je nachystaný doprovodný program. Kromě výstavy lesnické i zahradní techniky nebo soutěží pro děti budou moct zájemci závodit v sekání sekirou nebo zatloukání hřebíků.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji bude zpočátku slunečno, odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti a nad naše území postoupí pásmo bouřek, ojediněle i silných a taky deště. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28, na horách 17 až 21 stupeň Celsia. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr se bude měnit na mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě se opravuje ulice Mostní a kvůli stavebním pracím jsou tam zúžené jízdní pruhy. Dejte tam pozor. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod a plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět zelené vlně na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

písniček, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava v následující hodině, třeba Karel Zich nebo Petr Rezek. Chybět nebudou ani zahraniční interpreti, například Andrea Bocelli. No a my se podíváme opět po kraji, ale budeme tady mít také program, který se jmenuje a pořad, který se jmenuje Čítárna. Ten se moc hodí. Nevím, jak to máte vy, ale já vždycky v létě během dovolené zvládám a alespoň částečně doplnit ty knižní resty, takže třeba se dneska dozvíte nějaký zajímavý tip, jenom prozradím a nahlédneme do té čítárny Emigrant ze Sudet, to je název knihy z pera badatele Petra Zahnaše. Spravoval a zpracoval ji na základě autentických vzpomínek a myšlenek muže, který se narodil za první republiky v Moravici. Tak a dál už nebudu prozrazovat, počkejte si, za chviličku uslyšíte více. Nicméně nejdříve se podíváme do Vendrině, motorové pily, letající třísky a souboje těch nejlepších. Za chvíli vás vezmeme na takzvaného slezského dřevorubce právě do obce Vendrině. Buďte s námi, jsme Český rozhlas Ostrava.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zvuk motorových pil se dnes ponese celou Vendriní na Frýdecko-Místecku. Do tamního parku se sjeli ti, kteří umí proměnit kus dřeva v umění a zároveň vládnou s pilou neuvěřitelně rychlé i přesné disciplíny. 14. ročník Slezského dřevorubce nabídne souboje profesionálů z Česka i zahraničí, atraktivní dřevorubecké disciplíny, rychlořezání soch motorovou pilou i soutěže pro návštěvníky. Na místě už je i naše redaktorka Petra Pivková. Petro, dobré dopoledne, co všechno dnes ve Vendrině návštěvníky čeká?
2: Krásné dopoledne, no tak v tuto chvíli hlavně vrcholí přípravy toho 14. ročníku Slezského dřevorubce, takže teď v areálu čeká lidi trošku chaos, ale takový ten organizovaný předtím, než to všechno začne. No a potom samozřejmě spoustu soutěží, spoustu zajímavých věcí, které člověk jen tak neuvidí, ale co všechno vlastně si tady lidé budou moci užít, tak to ví jeden z organizátorů té dnešní akce, pan Milan Zakřevský. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím tady u nás ve Vendrení, ve Vendrinském parku na 14. ročníku Slezského dřevorubce.
2: Co nás čeká? Na co se mohou těšit návštěvníci, kdybychom je teďka ještě nalákali a oni k vám dneska přijeli?
3: Určitě nás čeká velká akce práce se dřevem, vůně dřeva, lítání pilin, krásné disciplíny, odvětvování, kacení na přesnost a další disciplíny s tím spojené. Máme tady řezbáře, speed carving, za 2 hodiny budou muset vyřezat všichni nějaký úkol, letos máme krásné zadání, máme zvoničky, které půjdou všechny do dražby, máme tady 14 řezbářů, kteří se o to postarají, no určitě to bude skvělé, spoustu dalších atrakcí tady máme, jako třeba koně, skakací hrady pro děti, děti si tady budou moci udělat 6 stanovišť projít a udělat tam nějaké v tom úkoly, dostanou razítko, zase vyplněný celý kuponek z razítky, dostanou nějaké sladkosti a odměny, takže program opravdu nabitý a nesmí zapomenout hlavní atrakci a tím jsou vyhlídkové lety vrtulníkem, takže určitě všichni přijďte.
2: No tak toho je opravdu hodně, nejenom tedy, co se dřeva týče, ale já jsem se dívala, že vy máte nejenom pro tedy dřevorubce, řezbáře, kteří k vám přijedou na tu samotnou soutěž, takže máte i soutěže pro návštěvníky, co budou moct teda nejenom děti, ale i dospělí vyzkoušet.
3: Pro všechny návštěvníky tady máme připravené open disciplíny, jedna taková hlavní disciplína pro muže a pro ženy zvlášť, bude to oceněno starosty Vendrině a spřátelené obce Golešova. A je to zasek sekeru na přesnost, takže to je taková fakt gro disciplína. Dále tady máme zatloukání hřebíků a různé takové další drobné disciplíny počas celého dne, takže určitě si každý vybere, jak říkám, nejen děti, dospělí.
2: Kolik těch řezbářů nebo dřevorubců se vám letos do soutěže přihlásilo?
3: Dřevorubců máme 11 z Česka, z Polska a dokonce letos máme jednoho i ze Slovenska, takže je to opravdu, jak to nastíňuje ten název, mezinárodní soutěž. A taktéž i těch řezbářů máme 14 a taky zastupují Českou, Polskou i Slovenskou republiku.
2: Kdyby tady jsme někoho nalákali a chtěli k vám přijet, tak do kolika vlastně ten dnešní program bude tady u vás ve Vendrině?
3: Start máme v 10 hodin a plus minus tato akce je zhruba do 17. hodiny. Jsou tam počas toho všechny ty disciplíny i pro tu veřejnost. Máme tady zastoupení našich spolků z Vendrině, kde bude přichystáno výborné jídlo, domácí speciality od placku, kdečeho. Takže určitě přijďte všichni kolem poledne na oběd a určitě se bude fakt na co koukat.
2: Tak já moc děkuji a ať přijde co nejvíc lidí, ať si to užijete.
3: Děkuji moc, že jste dorazili a ještě jednou srdečně všechny zvu.
2: Tak pokud byste neměli program na dnešní odpoledne nebo na dnešní den, tak se určitě do Vendrině na Slezského dřevorubce stavte.
1: Petro, děkujeme za informace a přejeme krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Neobyčejný osud zdánlivě obyčejného člověka, se kterým si pohrály dějiny 20. století. To je kniha Emigrant ze Sudet, kterou napsal badatel z Vítkovska Petr Zahnaš. Redaktorka Romana Kubicová jej požádala, aby nám knihu představil.
1: Ta knižka je o člověku, který se narodil v roce 1924 v Moravici, což je obec na Opavsku, v Sudetech, a svůj život prožil ve třech různých režimech. Do války za první republiky v republice Československé jako československý občan, od Mnichova do konce války jako po otci nezletilý dostal německé občanství, čili jako německý mladík odvedený do německých ozbrojených sil a bojoval na všech frontách evropských v rámci druhé světové války. Skončil jako nabíječ kulometu USS jednotek. Nic jiného do ruky dostat nemohl, protože nebyl ten pravý Němec, on byl ze Sudet. No a po válce přišel zpátky pěšky z Rakouska, z lazaretu, protože byl těžce raněný. No a po dvou dnech doma v Moravici zjistil v srpnu v roce 45, že tady byt nechce, poměry tady nejsou takové, ve kterých by byl. A jeho rodina doma byla v takové situaci, že se sebral a šel pryč. Odešel zpátky do Německa, no a v Německu žil až do konce 80. let, kdy zemřela jeho žena, a následně se odebral do Polska a ve městě Jaslo žil do loňského srpna, kdy ve 101,5 letech zemřel.
0: Tak to jste velice hrubými rysy vlastně shrnul osud, opravdu neobyčejný osud jednoho zdejšího rodáka. Jak se jmenoval, to jsme neprozradili, a jak jste se vlastně k němu dostal?
1: Tak jmenoval se typicky sudecky, jak se sudeční Němci jmenovali, on se jmenoval Gustav Onderka, což bylo jméno tady v Sudetech běžné, ale na úplně německý původ neupomínající. Ale přesto, jeho otec byl fanatický henleinovec a jako jeden z radních za Sudetendeutsche Partei zasedal i v obecním výboru. Takže takhle vlastně on žil v prostředí, které se vymykalo všemu jinému, co bylo v okolí. Otec svolával ty svoje kumpány v době, kdy byla celá vesnice v kostele v neděli dopoledne, tak ti tam měli porady a podobně. No a on s otcem moc nesouhlasil. A to se s ním vleklo celou dobu.
0: Takže vlastně už od dětství odmítal takovou ideu.
1: On odmítal od dětství věřit tomu, co mnozí direktivně, anebo aspoň jaksi velice halasně lidem servírují. On byl, a sám o sobě píše, že byl nedovzdělaný, protože on neměl ani ukončenou základní školní docházku povinnou, protože musel chodit do české školy v Melči, aby otec zakryl svou protistátní činnost tehdy. No a jako žák posledního ročníku základní školy skončil v říjnu 1938, když Němci české školy zavřeli.
0: Takže tomu bylo 14 let.
1: Tomu bylo 14,5 roku a otec ho nechal vyučit pekařem. No a poté jako německý mladík, protože po otci dostal německé státní občanství, no tak skončil v říšské pracovní službě, to byla v podstatě půlroční předvojenská příprava, něco jako potom my jsme tady měli svazarm, a od podzimu, on tam nastoupil někdy na jaře, když dovršil 18 let, a po půl roce byl odvezen do vojenských oddílů na frontě na Ukrajině. No ale pak to bylo všechno úplně složitější, ale o tom je ta kniha.
0: Dobře, ale jak vy to vlastně víte, nad čím pan Gustav Onderka přemýšlel, co všechno zažil?
1: Bylo to předloni v létě, nebo někdy na podzim. Mě zavolal starosta Moravice, pan Dus, a říká mi, můžeš na chvilku přijet? Tak jsem přijel a on mi ukázal album s ručně psanými poznámkami, zápisky, myšlenkami, fotografiemi, a říká mi, tady tohle to nám tady nechal jeden náš rodák. Jmenuje se Onderka a jsou to jeho zápisky a nechal nám to tady na obci. Podívej se na to, jestli by s tím nešlo něco udělat. No tak jsme se domluvili, že s tím něco uděláme, a výsledkem je tady tahle ta knížka.
0: Naznačuje autor knihy Petr Zahnáša a zároveň se netají svým obdivem ke Gustavu Onderkovi, jehož osud v knize Emigrant ze Sudet zpracoval. A taky se s ním v průběhu psaní ještě stihl sejít. O tom ale až po písničce.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Gustav Onderka z Moravice byl dle svých slov nedovzdělaný člověk. Začátek druhé světové války mu předčasně ukončil školní docházku. Přesto byl velmi přemýšlivý a své myšlenky se celý život zaznamenával na papír v němčině. Ještě za života věnoval tyto zápisky své rodné obci. A tak se dostali do rukou badatele a autora mnoha knih Petra Zahnaše, který je zpracoval a vydal v knize Emigrant ze Sudet. O knize si s Petrem Zahnašem povídala redaktorka Romana Kubicová.
1: Když jste teda listoval a začetl se, tak vaše, předpokládám, badatelské srdce se začalo tetelit, je to tak?
2: Ano, celý jsem se tetelil. Já jsem si to probral, pročetl, promyslel, co s tím, a potřeboval jsem zjistit některé konsekvence jeho vlastně původu, rodiny a tak dále, jak to v té Moravici bylo, takže jsem hledal v matrikách, kdo byli jeho rodiče, jak to vlastně bylo celé. No a při té příležitosti jsem se octl na faře a farář mi říká, no tady tohle to je archiv farnosti Moravice, tam by možná něco mohlo být. Tak jsem hledal a našel jsem podobné album. On napsal totiž jedno v tom roce 1993 a věnoval to obci Moravice a další o 3 roky později věnoval moravické farnosti. On totiž od konce 70. let se svou ženou do té Moravice pravidelně z Německa, z Bavorska jezdil. Takže lidé ho tam znali, on tam chodil na fotbal, on tam popovídal si s lidma v hospodě, samozřejmě zúčastňoval se bohoslužeb. Měl tam ještě jednoho kamaráda, nějakého Pavla Hoška, což byl shodou okolností můj kamarád, ten umřel asi před 2 lety. No a takhle vlastně on začal s tou obcí spolupracovat a potom nakonec nechal tady to album v tom archivu obecním. A obci pomáhal, když obec opravovala památník padlým z první světové války, který je obetu velice významný i architektonicky, i po umělecké stránce, tak jim na to přidal 80 tisíc ze svého důchodu. Takže to byl člověk, který k té Moravici cítil něco jako k té svému rodišti, ale o vlasti. On tam má celou jednu část těch zápisků, celou jednu kapitolu tady této knihy a zamýšlí se nad tím, co je to vlast a kde je vlast a co vlastně způsobuje to, že člověk má někde vlast. On sám, jak říká, je nedovzdělaný, vyučený pekařským pomocníkem, ale na druhé straně on je filozof, nebo byl tedy. Protože on se zamýšlí nad vyhnáním, nad tím pojmem, co to je, proč to je, jak by to bylo, kdyby nebyli vyhnáni. A takové věci a sám sebe za vyhnance neoznačuje, proto i ta kniha se jmenuje Emigrant ze Sudet, protože tak on sám sebe označil. Protože on se vrátil v květnu 45, se vracel zpátky do Moravice, ale vzhledem k tomu, že byl těžce raněný a vracel se z rakouského lazaretu, tak skončil v Opavě v nemocnici a do té Moravice se dostal až někdy v srpnu 45. A tam zjistil, že jeho otec zůstává pořád tím svým myšlením před rokem 45 a že ty poměry v té Moravici jsou takové, že on tam být nechce. Takže se sebral a druhý den šel pryč. A šel zase pěšky do Německa.
1: Když jste se začetl do těch jeho poznámek a deníku, věděl jste, že ještě žije?
2: Věděl, protože to mě ten Pepadus, ten starosta, říkal. On sem k nám jezdí, teď už, protože jeho paní zemřela někdy na konci 80. let, tak on se sebral a vzhledem k tomu, že do Jasla v Polsku ho táhly vzpomínky, o kterých tam je jedna celá kapitola, tak sebral auto, karavan přivěsil za auto a odjel tam. A tam už zůstal. A žil tam až do loňského srpna a tam se pak, když měl 100 let, tak se tam oženil s paní, která ho tam, protože on už byl na vozičku, on nebyl zdravotně na tom velmi dobře, ale ona ho celou dobu ošetřovala, ale hlavu měl v naprostém pořádku. On si pamatoval každý detail, my jsme spolu konzultovali některé ty věci, takže on mi vždycky řekl, ano, takhle to bylo, přesně tak. Ne, pozor, to bylo jinak. A teď mě vyličil tu událost, o které já jsem se dozvěděl z těch jeho zápisků, ale nebylo mi jasné, jestli je to přesně tak nebo ne, nebo jestli on to myslel, jak to napsal přesně tak. A to mě ve svých 101 letech upřesnil.
1: Takže jaký to byl člověk Gustav Onderka se dočtete v nejnovější knize badatele Petra Zahnaše Emigrant ze Sudet. Kdy bude pokřtěna?
2: Křest publikace by měl být v obci, v Moravici, protože tam on prostě bytostně patří a mělo by to být někdy začátkem září.
1: Dodává Petr Zahnač. Ze Zálužného Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře.
1: Vzácné tisky najde návštěvník v rámci expozice Ostravského muzea v Ostravě. Teď vám představíme právní encyklopedii raného novověku Kodex, který má ve svém názvu hned několik jmen panovníků. Natáčela Petra Štrimplová.
2: Vitrínka ve stálé expozici v takovém přítmí ukrývá vzácný historický kousek. Je to Kodex Ferdinandeo Leopoldino Josefino. Lucie Friedrichová, která má vlastně v rámci Ostravského muzea na starosti tu sekci knihovnictví, tak řekne, čím je zrovna toto pro vás vzácné a jak je to spojené s historií Ostravy.
3: Kodex celým názvem se jmenuje Kodex Ferdinandeo Leopoldino Josefino Carolinus.
2: Ještě jedno jméno navíc.
3: Tak. Ano, jméno navíc. Vlastně nám to odkazuje na panovníky, jejíž právní akty sbírka obsahuje. Mm-hmm. Takže tam je ten Ferdinand, druhý, třetí, Leopold první, Josef první a Karel šestý.
2: Takže je to právnická literatura.
3: Právní sbírka byla vydaná v roce 1720. Jejím autorem je právník Johann Jakob von Weingarten. Byl to významný český právník, soudce a úředník. Byl činný v Praze jako soudce u maltéské jurisdikce a později u apelačního soudu. A u téhož soudu byl roku 1689 jmenován titulárním radou a zároveň byl císařem pověřen vypracováním kodexu Ferdinandeo Leopoldina. Ty kodexy se potom vlastně dále rozšiřovaly o další nové dodatky.
2: Ještě k tomu autorovi.
3: O Janu Jakobovi je známo, že byl horlivý zastánce čarodějnické inkvizice a inkvizičního soudního řízení a byl považován za spojence pro nás známějšího právníka Bobliga z Edelštadu.
2: Kterého my známe z jiného konce kraje, podhůří Jeseníků.
3: Ano, z losinských procesů a podobně.
2: Možná by stálo za to zmínit, proč vlastně zrovna tento kodex je ve vitríně Ostravského muzea, jak je spojený tady s regionem.
3: Stručně řečeno jde o právní encyklopedii raného novověku, která dokumentuje, jak se 17. a na začátku 18. století v českých zemích vládlo a jaké zákony byly v platnosti. Kodex je vlastně rozsáhlým souborem císařských nařízení, deklaratorií, rezolucí a patentů vydaných pro České království, Moravské markrabství a Slezské knížectví v období zhruba od roku 1600. Ve své době sloužil kodex jako klíčová příručka pro úředníky a právníky, protože shromažďoval do té doby roztříštěné právní předpisy na jedno místo.
2: Ještě bychom mohli doplnit, kde a kdy byl vydán?
3: Ano, tak tento náš konkrétní byl vydán v roce 1720 v Praze a je psán v němčině.
2: Tak jestli vládnete němčinou, můžete přes sklo vitrínky prostudovat. Lucie Friedrichová z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Za chvíli tady bude další díl narozeninového pochoutkového roku. V něm vás čeká i připomínka naší velké knižní novinky Kuchařky sladké Česko. A taky zavzpomínáme na recept, který se díky vám posluchačům stal tím nejlepším v roce 2023. Hned po zprávách v 10 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Buďte s námi a mějte krásnou neděli.

0: nádoby jednoduché grafické nápovědy, které mají lidem ukázat, co do nich patří. Slunečné dopoledne vystřídají odpolední bouřky, teploty vystoupí na 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý, dobré dopoledne. Více než 320 tisícům Čechů do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat desítek tisíc řidičů. Platnost dokladu by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chtějí řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 20 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů.
1: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
0: Rusko při nočním útoku na ukrajinský Kyjev odpálilo největší počet balistických raket od začátku války v roce 2022. Uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, podle kterého se jednalo zhruba o 40 balistických střel. Potvrdil také, že útok má i oběti, konkrétní čísla ale zatím neuvedl. Ukrajinské letectvo informovalo, že protivzdušná obrana sestřelila asi polovinu střel. Ukrajinská armáda v noci naopak zaútočila na dvojici ruských ropných tankerů v Černém moři. Rožnov pod Radhoštěm chce zlepšit třídění odpadu. U odpadových hnízd proto přidává informační tabule s grafikou, která lidem poradí, co patří do jednotlivých kontejnerů. Nové cedule už jsou na 30 z celkem 90 míst. Radnice tak reaguje na to, že obyvatelé zatím vytřídí jen asi 45% odpadu, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
2: Myslím si, že ten problém je hlavně v panelákové zástavbě na sídlištích, kde lidé opravdu dávají do směsného odpadu úplně všechno, ať jsou to plasty, sklo, papír, plechovky a další. Menší ten problém je samozřejmě v zástavbě rodinných domů, kde lidé naopak by mohli mít klidně svoz odpadu co 2-3 týdny, protože to třídění je tak dobré, že tu černou popelnici na směsný odpad prakticky nezaplní.
0: V Kopřivnici pokračuje cyklus letních koncertů v parku. Dnes vystoupí místní hudební skupina Bídáci. Zahraje od 17 hodin u Ringhoferovy vily známé táborové písně, některé i v netradiční úpravě. Česká klasika k ohni bude znít i příští týden, kdy série kopřivnických letních koncertů skončí. Sport. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Albion v Miami vedl po půli už 4-0. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jedné trefy, ale Angličané už si vítězství vzít nenechali. Dnes večer se rozhodne o vítězi celého šampionátu. Od 21 hodin českého času se utkají Španělsko a Argentina. Počasí. V Moravskoslezském kraji bude zpočátku slunečno, odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti a nad naše území postoupí pásmo bouřek ojediněle i silných a deště. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28, na horách 17 až 21 stupeň Celsia. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr se bude měnit na mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě v Opavské ulici poblíž odbočky do ulice Bedřicha Nikodéma je nehoda dvou osobních aut. Projíždějte místem opatrně. Jiné mimořádné události z moravskoslezských silnic v tuto chvíli nemáme hlášeny. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin.

0: a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křiškové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen 2, tak pojďte.
0: Takže tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly 2 knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řekl.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křiškové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Tak teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila trošku vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: Dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přezelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať se užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Na jednu polivku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst právě u jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita.
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem se předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Co je po tobě asi konstitučně?
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických
1: kuchyní. Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se dám na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje účastním obrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdekoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo.
4: Život. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek? Nebo?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Případnou kandidaturu na prezidenta oznámí Petr Pavel v příštím roce. Řekl to v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na festivalu Colors. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Sociální sítě společnosti Meta

0: kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
1: Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říká například premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a někteří další představitelé vládní koalice. Podvodníci se znovu vydávají za pojišťovnu VZP. Prostřednictvím odkazu vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodné stránky sice vypadají jako web VZP, adresa odkazu se ale od toho oficiálního liší. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste nikam nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Pokud už to uděláte, co nejdříve kontaktujte policii a svou banku. Přilákat více čínských občanů do Česka je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odlétá i se zástupci zhruba 40 českých firem. Šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS, který naopak v červnu navštívil Tchaj-wan, čeká, s jakými výsledky se vrátí.
2: Jsem vlastně rád, že tím, že pan předseda Okamura poletí letadlem vládní letky do Číny, tak vláda tím dává najevo, že parlamentní diplomacie je normální součástí zahraniční politiky, což trochu vypadalo, když jsem já byl na návštěvě Tchaj-wanu, že tak bráno není.
1: Předsedovi senátu vláda letadlo neschválila, letěl tedy linkou. Podle něj kvůli tomu nebylo možné vzít sebou celou podnikatelskou delegaci, jak bylo původně v plánu. Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook nebo Instagram. Meta se zatím k výpadku nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba.
3: Počasí.
1: V Moravskoslezském kraji bude zpočátku slunečno, odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti a nad naše území postoupí pásmo bouřek, ojediněle i silných a deště. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 17 až 21 stupeň Celsia. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr se bude měnit na mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na nehodu dejte pozor, na Novojičínsku v Příboře v ulici Československé armády se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: No a my máme před sebou poslední společnou dopolední hodinu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, alespoň v rámci dnešního nedělního dne s datem 19. července. Mimochodem mají svátek všichni Čeňkové, takže pokud nějakého máte v arzenálu mobilního telefonu nebo svém jiném seznamu, určitě na něj nezapomeňte a napište alespoň SMSku. My se přidáváme, přejeme všechno nejlepší a Čeňkům bude patřit první písnička hned v úvodu této hodiny. No a čemu bude tato hodina patřit dále? Třeba pravidelnému pořadu Chaloupce, Chaloupka strýčka Artura. No a čeká nás také podrobná předpověď počasí. Mimochodem, pokud chcete jít ven a ještě stihnout období bez bouřek, tak bych doporučovala co nejrychleji. Mějte pohodovou neděli a poslouchejte Český rozhlas Ostrava.

Chaloupka strýčka Artura. Sice to zní divně, ale je to přece jenom speciální pořad Českého rozhlasu Ostrava pro milovníky dobré muziky a rozverných vtipů. A to zvoní telefon u jednoho bohatého fotbalisty na tom mistrovství světa a mafie mu telefonuje. Nazdar, máme tvoji tchýni. Do zítřka do 12 hodin nám na konto převedeš 1 000 000 dolarů. A ten fotbalista, co tu tchýni nemá moc rád, tak se tak radostně zaculí a povídá, no a co se stane, kluci, když vám ty peníze nedám? A na druhé straně toho telefonu je chvilinku ticho a potom se tam ozve ten hlas a povídá, jestli nám ty peníze nepřevedeš, tak ti tu tchýni naklonujeme a budeš mít tchýně 2. Příjemný poslech těch nejlepších dechovek plechovek vám přeje

A teď se nebudu chlubit, jaký jsem skvělý kutil tělem i duší, ale budu se stydět. Představte si, manželka přišla s tím, že rychle potřebuje v nové kuchyni upevnit garníž. A víte, jak ty ženské to umí, když spěchají, začnou koulet očima a už to frčí. No tak jsem vzal vrtačku, nasadil osmičku vrták do betonu a po chvilce mi z ní vyšlehly plameny a byl jsem přímo v elektrickém vedení a vyrazilo to nejenom domácí jističe, ale i ty hlavní jističe, potom hlavní pojistky, takže půl domu najednou byl bez jedné fáze. Tak jsem volal kamarádovi, elektrikáři, a ten mi povídá: Arture, ty kutile tělem i duší, ty už v tom svém domě raději na nic nesahej. A já jsem se vám tak styděl, protože mám doma nejen tu hledačku elektrického vedení pod omítkou, ale navíc jsem si to místo sám omítal a věděl jsem, že právě tam je elektrické vedení k samostatné zásuvce elektrické trouby. No a teď závěr tohoto ostudného nekutilského kroku, kdy se šikula sám provrtá do svého elektrického vedení v domě. Povídal jsem tu příhodu kamarádům z jistebnické třináctky, kteří měli tento týden ve středu koncert před Myslivnou ve Staré Vsi nad Ondřejnicí pro místní důchodce. A 6 muzikantů z těch 13 mi potvrdilo, že se jim stalo to samé, že blesky od vrtačky lítaly a pojistky se ničily. Tak jsem z toho nakonec měl radost, že nejsem sám takový trouba, a z toho je vidět, že neštěstí druhých také občas potěší a zvedne náladu. A objevil jsem jeden vtip z pravěku. To chodí takový rozčílený pračlověk po jeskyni sem a tam a povídá: mám hroznou zlost, musím zabít mamuta. A pořád to opakuje: musím zabít mamuta. A okolo jde ta jeho pramanželka a povídá: pramiláčku, na to ale přece nestačíš sám, mamuta sám nezabiješ. A ten pračlověk se tak zamyslí a povídá: tak ho nezabiju, ale dám mu do držky. Vážení přátelé, mám pro vás zajímavou dechovečku, plechovečku, je až z Holandska, jmenuje se Vinočanka a v jejich podání a za zpěvu sourozenců Baťkových pro vás máme tango Valtice krásné.

A tady to je moc pěkný vtip, já ho dávám v souvislosti s tou mou příhodou, jak jsem byl smutný, že jsem si jako poslední trouba provrtal elektrické vedení vrtačkou, a to jsem byl tak smutný, že jsem vsadil sportku, jak jsem šel do práce, a stále nemám odvahu se na ní podívat, jestli jsem v tom smutku něco vyhrál. Že by mi to jako udělalo radost. Ono, jednou jsem vyhrál, to jsem také přišel do trafiky a dal jsem té paní ten tiket, aby mi ho projela tím svým chytrým strojkem, jestli jsem třeba něco nevyhrál. A ona povídá, máte tady 10 000 korun. A já jsem jí na to řekl, a takže zase nic, tak se mějte, a šel jsem z té trafiky ven. A ona za mnou běžela a volala, ale opravdu, opravdu, vyhrál jste. A jestli chcete vědět, kam jsem ty peníze investoval, tak to tenkrát bylo do včel. Koupil jsem nové úly. A to přijde manželka domů a povídá svému manželovi, Pepíčku, ale teď prosím pravdu, co bys udělal, kdybychom vyhráli ve sportce? A ten Pepa se tak postaví a povídá, tak to bych si nechal vyplatit polovinu výhry, zbalil bych si saky paky a už bys mě v životě neviděla. A ta manželka se tak usměje a povídá, beru tě za slovo, Pepíčku, včera jsme vyhráli 200 korun, tady máš stovku, zbal se, klíče nech v předsíni a okamžitě, povídám, okamžitě, vypadni. A ještě mám jeden poučný vtip z manželství. To sedí on a ona u oběda a ten manžel povídá, tu svíčkovou si dělala sama. Vaříš ji stejně jako moje maminka. A ta paní je polichocená a povídá, tak to mám velkou radost, Karle, dalo mi to hodně práce. A ten chlap povídá, no právě, zapomněl jsem ti říci, že právě svíčková byla jedním z hlavních důvodů, proč se můj otec s matkou rozvedli. A dáme si polku, já už to políčko do Ubravanky, a zpívají to Jaroslava Průchová, Radka Tmochová a Jirka Cynádr.

A jak jsem uváděl, samozřejmě vtipným slovem, jak jinak, ten středeční koncert Jistebnické třináctky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, tak jsem si vzpomněl na jednoho našeho slavného moderátora, komika a herce, a to byl Josef Kobr, kterého jsem jednou potkal na výročním koncertu hornické kapely ze Stonavy. Já jsem tenkrát nehrál, protože jsme zrovna stavili dům a to na jiné věci nebylo dost času, takže mě tam pozvali jako diváka. No a on vám tam, ten Josef Kobr, seděl vzadu za pódiem a byl smutný. Tak mu povídám, pane Kobr, co se stalo? A on mi vysvětlil, že ho nechtějí pustit na pódium, aby je uváděl. No a vysvětlení nebylo, že by to uváděl nějak nevhodně, špatně, ale to, že ta hornická kapela měla koncert na 1:30. Ale když tam pustili Josefa Kobra, tak ten vyprávěl a vyprávěl 20 minut v kuse a lidi se smáli, jenže kapela seděla a nehrála a oni vám stačili za prvních 40 minut odehrát jenom dvě písničky. No a tak z toho pódia kapelník vykázal Josefa Kobra do zákulisí s tím, že takhle si výroční koncert Dechovky nepředstavoval. Stane se. A tak jsem se samozřejmě i těch diváků v té Staré Vsi ptal, že kdyby měli pocit, že moc mluvím, tak abych náhodou nedopadl jako slavný Josef Kobr. A to se manželka na dovolené u Máchova jezera ptá svého mužíčka. To se vám může stát, dobře poslouchejte. Takže ona se ptá, Karle, co bys dělal, kdybych se teď začala uprostřed Máchova jezera topit? A ten chlap chvilku přemýšlí a potom povídá, Aničko, kdybych viděl, že se uprostřed jezera topíš, běžel bych co nejrychleji do města pro pomoc. A ta paní kroutí nechápavě hlavou a říká, no ale do města je to daleko, je to půl hodiny. A ten chlap povídá, nevadí, nevadí, že je to daleko, nevadí, že bych musel běžet. Kdyby ses ty, Aničko, topila, šel bych ti pro pomoc i na kraj světa. Zvu vás na Hanou do kraje rovinatých políček, a to společně s Věrovankou, Dechovkou, Plechovkou, která hraje a zpívá v nářečí a my si dáme polku Pozvání na Hanou Zbyňka Gurského a Vladimíra Salčáka. A koho to zajímá, tak to zpívají Olga Čečmanová a Josef Čechák.

Občas se přihodí, že musíte doma něco zasádrovat, třeba staré díry po hmoždinkách nebo odloupanou omítku okolo vypínače. Možná je dobré v té chvíli vědět, jak docílit, aby sádra tak rychle nehoustla a netuhla a aby se s ní dalo pracovat delší dobu. Zkušení lepiči dírek tvrdí, že sádra přestane rychle tuhnout, když do ní při rozmíchávání přidáte trochu lihu. Potom bude delší dobu vláčná a vlhká. No a když ten líh vyprchá, sádra stuhne jako obvykle. No a měl jsem doma na změnu zásuvek i zkušeného elektrikáře a ten mi říkal, že když měli hodně práce a potřebovali namíchat hodně sádry, tak aby jim netuhla rychle, přidávali do ní trochu octa. No tak já bych tomu věřil. Všimli jste si někdy, jak pracují elektrikáři? Tak oni si ty káblíky v těch zásuvkách připraví, rozdělí, nařežou, potom je zkrátí na potřebnou délku, pak zbaví izolace a nainstalují do těch zásuvek. No a co dělají s odpadem z těch káblíků? Tak já jsem je pozoroval a oni to házejí pod sebe, protože nemají dojem, že je to smetí. Lehce se to zamete, špínu jako spadlá malta nebo sádra to nedělá. Tak si s tím vůbec nedělají problém. A objevil jsem jeden pěkný policejní vtip. To se ptá policajt kolem jdoucího pána. Občané, nevíte, kolik je hodin? A ten pán vyhrne rukáv, zaostří na hodinky, chvilku to luští a pak povídá, za 7 minut bude 11. A ten policista zrudne vsteky, vytáhne ten pendrek, řeže ho hlava nehlava a křičí, občané, mě nezajímá, kolik bude za 7 minut, já chci vědět, kolik hodin je teď. Tak to byl trošku brutální vtip. Valašsko, rád tě mám, tak to je jasné, že tady ten Valčík budou hrát Záhořané z prostřední Bečvy a zpívají to Bohuš Růčka společně se Sabinou Kretkovou a Marií Ručkovou. A jenom připomínám, že 26. července odpoledne je u nich v prostřední Bečvě v areálu Knihyně festival dechovek, takže se tam všichni uvidíme.

0: Tož zakončíme tu naši rozvernou směsici příběhu a vtipu a skvělé muziky něčím netradičním. Bude to příběh pro dámy. To si jedna taková píše SMSky s manželem a tam stojí: Miláčku, na dnešní večer jsem zrušila návštěvu u maminky, přichystala jsem pro tebe řízečky s brambůrkem, zákusek, pivečko a jak večer přijdeš do spůdky, tak pro tebe mám ještě erotickou masáž s překvapením. A ten manžel si to přečte, chvilku přemýšlí a potom napíše pouze toto: jak moc? A za chvilku přijde zpráva tohoto znění: přibrala jsem pouze přední levý blatník a levý světlomet. Tak to jenom, abyste věděli, co se na vás doma chystá, když se z ničehož nic dějí v manželství neobvyklé věci. Krásný a veselý a hlavně klidný den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kopa.

0: mi voní dým.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se nám 12. hodina pravé poledne a s ním samozřejmě také hudební pošta na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Provede vás jí Iveta Dadamová, která se na vás těší. No a ve zprávách to bude Tereska Hájková už za pár okamžiků. Pavla Daňková se s vámi loučí. Mějte krásnou nejen neděli, ale také celý následující týden. Má být chladněji, takže třeba starším lidem a těm, které trápí otoky anebo bolesti kloubu, se určitě alespoň malinko uleví, taky příroda by si mohla malinko oddechnout, to jsou dobré zprávy. No a já se budu těšit opět brzy naslyšenou.
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Ve Slezsku se můžou přidat i přívalové deště. Skončili Colors of Ostrava, nabídli přes 100 interpretů. Český Těšín využije dotaci na úpravu okolí Hrabinské přehrady. Do listopadu skončí ve Vrbně pod Pradědem oprava hrobu rodu Gromanů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a taky ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti do 2 cm a nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.

0: lidí. Organizátoři dlouhodobě nezveřejňují přesná čísla návštěvnosti. Podle uměleckého ředitele Filipa Košťálka byla letošní účast v porovnání s posledními ročníky rekordní.
1: My už jsme věděli několik týdnů před festivalem, že ty prodeje jsou lepší než v loňském roce, ale samozřejmě dokud ten festival v podstatě neskončí, tak není dobojováno, protože jsou to jednak vstupenky, ale i to, co se sní, vypije a tak dále.
0: Český Těšín získal dotaci na úpravy okolí Hrabinské přehrady. Radnice na vybudování nové rekreační plochy s přístřešky, lavičkami i bezbariérovými toaletami dostane příspěvek zhruba 3,25 milionu korun. Už dříve město u vodní plochy postavilo nové molo, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
2: Město Český Těšín pokračuje v postupné proměně Těšínské přehrady v atraktivní a příjemné místo pro odpočinek, sport i trávení volného času. Cílem je zvýšit komfort návštěvníků, zlepšit dostupnost území také pro osoby se sníženou schopností pohybu a vytvořit kvalitnější podmínky pro rekreaci obyvatel i návštěvníků města.
0: Vrbno pod Pradědem opraví hrob rodiny Gromanů. Město do obnovy památky investuje zhruba 150 tisíc korun. Více než 100 tisíc získá z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Práce skončí letos v listopadu. Zahrnou renovaci pamětní desky, obložení betonového rámu, vyčištění hrobu a úpravu okolí dekorativním štěrkem. Rodina Gromanů patřila mezi významné německé průmyslníky regionu.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude v kraji postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami, ojediněle i silnými. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty do 27 stupňů. V noci čekejte jasno až polojasno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů Celsia. Zítra přes den pak bude opět jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 23 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Příboře na Novojičínsku v ulici Československé armády havarovala dvě osobní auta. Právě teď se to tam vyšetřuje, počítejte s omezením provozu. A pozor taky v Opavě, v ulici Kasárenská se srazilo osobní auto s cyklistou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásnou neděli, 4 minuty po 12. hodině, to vám přeje z ostravského studia Českého rozhlasu za všechny už také Iveta Radamová a vítám vás u naší polední hudební pošty. Svátek dnes má Čeněk, tak Čeňkům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 19. července, i vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. Telefonní linku 59 611 22 66 dávám k dispozici a můžete si vybírat písničky na telefonická přání. Přeji krásné odpoledne všem.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naší polední hudební poště už vítám paní Libu. Hezké odpoledne přeji.
2: Já vás taky zdravím, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: Přeji vám hezký den a všem posluchačům. Chtěli bychom poslat přání výjimečnému a vzácnému člověku, panu Láďovi Dubovému do Březové. Je to obětavý, věrný manžel, laskavý tatínek, dědeček a milující pradědeček. Je ochotný každému pomoci, nehledě na čas, třeba i v noci. Milý Láďo, každému život rok od roku přidává, jen krásné vzpomínky nechává. Bereš život vděčně, který nám pan Bůh dal. Žít nebudem zde věčně, život je velký boží dar. Proto ti přejeme hlavně pevné zdraví, neboť to je ten poklad pravý, hojnost božího požehnání a milosti, hodně síly a radosti. Ať jsi šťastný v kruhu své rodiny, ale i přátel a celé dědiny. Ještě dlouhá léta chceme ti přát a vše krásné, co jen život může dát. To vše a ještě víc ze srdce přeje manželka Fanuška, děti Mírka a Laďa s rodinami a nejtlačí pusu posílají 4 pravnoučátka a připojují se a za vše děkuji ti, co tě znají a mají rádi. A ještě jedno přání mám. Včera slavila svátek paní Drahuška Valíková a i v těchto dnech má narozeniny ze Sladkova. Drahuš, přejeme ti štěstí, hlavně pevné zdraví, krásu, ať máš stále plnou kasu, v kapse pár drobných, kolem sebe několik přátel dobrých, ještě dlouhé roky a jen samé šťastné kroky, co vše a ještě víc ti ze srdce přeji Liba z Albrechtic. Paní Ivetko, vám moc děkuji za vybraní písničky a za vše a mějte se hezky, někdy naslyšenou.
1: Tak směs písniček od Moravanky, jak jste si přála, už posílám a krásnou neděli i vám. Mějte se také
2: pěkně. Děkuji vám taky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A teď také s vaší nedělní polední hudební poštou, ve které už vítám paní Jarku. Krásné odpoledne.
2: Hezký den, přeji všem. Chtěl bych, včera měla jmeniny moje sestra Dalmíra Kysučanová z Prostřední Bečvy. Chceme jí popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, ať je pořád tak vitální, čilá, jak je. To jí přeje sestra Jarka s rodinou a její manžel Lubomír. Děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
1: Kyticu pěsni i s progresem už posílám a vám hezké odpoledne přeji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, posloucháte polední hudební poštu, je čas na další písničku na telefonické přání. Tu vybírá paní Daniela. Hezké odpoledne.
2: Vám taky přeji hezké odpoledne.
1: Děkuji.
2: Paní moderátorku, chci zahrát dnes našemu synovi, panu Martinu Stepkovi, který slaví 57. narozeniny. Všechno nejlepší mu přeji, hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, kilometry, které najezdí ve zdraví a v pohodě, tomu přeji manželka Natálka, syn Martin, bratr Petr, rodiče František a Daniela, René s Vojtíškem a maminka Tania. Děkuji vám za vyhledání písničky.
1: Tak písničku ráda posílám a vám přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji. Mějte se hezky, naschle.

A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý chleba má.

ojnice, krispy, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit, před hozíkým to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu.
1: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Také vaše polední hudební pošta, do které se dovolala paní Marie. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Ivetko. Moc vás zdravím.
3: Děkuji.
4: A všechny v rozhlase. Dnes 19. má krásné narozeniny paní Anička Bizonská ze Služovic. Milá Aničko, k tvým krásným narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. To ti ze srdce přeji Šimičkovi z Opavy. Děkuji moc krát a za krásné zahrání písničky vám, Ivetko.
3: Rádo se stalo nebo stane spíš veselku s písničkou, když odchází mládí, už posílám a vám přeji krásnou neděli, paní Marie. Mějte se moc hezky.
4: Ano, děkuji, napodobně, Ivetko.
3: Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Každý den mezi 12. a 13. hodinou posloucháte polední hudební poštu a samozřejmě si vybíráte také písničky na přání. Teď vítám paní Věrku, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já vás zdravím, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: A zdravím Radio Ostrava a posluchače. Tady tu písničku posílám k narozeninám v úterý. Já nevím, jestli se by dovolala, tak posílám Jarmilce Dolní Lišné. Milá Jarmilko, my ti přejeme s Petrem hodně štěstí, pohody, lásky a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání, to ti přeje ze srdce Věrka s Petrem z Frýdku a manželovi taky zdraví, zdraví, zdraví. A ještě má Petr, milý Petře, my ti přejeme všichni taky hodně štěstí, pohody a lásky a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání a te pana Maria Frýdecka opatruje, to ti přeji. Věrka, Libuška, Pavel, Marek, Tereska a Přemek. A ještě bych chtěla na Novou Ves, kamarádi taky. Tě nechají pozdravovat a taky ti přeju všecko nejlepší. A ještě bych chtěla pozdravit Krpcovu Zdeničku na Novou Ves a Vojtěšku do dobré s manželem. Taky jim přeju hodně zdraví, zdraví a božího požehnání. To přeje Věrka. To je všechno. Děkuji, paní Vetko, a hezkou nedělu. Mockrát děkuji.
1: Oslavencům jen to nejlepší, vám krásnou neděli také ráda přeji a Záhořany už posílám, naslyšenou.
2: Ano, děkuji.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Další písničku na přání už v polední hudební poště může vybírat pan Petr, kterého vítám. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, paní Ivetko, já vás zdravím.
1: Děkuji.
2: Zdravím všechny věrné posluchače Radia Ostrava, celou rozhlasovou rodinku. Toto hudební blahopřání poběží k narozeninám paní Jarmile Lipkové Cince a panu Petrovi od paní Věrky Fritku. Oběma přejeme narozeninám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně zdravíčko. A panu Petrovi to posílá taky jeho přítelkyně Věrka a přeje mu hodně štěstí, zdraví, pochopení a hlavně zdravíčko. A paní Věrko, ať vám to s panem Petrem ještě dlouho vydrží. A paní Věrko, vám děkuji za vyhledání písničky a někdy zase nashledanou.
1: Tak písničku posílám, pojď panenko do hospody, to jste si přál. Paní Věrka s panem Petrem určitě ještě dlouho spolu budou moc rádi, ať písnička udělá radost a vám hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Vám taky, paní Věrko.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ale naše polední hudební pošta pokračuje. Vítám teď paní Marii. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Ještě jednou vás všechny zdravím v rozhlase.
1: Děkujeme.
2: A všechny posluchače Radia Ostrava. Včera měl krásné kulaté narozeniny tatínek mé snachy, pan Lubomír Miller z Kajlovce. A 10. července měl narozeniny můj syn Tomáš Vicherek z Komarova. Přeji oběma hodně zdraví, pevné jako křen, ať se jim splní každý sen. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky od svých nejbližších a za celou rodinu jim to přeje Marie. Děkuji vám za vyhledání písničky a brzy zase nashledanou.
1: Písničku Už mi lásko není 20 let už posílám a přeji hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Chvíli také ještě s vaší nedělní polední hudební poštou, ve které teď vítám paní Libu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Dneska má svátek Zdeněk. Já bych chtěla popsat Zdeňkovi Vajgarovi z Ostravy hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. A rodinnou pohodu tomu přeje Liba s Ilušem. A vám, Ivetko, děkuji za písničku a nasledanou.
1: Písničku posílám a vám hezkou neděli, naslyšenou.
2: Taky, nasledanou.
1: Děkuji.
3: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože, v zahradě kopu kostival.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: jako žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: Poslední písničku na telefonické přání v polední hudební poště v té dnešní nedělní vybírá ještě paní Eliška. Hezké odpoledne.
3: Ano, hezké odpoledne, paní Ivetko. Zdravíme vás Argoškem z Fulneku. Prosím, zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, všechny věrné posluchače, obzvlášť ty, kteří jsou úplně osamělí a jsou skutečně závislí na rozhlase, aby je trošinku rozveselil. A protože bylo Martiny a já jsem se nedovolala v tu určitou dobu, takže já bych chtěla dodatečně popřát paní Martině Paličkové, pečovatelce z Charity Odry, k jejímu krásnému svátku, který měla. Takže paní Martino, my vás zdravíme s Argoškem a přejeme vám k vašemu svátku dodatečně zdraví, štěstí, pohodu, nikdy žádnou nehodu a samé spokojené klienty, o které se staráte. A písnička je samozřejmě pro všechny pečovatelky Charity Odry, kterým také děkuju, že mě také pomáhají a děkuju jim za krásný vztah, který mají k Argoškovi. A ještě bych se chtěla přidat ještě jednou. Všecko dobré, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, velké boží požehnání velkým oslavencům, a to je Petr s Věrkou z Frýdku a Jarmilka s Kazimírem z Třince. A tady těmto oslavencům přeju, aby ještě dlouhá léta byli spolu a ještě dlouhá léta jsme se mohli takhle slýchávat v rozhlase. A vám, paní Vetko, děkuju za vybrání písničky, která je i pro vás.
2: Děkuji také, Valdemara Matušku už ráda posílám a přeji hezké nedělní odpoledne, naslyšenou.
3: Děkujeme, naslyšenou.

0: Valdemar Matuška, písnička Co děláš, to dělej rád. Poslední na telefonické přání v dnešní polední hudební poště. Za pět minut, necelých pět minut už aktuální zprávy. A co jsme zjistili, premiér Babiš dál odmítá schůzky s prezidentem Pavlem. Proč? Dovíte se ve 13 hodin. Po 13. hodině to vás čeká pravidelný nedělní letní pořad. Zámecké léto i tentokrát s Františkem Kinským. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Premiér Babiš dál odmítá schůzky s prezidentem Pavlem. Ten je připravený začít využívat například právo veta u zákonů. Pacienti mají zájem o preventivní mamografické vyšetření v Havířovské nemocnici. Lidé mohou hlasovat pro lávku přes Olši v soutěži o cenu inženýrské komory. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Premiér Andrej Babiš dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas během závěrečného dne festivalu Colors of Ostrava. Prezident doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
4: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
2: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje.

0: Zavířová Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Karviná soutěží o cenu inženýrské komory. O přízeň veřejnosti se uchází se sousedskou lávkou přes řeku Olši, která propojuje karvinské louky s polskou obcí Hažlach. Lidé mohou svými hlasy rozhodnout, jestli lávka získá ocenění v celostátní soutěži, kde letos soupeří 70 staveb a projektů z celé republiky, upřesnila mluvčí karvinské radnice Monika Danková.
2: Veřejnost může pro sousedskou lávku, která propojuje českou a polskou síť cyklostezek, hlasovat až do 23. srpna. Výsledky 22. ročníku ceny inženýrské komory budou slavnostně vyhlášeny 16. října v Praze.
1: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl mimo jiné poslancem i europoslancem. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS.
3: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově v ulici Lidická se srazila dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamarré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a a jejich majitelů.

0: Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středoboc Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstal tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabít a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to se dává hodně lidí, na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tysové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám, teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tysy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tysů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Petřvaldu na Karvinsku řeší havarijní stav na Šumbarské ulici. Silnice se uzavře. Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. Správci Poodří odbahní potok v ostravské části Proskovice. Zítra bude polojasno až oblačno, naměříme do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Příští týden se uzavře silnice z Petřvaldu na Havířov. Krajská správa silnic opravuje úsek ulice Šumbarské, kde cestáři oznámili havarijní stav a řidiči proto musí počítat s úplnou uzavírkou a jízdou po objízdných trasách. Autobusová doprava bude během uzavírky jezdit podle upraveného jízdního řádu, upřesnil místostarosta Petr Dvořáček ze SocDem.
2: Už to volalo po nějaké celkové rekonstrukci, docházelo tam, ale už celkem častým lokálním opravám. Tato komunikace, zvláště to taková tepná z Petřvaldu do Havířova, určitě uvítáme jakoukoliv investici.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace, složená převážně z podnikatelů, odletí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny a nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
3: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
0: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury legitimizuje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením

0: Před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují taky český dabing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později je vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Postupně vznikly další tři filmy o Shrekovi. Pátý díl má mít premiéru příští rok. Počasí. Dnes až do 18 hodin platí výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami. V noci bude v kraji jasno až polojasno s teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou nebo polojasnou oblohu, přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty budou zítra mezi 19 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bruntále v ulici Opavská stojí porouchaný autobus, projíždějte kolem opatrně. A pozor stále taky v Havířově. V ulici Lidická je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný jeden pruh. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přeji vám krásné nedělní odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, 2 hodinky aktualita zajímavostí. To všechno je před námi, je to součást našeho odpoledního vysílání. Tak už prozradím, kam se vydáme za chvíli, například na Novojičínsko, přímo na zámek v Bílovci. V polovině hodiny s regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava s redaktorkou Petrou Pivkovou zamíříme na Opavsko do obce Kružberk na Pejskiádu. No a chybět nebudou ani historky z historie v druhé půlce hodiny. Jak to bude s tou výstrahou meteorologů a jaké počasí nás čeká v dalších dnech, to vše si řekneme ve 14 hodin a 45 minut. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Také na Novojičínsko se s námi právě teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava můžete vydat, a to přímo na zámek v Bílovci, kde můžete příležitostně zhlédnout i divadelní představení, které zahrnuje scénky inspirované místními legendami. Třeba té o služce Pětě zamilované do barona, jemuž zámek v minulosti patřil a který prý Pětu v sebeobraně zastřelil. Památka na tuto tragédii je podle kastelánu zámku Milana Varcochy a Rosany de Montfort dodnes patrná v podobě skvrny v jedné z místností.
1: Tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady zrovna scénky, které se tady snad i udály. Takže hráli jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňují.
2: Říká Milan Varcocha, jak se jmenuje zámecké divadlo?
1: Můžeme to nazvat zámecké bílovecké mini divadlo.
2: Máme tady jednu takovou raritku, a to je velký 2,5metrový obraz blahoslaveného Česlava. Je to replika, která byla pořízena z 3,5centimetrové fotečky, jediná digitální kopie, která se zachovala. Původní obraz zmizel v roce 45 a na podnět vlastně a ve spolupráci s tady kostelem, který věnoval úžasný barokní rám, který jsem restaurovala, tak do toho rámu jsem namalovala malbu blahoslaveného Česlava, který se ve 14. století při nájezdu Tatarů zasloužil o záchranu města Vroclav tím, že házel granáty, které byly házeny do města, tak je chytal a házel je zpět a tím vlastně vyhráli. Na obraze se nachází původní znak rodu Sedlnických a je to ta zavinutá střela.
3: Tak říká Rosana de Montfort, kastelánka zámku, také kurátorka, umělkyně.
2: Je také vysvěcen děkanem Lubomírem Tkáčem, který tady tímto činem přinesl na zámek mír, protože na zámku strašilo, jelikož dole v galerii Moritz jsme při renovaci zdí našli obrovskou hrozivou skvrnu, která nese tukové stopy.
3: A to je ta pověst o té služce Bětě.
2: Ona byla samozřejmě do barona Luši zamilovaná, chtěla, aby ji povýšil do stavu partnerského, ale samozřejmě pán si byl vědom, co by to udělalo se zbytkem personálu, tak nabídku zamítl. Ona se potom rozčilila, opila a šla na ně s nožem. V sebeobraně ji zastřelil a pozůstatky tohoto činu jsou vlastně dole na zdi. Ona tady prochází, tříská dveřmi, ale teďko už od roku 2019, kde jsme tady dostali tento posvěcený obraz pána, který byl patronem rodu Sedlnických, tak už se tu neobjevuje.
1: Teďkom ten Česlav vlastně je patronem i nás všech momentálně.
2: Přesně tak, nebojíme se tady, když jsme tu v noci sami.
3: A s tou stvrnou je to fakt dole teda? Z toho
2: je, hodině. Máme vyfucenou, objevuje se pouze, když se zeď namočí, protože vápno, když je mokré, tak je průhledné. A je to skvrna, která jde až do 2,5 metru výšky, je hrozivá. Já, když jsem ten pokoj renovovala v roce 2019, tak jsem měla strach tam trošičku být.
3: Dodávají Rosana de Montfort a Milan Varcocha. Z Bílovce Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak a míříme na Opavsko, kdo dnes zavítá do obce Kružberk. Měl by slyšet hlavně štěkot a vidět desítky čtyřnohých parťáků. V plném proudu by totiž měla být pejskiáda, den plný soutěží, přehlídek a zábavy pro psy i jejich majitele. O přízeň poroty i diváků bojují čistokrevní šampioni i voříšci a nechybí ukázky výcviku ani doprovodný program. Přímo na místě je už redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, hezké odpoledne. Tak jaká je atmosféra právě teď v Kružberku? Co návštěvníky nejvíce baví?
2: No, v tuto chvíli se nám všichni rozprchli, protože do úkrytů, pod střechy, do aut i se svými pejsky, protože počasí si tady tak trošičku zahrálo na takovou... Nová disciplína bude taková bojovka, protože se nám začalo opravdu hodně pršet, takže my jsme tady teďka na chvilku schovaní, než bude program dále pokračovat, ale je toho opravdu hodně, protože vlastně tady tahle akce na Kružberku je už celý víkend a začala v pátek, další nějaké akce byly v sobotu, tedy závody a dnes tedy vyvrcholila pejskiádou, ale co všechno se tady dělo a děje, tak to ví Gabriela Brzobohatá, která patří mezi organizátory a také uvádí dnešní akci nebo celou akci. Dobrý den, řeknete mi teda, co všechno, kromě toho deště, který máme teď, se tady dělo a ještě dít bude?
3: Dobrý den, všechny zdravím. Já bych chtěla jim říct, že to je teda čtvrtý ročník kružberského tesáku. Všechny ročníky bylo nádherně, takže prostě jeden den jsme si to museli vybrat, nebo tedy ten jeden rok. A opravdu víkend je nabitý. Máme tady různé treky, jako mini track, long track, short track. Jsou to vlastně trasy od 5 až do 80 kilometrů. Mně je teda velmi sympatický baby track, který je pouze 5 kilometrů a dají se tam plnit úkoly, takže... Ten bych šla já, kdybych měla tu možnost. A završí to pejskiáda, kde si můžete s pejskama vlastně zasoutěžit. Je to něco jako výstava pejsku a jsou tam různé doplňkové soutěže, jako psí šikula, opičí dráha. Takže to fakt krásný víkend společně s pejskama, kde si užijete spoustu dobrodružství a zlepšíte vztah.
2: No tak pokud by nás poslouchali nějací pejskaři, tak se můžou přihlásit na pátý ročník, který bude tedy příští rok. A dneska, tedy ač nám to přerušil ten déšť, tak máte nějakého favorita, nebo co se vám nejvíc líbilo, co se dělo během dnešního dne?
3: No já jsem teda úplnej fanda těch, co šli ty obrovský dlouhý trasy, což je pro mě teda těch 40 kilometrů a byla jsem překvapená fakt těma časama, že to třeba ujdou za 4 hodiny, což je pro mě úplně neuvěřitelný. Byly tady teda i dvě slečny, které šly tu 80, což bylo taky jako úplně super. A jinak se mi líbilo moc, že jsem tady dneska viděla strašně moc hezkých pejsků, který měli strašně krásný vztah s pánečkama. A co já teda vždycky ještě kvitu, bylo tady docela dost pejsků, který byli zachráněni nebo byli z útulku, takže to je vždycky zahřeje na srdíčku.
2: Tak já doufám, že nás to počasí trošičku, že se nám umoudří, že přestane pršet a dneska už teda budeme jenom vyhlašovat nebo budete vyhlašovat výsledky všech těch běhů a všech těch, co tady třeba jsou celé 3 dny, je to tak?
3: Tak některé běhy už jsme vyhlásili včera, některé vlastně dneska, protože to byly ty dlouhé, ty 80 kilometrové a teď ještě budeme teda vyhlašovat ty doplňkové soutěže, jako je pejsek šikulka nebo psí triky, opičí dráha, dítě a pes. Máme tady vlastně i takovej, řekněme, karneval, kdy se převlečou lidi i s těma pejskama. Měli jsme tady třeba 101 dalmatýnu s Cruelou, takže to bylo úplně roztomilý, takže tohle nás teďka čeká a to budeme vyhlašovat.
2: Tak já nám tedy přeji, ať to počasí se umoudří a přestane brzy pršet, ať můžete pokračovat v programu a díky moc a přeju i do toho příští roku hodně štěstí.
3: Děkuji, bylo tady přes 90 pejsků, tak já doufám, že příští rok dáme přes 100, takže se na vás budeme těšit, pátý ročník kružberský tesák.
2: Držím pěsti, díky. Tak jste to slyšeli a pokud byste měli nějakého svého pejska, kterého byste chtěli přihlásit, tak příští rok určitě můžete a dnes tedy si budeme jenom přát, ať přestane brzy pršet.
1: To vám samozřejmě přeji také, ať se ukáže i sluníčko, ať to vyhodnocení celého toho čtvrtého ročníku stojí opravdu za to a potěší všechny zúčastněné. V Kružberku na Opavsku byla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, díky za zprostředkování informací a už vyhlížejte, jestli se třeba ta obloha protrhá a vysvětne i sluníčko, nebo se ukáží alespoň paprsky. Loučím se a hezké odpoledne přeji.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Se s námi můžete dát další z historek z historie. Do osvobození Ostravy zbýval jen týden a gestapo zatklo více než 50 lidí spojených s protinacistickým odbojem. To je období, ke kterému se vrátíme právě v dnešních historkách z historie. Vladimír Šmehlík přiblíží příběh ostravských skautů a pamětní mohyly na Ivančeně.
1: Historky z historie.
2: Druhá světová válka se blížila ke svému konci. Protinacistický odboj v našem kraji běžel na plné obrátky. Ovšem nebývalou aktivitu prokazovalo také gestapo. Ostravští junáci pomáhali beskydským partizánům pašovat zbraně, tajně převáděli vojáky přes hranice, distribuovali suroviny a předávali informace o pozicích německých vojsk. Odbojová činnost těchto mladých skautů byla natolik rozsáhlá, že jim samotným bylo jasné, že se začíná kolem jejich skupiny stahovat smyčka. Nakonec se rozhodnou ukrýt před gestapem v Beskydských horách, to už však ale nestihnou. V předvečer plánovaného útěku do Beskyd začíná řádit gestapo a pravděpodobně díky udavačům nacisté od 5. do 20. dubna roku 1945 pozatýkají na 50 členů odboje, nejen z řad ostravských skautů. Dne 24. dubna roku 1945 na židovském hřbitově v Těšíně gestapo bez soudu popraví Vladimíra Čermáka, Vladimíra Pacha, Kvido Němce, Otto Kleina a Milana Rotera. Těmto mladíkům bylo tehdy kolem 20 let. Všichni patřili k prvnímu oddílu junáka v Ostravě. Jejich těla byla po válce nalezena v hromadných hrobech s dalšími zavražděnými. V říjnu roku 1946 byl na jejich počest vztyčen na Ivančeně pod Lysou horou kříž s prvními kameny a vzkazem, aby každý přidal ten svůj. Památné místo založili kamarádi zavražděných, skauti z 30. oddílu junáka v Ostravě. Toto místo vybrali proto, že zde byl výhled na chladnou vodu, což byla skautská základna. Každoročně se na Ivančeně začali scházet lidé, aby uctili památku popravených. A každý příchozí sebou přinesl kámen nebo jen kamínek. A tak postupně na Ivančeně vyrostla památná kamenná mohyla. V čase komunistického Československa se režimu tato tradice velmi znelíbila, protože uctívala zavražděné skauty, což přímo odporovalo oficiálnímu výkladu dějin o tom, že všichni partizáni a odbojáři byli jen komunisti. Vždy v době výročí se na svazích pod Lysou horou vyrojili estébáci, aby monitorovali pohyb a znemožňovali přístup k pamětnímu místu. A tak vlastně i díky hysterii socialistických úřadů se Ivančena nakonec stala symbolem nejen protinacistického, ale i protikomunistického odboje. Až se zase budete někdy toulat pod Lysou horou, přiložte kámen a vzpomeňte na ty 20-leté kluky, kteří nechtěli být žádnými hrdiny, ale milovali svou zemi a toužili po svobodě.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Veronika Staňková, psychoterapeutka pro pozůstalé. Bude mluvit o tématech, o kterých se většinou ostýcháme mluvit. Nečekejte ale pohřební řeči. Podle našeho hosta má i smích v takových situacích své místo. I to zazní v rozhovoru, který chystá Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jiří Schillinger k tomu na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava dozněl Holubí dům. Pojďme si ale říci, jak to bude s počasím. Jak potrápilo všechny účastníky pejskyjády na Opavsku, jsme před malou chvíli slyšeli přímo v našem vysílání. Jak to ale bude vypadat dále, to vše ví Petr Drobec z ostravské pobočky Českého rozhlasu, Českého hydrometeorologického ústavu. Petře, prostě vás vítám na našich frekvencích. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak aktuální stav je jaký?
1: Tak srážky už postoupily a až nad naše území, zhruba na polovinu našeho kraje, prší nebo se vyskytují přehánky na Bruntálsku, na Opavsku, tak jak jste zmínili, na Novojičínsku a blíží se to i směrem k Ostravě a na ostatní místa v našeho regionu, ale ten jeho východ našeho regionu zatím zůstává jenom s výjimečnými přehánkami a je tam i poměrně teplo, teploty až kolem 26-27 stupňů. Naopak tam, kde zapršelo, tak tam klesla teplota na nějakých 16 až 19 stupňů. Vítr ještě před tou frontou fouká vlastně od jeho západu a za ní na tom Opavsku a Bruntálsku už se na některých místech stáčí na západní anebo i severozápadní vítr.
0: Jak to bude vypadat dále? Jaká je předpověď pro další hodiny, noc a zítřek?
1: Tak jak jsem naznačil, ty srážky se rozšíří i na zbytek našeho kraje, takže na Ostravsko, Těšínsko, Beskidsko a podobně. A jsou samozřejmě doprovázené přehánkami nebo i bouřkami, které můžou být výjimečně i intenzivní, to znamená doprovázené nárazy větru 70 až 90 km v hodině. A méně častý jev, ale může se vyskytnout i krupobytí a také přívalové srážky. Od západu očekáváme, že ty srážky budou směrem do těch večerních a nočních hodin postupně slábnout a ustávat a během noci se i oblačnost protrhá k ránu. Naměříme nějakých 12 až 8 stupňů, v údolí může klesnout teplota až k 6 stupňům. No a vítr ten bude foukat od západu až severozápadu s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. A zítra v průběhu dne už nás čeká jasno až polojasno, přechodně může být zvětšená oblačnost a jenom výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Teploty budou nižší než dnes od 19 do 23 stupňů, na horách od 12 do 16 a k tomu povane slabý jihozápadní, během dne potom mírný západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy pondělí, co úterý a středa?
1: Tak v úterý ráno bude ještě polojasno, ale v průběhu dne většinou oblačno a místy se mohou vyskytnout přehánky, případně občasný déšť. A ranní teploty budou klesat na 12 až 8 stupňů, v údolí až tam může spadnout teplota až k 6 stupňům. No a přes den vystoupí teplota na 18 až 22 stupňů. A vítr bude mírný severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a ve středu čekáme většinou polojasnou oblohu, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnosti. Srážky v podobě občasného deště nebo přehánek čekáme až později večer a v noci na čtvrtek, kdy se vyskytnou tedy na většině území. Po ránu naměříme 11 až 7 stupňů, zase v údolích bude chladněji, tam teplota kolem 5 stupňů a maxima denní budou od 19 do 23 stupňů. Ve čtvrtek tam bude většinou zataženo s občasným deštěm a teploty jenom kolem 20 stupňů.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Petře, díky za informace o počasí pro nejbližší hodiny i dny. Přeji hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Lázně v Klimkovicích používají novou metodu léčby bolestivých kloubů, jakou řekneme za chvíli, podrobnosti za 3,5 minuty. V 15 hodin uslyšíte v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Tereza Hájková.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Na jižní Moravě a ve Slezsku se můžou přidat přívalové deště. Lázně v Klimkovicích používají novou metodu léčby bolestivých kloubů. Rožnov pod Radhoštěm přidal ke kontejnerům informační tabule o třídění odpadu. Lesní požár ve Španělsku už spálil přes 12 000 hektarů lesa. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Až do 18 hodin platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami, a to pro většinu území republiky, kromě severní poloviny Čech. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a taky ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm a nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
2: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
0: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Klimkovická sanatoria nově léčí bolestivé klouby pomocí plazmy. Lékaři metodu mohou využít pouze u vybraných pacientů s artrózou anebo chronickými potížemi šlach jako doplněk další léčby a rehabilitace. Plazma podpoří hojivé procesy v tkáních.
3: Metoda využívá vlastní krev pacienta. Plazmu zdravotníci získají pomocí odstředění krve na centrifuze. Látku plnou aktivovaných krevních destiček pak aplikuje lékař do kolene pacienta. Z Klimkovic Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Rožnov pod Radhoštěm chce zlepšit třídění odpadu. U odpadových hnízd proto přidává informační tabule s grafikou, která lidem poradí, co patří do jednotlivých kontejnerů. Nové cedule už jsou na 30 z celkem 90 míst. Radnice tak reaguje na to, že obyvatelé zatím vytřídí jen asi 45% odpadu, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
4: Myslím si, že ten problém je hlavně v panelákové zástavbě na sídlištích, kde lidé opravdu dávají do směsného odpadu úplně všechno, ať jsou to plasty, sklo, papír, plechovky a další. Menší ten problém je samozřejmě v zástavbě rodinných domů, kde lidé naopak by mohli mít klidně svoz odpadu co 2-3 týdny, protože to třídění je tak dobré, že tu černou popelnici na směsný odpad prakticky nezaplní.
0: Lesní požár ve Španělsku asi 100 km od Madridu.

0: Hodně přibude oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, aktuálně v Havířově v ulici Na nábřeží havarovalo osobní auto do dopravního značení a právě teď tam zasahuje policie. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Příjemnou neděli vám všem po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Můžu slíbit zajímavé povídání s ostravskou básnířkou a textařkou Soňou Záchovou. Podrobnosti za chvíli a v druhé půlce hodiny rozhlasové listování. Stále čteme z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Tak příjemný poslech a hezké nedělní odpoledne přeji.

0: Milovníci poezie znají ostravskou básnířku a textařku jako Soňu Záchovou. Znají i kolegové ve fakultní nemocnici v Ostravě, kde 30 let pracovala pod příjmením Olšovská. Jak vzpomíná na léta, kdy její hvězda zazářila, to zajímalo redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mesařovou.
1: Soňo, vítej opět v Ostravském rozhlase.
2: Ano, děkuji, po dlouhé době.
1: Ano, ty jsi vlastně v Ostravském rozhlase debutovala svými verši.
2: V roce, tomu neuvěříš, 1978.
1: A jak se tak stalo?
2: Já jsem studovala gymnázium a už tenkrát jsem reprezentovala Gympl na těch různých soutěžích, potom samozřejmě Nejslavnější generace, a profesorka češtiny, ta si toho všimla, takže mě někde uvrtala a už si mě potom všimli.
1: A vzpomínáš si, s kým ses tady setkala poprvé v tom rozhlase?
2: Já si nejsem už úplně jistá, ale určitě Peťa Breitkopf. A taky ty. Tak to jste byli vy dva, 100%.
1: No a potom v literární redakci Honza Sláma.
2: Ano, s paní Pešatovou jsem taky něco točila, ale nejvíc, vy jste byli prostě dvojka, Peťa a Misařka.
1: Tak to bylo v roce 1978. Ano. Mezitím jsi publikovala v Kmeni, tenkrát v populárním kulturním měsíčníku.
2: Ano, kulturní měsíčník, protože tam byl Karlík Vujtek a Bohdan Karivíková a všiml si mě Luboš Petr z nakladatelství Profil a přišel za mnou na těch generacích a říkal, měla byste na knížku? Já říkám, no, na dvě.
1: A je třeba dneska říct, co to byla generace?
2: Generace to byla soutěž pro mladé talentované básníky, nebo prostě pro literáty. A to byla velmi prestižní soutěž, protože byla ohodnocována nejenom věcnými dary, jak do té doby bylo zvykem, ale i peněžně.
1: Soňo, co jsi v tom roce 1978 dělala?
2: Chodila na Gympl v Porubě.
1: Ale jak to, že jsi potom pracovala jako knihovnici?
2: Jo, taky, to bylo super. Ve Vyškovicích, jak je kotva, součástí toho byla knihovna. A pracovala tam se mnou, ona byla vedoucí té pobočky, paní Magda. A já jsem o ní napsala vele úspěšnou báseň, která se jmenovala Magda, jak šla po Vyškovické ulici a sukně jí vlála, tak to byl hit.
1: A ta báseň se dostala do tvé první sbírky, kterou si nazvala Dopis Černému městu. A ta právě vyšla v Profilu.
2: Ano.
1: Jak tě objevil Luboš Petr.
2: Ano. Tak ta vyšla v roce 84.
1: Po ní následovala.
2: Po ní, protože já jsem samozřejmě mu donesla opravdu materiál na dvě knihy. On mi říká, tak to rozdělte. Takže v zápěti hned 87 byla druhá sbírka Nevyřízená korespondence.
1: A kdo se postaral o
2: ilustrace? To byl tenkrát Václav Špale, tu druhou, a tu první Jirka Neuwirth.
1: Báječný grafik, ano, bohužel už je v nebi.
2: Bohužel.
1: Víš, ano. Co? Jirka Neuwirth se v roce 2000 dostal do stovky prestižních autorů Ex Libris v Paříži celosvětově za posledních 100 let. Tak ten ti ilustroval
2: první
1: dopis Černému městu.
2: A tu poslední, Milostný dopis.
1: Soňo, sbírka Dopis Černému městu a Nevyřízená korespondence, ty vyšly v Profilu.
2: Ano.
1: Ale ta třetí, Milostný dopis.
2: Milostný dopis, ten jsem si vydala na vlastní náklady. Teda jeden můj velmi dobrý přítel, když jsme se o tom bavili, já říkám, hele, měla jsem to ve spisovateli, měla jsem to v hostu, mě vypoklonkovali, tak jak se to tenkrát dělávalo, že ano, je to hezké, děkujeme.
1: Jak se to dělalo, to si nabízela jakým způsobem?
2: Měla jsem v Československém spisovateli nějaké známé redaktory, tak přesně, dala jsem jim to tam, Denis říkal, jo, dones to, mrkneme, vydáme to, jenže dostal to k posouzení Karel Sýs a tomu jsem nepadla do oka, takže pan Sýs na to napsal ne asi dobrý posudek, já už si to nepamatuju. A to není tak, že to tam leží třeba půl roku, ne, to tam leží rok, že když se ptáš, co jako s tím je, tak je, nad vama je ještě hromada, to až přijete na řadu, tak možná příští rok.
1: Soni, Milostný dopis tě opět ilustroval Jirka Neuwirth.
2: Ano, to už jsem ho požádala o to.
1: A je to taková něžná, bílá
2: To už
1: knížka.
2: Jsem ho o to požádala, protože on už mi věnoval některá Ex Libris a mi se to hodně líbilo. Vzpomněla jsem si na tu první sbírku, kterou ilustroval, takže jsme to spolu dali dohromady.
1: A kde to vyšlo?
2: Myslím, že 2006. Tiskárna Harok, Šenov u Ostravy, vlastním nákladem autorky.
1: Soňo Záchová, to je tvé jméno za svobodná. Ano, ale co dělá básnířka? Co s tím není možné se přece uživit.
2: To není. Básnířka normálně pracovala, ano. Najednou jsem zjistila, že z mladičké básnířky jsem se stala mladičkou babičkou. Mezitím byly děti, práce. Pracovala jsem ve fakultní nemocnici v Ostravě Porubě.
1: Všichni naši přátelé, když cokoliv se stalo, tak rychle volali pomoc, pomoc, máme tam Soňu.
2: Ano.
0: No a právě s ostravskou básnířkou i textařkou Soňou Záchovou se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava setkáme ještě po písničce a prozradí toho mnohem víc.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: ostravská básnířka i textařka Soňa Záchová, která debutovala se svými verši v ostravském rozhlase v 70. letech, je dnes už v seniorském věku, ale stále tvoří. O životě i tvorbě si s ní povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Soňo, kolik let jsi pracovala na ARu ve fakultní nemocnici?
2: No, 15 určitě. Ve fakultě 30 a na ARu z toho půlku, takže těch 15.
1: To je těžká práce, co jsi tam měla na starosti?
2: Já jsem byla dokumentační pracovnice neboli THP, takže zapisovat, vkladat do počítače ty pacienty, kteří šli k operacím, chystat s primářem operační program a telefonáty, protože ARO je nejžádanější kvůli uspáním, že když se stane nějaká nehoda, tak samozřejmě rychle se přivolává, kdo je volný, může nám někdo uspat havárku, takže vyřizování telefonátů neustále od těch 7 od rána do těch 3 odpoledne pořád švunk.
1: Ale i ta hlava, i to srdce muselo hodně zabrat. Dostala se ta situace i z toho nemocničního života do tvých básní někdy?
2: Ne.
1: Tam si zdržela tu romantiku, jako třeba v milostném dopisu.
2: Přesně.
1: Jenomže já vím, že ty píšeš.
2: Píšu do šuplíku, protože jak jsem byla zklamaná, jak to šlo v tom československém tenkrát spisovateli, potom v Hostu jsem vkládala naděje, že to dopadne dobře, taky bohužel řekli, jo, je to fajn, vaše tvorba se nám velmi líbí, ale bohužel nemáme kapacitu, takže jsem byla taková rozmrzelá. Od té doby jsem nepublikovala nic, protože se mi nechce zas podstupovat ten kolotoč a žadonída, tak něco jsem si ze šuplíku vytáhla.
1: No, a já jsem tě poprosila. Zkus něco vybrat.
2: Dobře. 3 zlaté klíčky. Vycházím ze dveří. Temná propast zůstala za mnou. Je čerstvé ráno. Boží den tak zelený, tak smyslný. Roztouženě hází barvami. Jen se dívat a nechat slzy téct. Procházím duhou v dlouhém plášti. A vítr, ten malý navoněný darebák s bičíkem v ruce, práská nad hlavami splašených koní. Rozráží sladký vzduch, ten voska s divou tváří, co žene do záhuby starý vůz, chce po mně vrátit můj dávný, dávný dluh. Schovám se do jeskyně, chci ukryt ten poklad. 3 zlaté klíčky, vím, že ti patří, otvírají branku k srdci, k duši a k tvým rtům. Tvůj klid ještě nepřišel. Ty můžeš ještě rozdávat rozevláty na voze, tvá duše se vznáší nad lukami, a tvé srdce se stěhuje, tvá ústa křičí, loučím se, děvče. A ve mně maličká skulinka ví, že ti vrátí 3 zlaté klíčky, tvou brankou už nikdy neprojde.
1: Je v tom já. Asi si přesně pamatuješ tu situaci?
2: Úplně.
1: Proč?
2: Úplně přesně. Úplně. Já si pamatuju úplně všechno. Knížku, když otevřu a podívám se na nějakou svou báseň, vím přesně, proč to bylo, co se stalo, pro koho to bylo.
1: Mám ještě v ruce drobnou knížečku, moc pěknou, která se jmenuje Větrná pošta. To je ale sborník, ne? Kniha
2: ano.
1: Milostné poezie.
2: To je sborník tehdejších velmi úspěšných autorů Severomoravského kraje. Vydal to Profil. Paní Eva Sobková, myslím, byla redaktorkou.
1: Ano, v roce 1988
2: Je to moc povedená knížečka, krásně udělaná. Jsme tam všichni, Honzík Sláma, já, Eva Kotarbová,
1: Lidia Romanská.
2: Ano, Romanská, jo. Kája Vujtek.
1: A vy jste se i dobře znali.
2: Ano, my jsme se scházeli, ano.
1: Ty máš v uších náušnice, to je Nefertiti?
2: To je královna Nefertiti, ano, nejkrásnější královna Egypta.
1: A co to znamení váh?
2: Já jsem 20. října rozená, takže ve váhách.
1: Asi pravá váha.
2: Jsem typická váha.
1: Jak se to pozná?
2: Úplně jednoduše. Přijdeš do obchodu a stojíš před nějakým, ať už je to oblečení, ať už jsou to boty, kabelky, víno, tak půl hodiny tam stojíš a čučíš a rozhoduješ se, které si máš koupit. Pak odejdeš, za 2 hodiny se vrátíš a to, co jsi eventuálně mohla koupit, tak už tam není. Takže super.
1: Soni, když tak sáhne do toho svého šuflíku, občas děláš pořádky, ne?
2: Jo.
1: Tak, že bys to vydala, ty vlastně, to jsou vlastně ještě nepublikované.
2: Nepublikované.
1: Věci.
2: Jak jsem teďka se tak tím prohrabovala kvůli tomu našemu setkání, tak mě to i napadlo, takže uvidím.
1: Jaké to je to ohlížení?
2: Je. Pěkné a fajné. Hned si vzpomenu na ty svoje nejoblíbenější roky, na ty osmdesátky a na to všechno, co jsme tady prožívali. Vyjdeš ven a 3/4 lidí a věcí a barů, které tu bývaly, tak už tu nejsou.
1: Když jsi dneska vstupovala do ostravského rozhlasu vlastně po letech, z toho vedra do příjemného chládku, co se změnilo tady?
2: Co se změnilo? Akorát, že tam přibyl kavovar. Jinak asi nic. Ve vratnici Přemeček a pořád všechno stejné. Jo! Velká změna. Nemusíme zapisovat jméno a číslo občanského průkazu do zešitu.
1: Soně, moc krát ti děkuji. Přeji krásné léto. Měj se hezky.
2: Děkuju, Dašenko. Bylo to moc příjemné a jsem ráda, že jsme zaspomínali a těším se.
1: Taky. Naschledanou.
0: S ostravskou básnířkou a textařkou Soňou Záchovou si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava povídala redaktorka Dagmar Mysařová.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Přeji vám krásné odpoledne, 15 hodin 30 minut a každou neděli pro vás máme rozhlasové listování. Tady je to dnešní, uslyšíte předposlední část temné ostravské faustiády Jiřího Klečky, nazvané Papírové domky. Blíží se poslední souboj s domem, který si své obyvatele podmaňuje plněním jejich přání. Jak dopadne, to nám bude vyprávět herečka Magdalena Holcová, kterou režijně vedl Petr Gábor. Premiéra 11. části právě začíná. Tak příjemný poslech.

Jsi starý pytel kostí, pohozený v domě duchů. Pronesl k ní manžel z nemocničního lůžka. Je čas ho trochu rozhýbat. Kamila se probrala. Narovnala se a protáhla. Rozhodla se zkontrolovat Vašíka s Petrem. Vzala za kliku, ale dveře se ani nehnuly. Někdo ji zamknul. Zabušila. Ticho v domě nic nerušilo. Zhluboka se nadechla. Musel to být Petr. A pokud to udělal, tak k tomu měl nejspíš pádný důvod. Tak něco vymysli, ty pytli kostí, burcovala samu sebe. Začala prohledávat bedny s Vašíkovými hračkami. Snažila se najít něco dostatečně robustního, s čím by mohla rozmlátit kliku u dveří. V poslední krabici našla plastový meč s rukojetí. Na rozbití kliky to nebylo, ale přistoupila k radiátoru a začala do něj mečem mlátit. Trubkami topení putoval hlasitý plechový zvuk, ale zjevně nikomu nevadilo. Otevřela okno. Na pravé straně byl k fasádě přichycený hromosvod. Podívala se dolů. Když spadne, taky to určitě nezabije, ale její pytel kostí to může trochu rozházet. Přišel ale čas dokázat, že se její manžel mýlil. Položila levé chodidlo na parapet, vyklonila se z okna a pravou rukou se chytila hromosvodu. Srdce jí bylo o závod. Teď se ti ty hodiny jógy budou hodit, pomyslela si. Samozřejmě. Přesně tohle měl její cvičitel na mysli, když jí nabádal, aby své tělo protahovala i doma. Spustila se po tyči bez spodního opěrného bodu, takže jí nezbývalo nic jiného, než se spolehnout na sílu paží. Chodidly se opírala o zeď. Asi metr a půl nad zemí zůstala viset ve vzduchu. Pustila se. Dopadla do vlhké trávy a svalila se na bok. Tělo měla rozbolavělé, jako by ho přejel parní válec. Pytel kostí, ale držel pohromadě. Dobelhala se ke vchodovým dveřím a znovu vešla do domu. V obývacím pokoji nikdo nebyl. Kamila okamžitě věděla, kde má Petra hledat. Jenže Anna si přece klíč od studia vzala s sebou, uvědomila si. Vyšla do prvního patra a zůstala stát u ložnice. Dveře byly otevřené. Vašík v posteli nebyl. Rozběhla se k šedým dveřím na konci chodby a začala do nich mlátit. Vašíka probudili údery na dveře. Slezl z postele a došoural se na chodbu. V domě byla tma, ale ze dveří na konci chodby vycházelo světlo. Došel až k ním a strčil do nich. Světlo vycházelo z černobílého obrazu na zdi. Byla to fotka studia se všemi hudebními nástroji a nějakým mužem, který se díval přímo na Vašíka. Vašík vstoupil do kuželu světla a dveře do studia za ním zapadly. Malou ručkou uchopil zlatou kliku dveří v obraze, zašimrala ho na konečcích prstů, zasmál se. Bylo to jako dotýkat se čerstvých sněhových vloček. Dveře se pootevřely. Dál už nechoď. Otočil se. U protější zdi seděl táta. Tvářil se klidně, ale Vašík poznal, že něco není v pořádku. Do dveří studia někdo začal urputně bušit. Je máma už doma? Zeptal se chlapec zmateně. To nevím, řekl Petr. Podíváme se po ní. Vašík přikývl. Jenže v tom na jeho rameno dopadla něčí ruka a stáhla ho za dveře. Petr otevřel oči do prázdného studia. Zase je zavřel a ponořil se do neklidně temných koutů své mysli.
Pak ho černota vyplivla znovu na břeh a on uviděl Vašíka, jak stojí u dveří. A co bylo horší, dveře byly otevřené. Snažil se mluvit klidně, i když nepociťoval nic jiného než hrůzu. Pak ale ze dveří vyjel pařád, popadl jeho syna a byl pryč. Byla to jeho chyba, že Vašík zmizel a byl jediný, kdo ho mohl zachránit. Postavil se. Pořád měl na uších sluchátka, i když už v nich nehrála žádná hudba. Třeba znovu začne, když vstoupí za dveře. Třeba ho Roučný provede další životní etapou, jako to dělal v minulých letech. Petr se vydal za synem.

Anna dorazila do Ostravy hluboko po setmění. V domě nesvítilo ani jedno okno. Vběhla dovnitř. Nahoře na schodech našla sedící Kamilu s obličejem v dlaních. Kde je Petr? Kamila mlčky ukázala prstem na druhý konec chodby. A Vašík? Nečekala na odpověď. Stačil jeden jediný pohled do Kamilinných nešťastných očí. S klíčem v ruce se Anna vrhla ke dveřím. Uvítala ji prázdná místnost s hudebními nástroji a vypnutou promítačkou namířenou na zeď. Myslíš si, že je konec? Pronesla Anna k promítačce. Konec nebude, dokud neřeknu. Zapnula ji. Jdu s tebou, řekla Kamila, která stála těsně za Annou. Nemůžeš. Je to nebezpečné. Jako na potvrzení Aniných slov se Kamile roztřásla kolena. Je to moje rozhodnutí. Zopakovala však odhodlaně a chytila Annu za ruku. Jdu s tebou. Dveře jemně vibrovaly. Když je Anna otevřela, olízl je žár jako z pece. Papírový domeček opět hořel. Vstoupili do chodeb budovy, odkud s Petrem dávno odešli. Ale přesto z ní pořád utíkali. Vrať mi manžela, pronesla Anna. Vrať mi syna. Strop už černal. Ze dveří jednotlivých pokojů dětského domova stoupalo oranžové světlo a hustý dým. Slyšeli hlasy, které křičely jejich jména. Ženy postupovaly dál, přitisknuté jedna k druhé. V polovině široké chodby se Anna zastavila. Tvůj pokoj? Zeptala se Kamila. Anna přikývla. Vrať mi manžela. Vrať mi syna. Zašeptala znovu jako zaklínadlo a dveře se otevřely. V pokoji stál Petr a zhlížel do díry v podlaze. Podíval se na Annu a varovně zakýval ukazováčkem pravé ruky ze strany na stranu. Nechoď dovnitř. Jenže ona už vevnitř byla. Přišla pro něj a pro Vašíka. Přišla hrát hru o svoji duši. Krev není voda, řekla jí Phuridai. A Anna teď doufala, že z babičky toho v ní zůstalo ještě pořád dost. Její manžel se právě rozpustil ve vzduchu jako mýdlová bublina. Tiše to luplo. Za Annou se objevily tři postavy, jejichž tváře spolikal oheň. Ta první byla oblečená do potrhané riflové bundy. Byl to stejný přízrak, který seděl na kapotě auta před hořícími těly jejich rodičů. V pravé ruce držel zelenou láhev naplněnou čirou tekutinou. Konečně je teplo, řekl stín s přidušeným smíchem. Kamila se roztřásla, dusila v sobě výkřik. Vrať mi manžela, vyslovila Anna monotónně. Vrať mi syna. Přízrak naklonil zvědavě hlavu k rameni. Zvážím tvou žádost, Kami Ben. Rozhodně bych ale netvrdil, že to pro všechny bude stejná zábava jako pro nás. I když neměl oči, Kamila cítila jeho pohled. Sebrala všechnu sílu. Ty mi strach nenaženeš. Dvě zčernalé postavy popošly k ním. Obě ženy o krok ustoupily, jenomže ohnivé jazyky vytvořily z chodby za nimi slepou uličku. Zpátky! Přikázala Anna postavám. Přízrak znovu vydal zvuk podobný smíchu. Jsi jenom malá černá holčička. Strop zapraskal. Anna odstrčila Kamilu dřív, než boční stěnu probořila část nosníku. Její tělo prostoupila bolest. Bezmocně sledovala, jak dva páry rukou chytili Kamilu za ramena a táhli ji ke stínu v otrhané bundě. Přízrak zvedl zelenou láhev. Anna ucítila pach benzínu. První volba ze dvou, K
kamy, Ben? Zachraptěl spokojeně přízrak a zapátral v levé kapse džínsů. Chvíli trvalo, než nahmátl zapalovač. Ona? Nebo tvůj syn? Anna vykřikla. Nepřinutila ji k tomu bolest, ale volba, kterou právě udělala. Přízrak křesl škrtacím kolečkem. Mezi prsty se mu objevil plamínek. Tomáš Gajda seděl v kuchyni v domě své slepé matky, která spala v ložnici. Posledních pár týdnů bydlela matka u něj. Všechno šlo celkem dobře, pak ale jeho žena začala nenápadně naznačovat, že nastal čas, aby se tchýně vrátila domů. Jenomže jeho máma nebyla ještě připravená. A tak se rozhodl s ní pár dnů zůstat. Vyšel před dům a zapálil si cigaretu. Pohledem zabloudil ke stromům, které ukrývaly udavačů v dům za křižovatkou. Nikdy ho neměl rád. Když byl o hodně mladší, představoval si, že dům tady stál i v pravěku. Všude byla pustina, jen tu a tam vybuchující sopka chrlila lávu. A tenhle dům tam stál, nehýbal se a čekal, až kolem něj vyroste město, aby mohl začít žít. Potáhl z cigarety a zakroutil hlavou. Vzpomněl se na cigánku, co obalamutila mámu. A dokonce seděla u jejich stolu při oslavě tátových narozenin. Táta věřil, že je třeba dát cigánům šanci. A podívejme, jak skončil. On takovou chybu neudělá. Tomáš Gajda sešel po schodech, otevřel branku a vkročil na ulici. Matka je přesvědčená, že ta cigánka má něco dočinění s Bretovou smrtí. Měl by něco udělat. Zastavil se několik kroků za hranicí jejich pozemku. Co se to vlastně chystal udělat? Vejít do cizí zahrady? Nahlédnout do oken udavačova domu a najít důkaz toho, že se do jejich ulice nastěhovali traviči psů? Náhle uslyšel křik. V matném světle pouličních lamp zahlédl pohyb. Pak třískla branka a na ulici potácivě vyběhla žena. Pomozte! Hořím! Pálí to, pomozte mi! Nikdy v životě neslyšel bolestnější pláč. Sevřelo se mu hrdlo. Zvedl oči k vyrovnané řadě stromů před domem. Jasně skrze ně viděl oranžové mihotání plamenů. Žena se skácela k zemi přímo v polovině vozovky. Tomáš se k ní rozběhl. Roztřesenými prsty nahmatal v kapse mobil a stiskl tlačítko tísňového volání. Po druhém zazvonění jej pozdravil klidný mužský hlas. Tomáš zhluboka dýchal. Říkala, že hoří, křičel do telefonu. A vidíte nějaké popáleniny? Zeptal se dispečer. Tomáše otázka nejdřív rozčílila, ale pak se zarazil. Pořádně se na Romku podíval. Její oblečení nebylo ohořelé. Říkala, že hoří, zopakoval ohromeně. Znovu se podíval ke stromům před domem. Byla klidná noc. Žádná oranžová záře plamenů. Nic. A vidíte popáleniny? Snažil se dispečer. Tomáš až teď spatřil jizvy, které pokrývaly Aninu levou ruku. Ty jizvy byly ošklivé, ale nejspíš několik let staré. Přísahal by, že před chvílí na jejím těle nebyly. Tu noc by přísahal na víc věcí, než mu jeho zdravý rozum dovoloval. Dveře Petra zavedly do lesů. Na pěšinu, po které tenkrát utíkal za vzdalující se Anou. Nyní po ní spěchal také a volal synovo jméno. Z nebe padaly popelavé vločky. Sluchátka zapraskala. Uslyšel Roučného hlas, který zadumaně zpíval o sestřičce, jež se přestala bát tmy a sama se tmou stala. A pak se jí všichni začali bát. A pak konečně potkal muže,
jemuž ten hlas patřil. Richard Roučný čekal na stezce. Byl mladý jako na fotografii ze studia. Hudba utichla. Kde je můj syn? Zeptal se Petr. Hraje se o něj. Odvětil Roučný po chvíli. Stejně jako se hraje o tebe. Šel tudy, naléhal Petr. Roučný pohlédl naspět po cestě, která se kroutila za stromy a mizela v mlze z popela. Potkal jsem různé lidi, zašeptal. Potkal jste ale mého syna. V Petrově hlase se objevily stopy hysterie. Tohle je jediná cesta, po které se dá jít, konstatoval Roučný. Nevětví se, jenom se vleče. Petrovi tepala v hlavě kovadlina. Snažil se soustředit na Vašíka, ale jeho myšlenky byly rozpité, už nedokázal vnímat jasně. Došel jsem až na konec, pokračoval Roučný. Pak jsem se vydal zpátky. Přesně tak, jak říkal ten spisovatel. Zmizel jste. Uběhlo 40 let. 40? V očích se Roučnému objevily slzy. Pamatuje si na mě ještě někdo? Petr zaváhal. Všichni. Tak to za to stálo, přikývl Roučný. Petr pochopil, že Roučný mu nepomůže. Vůbec netušil, proč jsem přišel. Musím jít. Slyšel hlas svého otce, který opakoval omluvy. Slyšel křik dětí, které zahynuly při požáru v domově, přerývaný dech, pískot pneumatik a dutý náraz. Zkus to použít. Bělásku, zachraptěl do sluchátek Gabrielův hlas a rozesmál se. Petrovy vzpomínky přestávaly být pouhými vzpomínkami. V této části lesa se minulost měnila v přítomnost a ta byla nekonečná. Co prožil, stávalo se součástí jeho vlastního pekla, po jehož stezce kráčel.

Anna přicházela k sobě. Bolelo jí celé tělo. Zaslechla Vašíkův hlas a ucítila na tváři synův dotek. Mami. Vystřelila naslepo oběma rukama a přitiskla chlapce k sobě. Tentokrát už ho nepustí. Nikdy nikam. Ani na krok. Jsi v pořádku, šeptala s nosem zabořeným do dětských vlásků. Tolik jsem se bála, tolik. Nic mi není, uklidňoval jí chlapec. Hřbetem ruky si otřela slzy. Dostala zpátky svého syna. Přesně jak přízrak řekl. Zavřela oči. Viděla před sebou Kamilu, slyšela její křik, ale nemohla nic udělat. Stále ležela uvězněná pod trámem. To se nám výběr pěkně zúžil, řekl přízrak pobaveně, překročil Kamilino tělo a přidřepl k Aně. Musíš si vybrat ještě jednou. Černými prsty chytil její bradu, ukazováčkem jí přejel po rtech. Otevřela oči. Byla zpátky v nemocničním pokoji. Richard mi říkal, že táta zůstal za těmi dveřmi, mami, slyšela Vašíka. Poplašeně jí poskočilo srdce v hrudi. Kdo? Já. V rohu pokoje seděl na židli starý muž, zářivě bílé kadeře mu padaly na ramena. Nechtěl jsem vás vyrušit, pronesl omluvně. Dílky skládačky do sebe rychle zapadly. Znala jenom jediného Richarda, který mohl vědět o dveřích. Hudebníkovu tvář zbrázdily hluboké vrásky, které jej změnily téměř k nepoznání, ale nemohla se splést. Byl jste za dveřmi, hlesla Anna. Celou tu dobu. Proč? Ze stejného důvodu jako váš muž, odvětil Roučný. Chtěl jsem hrát hudbu, kterou si budou všichni pamatovat. A toto byla cena. Sklopil hlavu. Přišli za mnou estébáci. Řekli, že mě z domu vystěhují. Zlámou mi prsty a už nezahraju ani notu. Jenomže já musel to album dotočit. Musel. Roučný se odmlčel. Na té stezce se mi potkal znovu. Stejné ksichty se stejnými jmény. Přitáhli mě do nějaké chatrče, kde věšeli lidi na háky. To byla zase jejich cena. Anu se vřela hrůza. Pohladila Vašíka a pak přiložila dlaně na jeho uši. Tam je teď můj muž? Zašeptala. Starý muž přikývl. Roztřásla se jí brada. Vzkazuje vám, že už do toho domu nemáte chodit. Zamumlal Roučný. Už nikdy. Petr? Zeptala se. Ne. Makléř. Opáčil Roučný. Říkal, že vaše nájemní smlouva skončila. To on mě sem s vaším synem poslal. Zvláštní. Vůbec se nezměnil. Vypadá pořád stejně. Roučný se došoural ke dveřím pokoje. Naposledy se podíval na Anu, jemně jí pokynul a odešel. Lukáš Pekan, doktor, 46 let. Měl noční službu na centrálním příjmu, když do fifejtské nemocnice přivezli Anu Pokornou. Bylo právě 22 hodin 27 minut. Ženu našel soused. Skácela se k zemi uprostřed křižovatky. Doktor Pekan zkontroloval pacientčiny životní a oběhové funkce. Byly v pořádku. Nařídil laboratorní vyšetření krve, toxikologické vyšetření, RTG a CT hlavy. Nakonec kontaktoval neurologa. Ten ženu vyšetřil a vyloučil poškození mozku.
Důvod, proč byla žena v bezvědomí, nenašli. Před půlnocí ovšem začala reagovat. Probrala se a vykřikla cosi o ohni. Rozplakala se a znovu upadla do bezvědomí. Ve 3 ráno pacientka poprosila o vodu a zase usnula. Bylo to ale dobré znamení. Vracela se. Zbytek noční služby proběhl bez většího vzrušení. Kolem 8 ráno dokončil Pekan poslední zprávu. Na nohou byl už více než 24 hodin, takže toho měl akorát tak dost. Opustil centrální příjem a vydal se spojovací chodbou k budově kardiologie a interny. Když se blížil k horní podestě, minul na schodišti starého pána, který se urputně držel zábradlí. Řekli vám, že můžete použít výtah, pane? Prohodil k němu přátelsky. Odpovědi se ale nedočkal. Doktor Pekan opatrně položil ruku na mužovo rameno. Ten se bezvládně opřel o zeď a pomalu se sesul k zemi. Doktor mu přiložil prst na krční tepnu. Jak předpokládal, žádný puls nenahmatal. Ten starý muž šel po schodech a umřel na nich.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava jste slyšeli premiéru 11. části z 12-dílného románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas text upravil Jiří Klečka v dramaturgii Evy Lenartově. V režii Petra Gábora četla Magdalena Holcová a technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. K poslechu závěrečné části zveme za týden ve stejnou dobu, tedy v neděli po 15. hodině a 30. minutě na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Historický kulturní dům v Opavě bude mít opravenou výzdobu. Zemřel psychiatr, sexuolog a bývalý europoslanec Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Zítra bude polojasno, postupně oblačno a naměříme do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré odpoledne. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
2: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2000 korun.
0: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Za první půl rok mamografického screeningu vyšetřila Havířovská nemocnice 2600 žen a lékaři potvrdili 14 pozitivních nálezů. Preventivní vyšetření rakoviny prsu začala krajská nemocnice nabízet letos v lednu.
3: Podle ministerstva zdravotnictví screeningové centrum v Havířovské nemocnici vzniklo, protože je v této spádové oblasti vyšší záchyt karcinomu prsu v pokročilém stádiu než jinde v Česku. A na pravidelnou kontrolu v tomto okrese chodila méně než polovina žen, která ho má absolvovat. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Restaurátoři dokončují obnovu výzdoby Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě. Do konce měsíce bude hotová oprava 4 velkých soch na průčelí národní kulturní památky, včetně reliefních doplňků. Autorem je opavský sochař Josef Obet.
4: Je to první velká obnova po čtvrtstoletí. Plastiky a sochy se postupně čistí, opravují trhliny a díky dochovaným fotografiím restaurátoři vrací původní podobu detailům, kterých je na výzdobě mnoho. Na vše dohlíží památkáři. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS.
1: Počasí.
0: Až do 18 hodin platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Můžou je doprovázet kroupy a přívalový déšť. V noci bude v regionu jasno až polojasno s teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou nebo polojasnou oblohu. Přechodně přibude oblačnosti a ojediněle zaprší. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.

0: 553 553. Léto s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
1: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
2: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
1: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
2: Mluví se o vás po celé Praze.
1: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
2: Nevím, kdo by měl přijít.
1: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
2: Proč mě?
1: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
2: Tak pokračujte.
1: Čím třeba?
2: Nazývání věcí pravými jmény.
1: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
2: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
1: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
2: A to vás baví?
1: Baví a posluchače taky.
2: Řekla bych, že to musí být nuda.
1: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
2: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

lásko, si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko. Nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko. Milá jak

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A toho já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: No, jo.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec jako bez zábran, jako každý, kdo dělá věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy diváků. Ve mně by se krve nedořezal, naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému a já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan. A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem o trubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, Davide, pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem o trubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl smíchy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
4: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
4: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
4: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
4: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je jí tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak ší zkouš vymést i ze šrce.
4: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
4: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě. Co já vím?
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
5: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
6: Já jsem polívka.
5: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
6: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
5: Říkám, že chci.
6: A že kdybyste chtěla...
5: Neslyšíš, co říkám, že chci?
6: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
5: Co si to dovoluješ?
6: Co vy na to?
5: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
7: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14-letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám
4: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní. Třeba Šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore.
6: Pane Vrchní, to jste nechodní adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný.
8: No jo, ale učitel.
9: Tě to je to.
6: A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, jsi tak doktor. No.
10: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
10: No tak, děti, teď
6: pozor.
10: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
10: Učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už můžeme
6: a pijte to pomalu, děti.
10: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
2: Telegrace?
8: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít děti, ne?
6: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Třeba mě by zajímalo, z čeho budete živit.
6: No, co, to mají vystaráno. Z vlastinech tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
8: My jsme si mysleli zatím u nás.
6: Co?
8: No jako zatím.
6: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
8: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se berem.
6: No. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
6: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco?
10: Ale vůbec
6: ne. Je to pravda, ne?
2: Ano, je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
6: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
8: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej, to pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na pláci setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
4: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
9: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
11: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prý nějaký sežené.
4: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
4: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
11: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
11: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

vzpomínám, vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobílé.

0: že je trápení. Člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hej, Ladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, já skáru. Si vyneš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představíš.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zroucenou holku a vy mě čtete levitý o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zroucenýho?
4: Ladina Civilková je tam zroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě podle to povídáš. Já se budu starat o to, kdo má s kým být, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo co sama?
5: Celý her! Nechtěl bych to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohlava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešatět a nosit brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle, ty vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přijít.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuťte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlí, ta strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, hajdej! Běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zavíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Mlčet a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráči odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala, uleď. Ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám, jemnost pán Krakonoš, taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu? Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: Zamkněte dveře.
3: Ne, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
4: Ne, jsem tady. No, ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
3: To je OK. Myslím, že půjdu.
4: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
3: Pro mě taky.
4: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
3: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

Léto s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji šlo o popadané stromy. Český Těšín využije dotaci na úpravu okolí přehrady. Zítra bude polojasno, postupně oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
2: Nedám v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
3: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
4: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
3: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy anebo odčerpávají vodu. Nejvíce zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Český Těšín získal dotaci na úpravy okolí Hrabinské přehrady. Radnice na vybudování nové rekreační plochy s přístřešky, lavičkami i bezbariérovými toaletami dostane příspěvek zhruba 3,25 milionu korun. Už dříve město u vodní plochy postavilo nové molo, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
5: Město Český Těšín pokračuje v postupné proměně Těšínské přehrady v atraktivní a příjemné místo pro odpočinek, sport i trávení volného času. Cílem je zvýšit komfort návštěvníků, zlepšit dostupnost území také pro osoby se sníženou schopností pohybu a vytvořit kvalitnější podmínky pro rekreaci obyvatel i návštěvníků města.
0: V sadu Jošky Jaburkové v Ostravě Vítkovicích se každý týden koná akce pro děti nazvaná Hrajeme si bez rozdílů. Strážníci a asistenti prevence kriminality tam vždy ve čtvrtek během července nabízí ukázky výstroje, pohybové aktivity i třeba lukostřelbu. Letos se akce koná už po sedmé, říká mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová.
6: Mladší děti vždycky bývají nadšené z ústroje, z uniformy strážníka. Starší děti mají rády pohybové aktivity a myslím si, že spojení pohybové aktivity strážníků, asistentů prevence kriminality je naprosto skvělé. Myslím si, že děti získávají opravdu vztah, důvěru vůči uniformě.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno až polojasno, k ránu se mohou vytvořit mlhy, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou nebo polojasnou oblohu, přechodně přibude oblačnosti a ojediněle zaprší. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Radvanicích v ulici Frištácká havarovala dvě osobní auta do svodidel. Právě tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Vozovka je zcela uzavřená, tak s tím počítejte. A nehodu dvou osobních aut nám hlásíte taky z Novojičínska. Bouralo se na silnici 480.

Nejlepší také vám, kteří jste se narodili 19. července. Úvodní písnička s Hanou Zagorovou a ty další na vaše písemná a možná v závěru hodiny i telefonická přání. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, milá redakce. Rádi bychom popřáli k narozeninám našim důchodcům z bývalé koksovny Nové Huti, a to 19. července. Včera oslavil narozeniny pan Zdeněk Schoř. Dnes slaví pan Jaroslav Hejný a zítra oslaví narozeniny paní Marcela Jedlovcová. 22. července pak slaví paní Hilda Zatloukalová. Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a radosti ze života. Za všechny pan Zdeněk Hudeček.

0: s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dobrý den, prosíme o písničku 19. července bude paní Blance Okaníkové. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti od výboru klubu důchodců Ludkeřovice.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic a bavit se budeme o skalce a skalkaření. Probereme, jaké místo při založení na zahradě zvolit, jak a čím skalku ideálně osadit a jak se o ní správně starat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dobrý den, milé rádio Ostrava. Prosíme o směs písniček Karla Vacka v neděli 19. července. V tento den slaví krásné narozeniny pan Josef Nováček. Milý Jožinku, přejeme ti do dalších let hlavně hodně zdraví, také hodně štěstí, radosti, pohody, ať se ti prostě více daří i v oblasti zdraví, ale hlavně ať ti zůstává tvůj úsměv na tváři a optimismus. Na tvé zdraví připíjí kamarádi i celá rodina.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také vaše víkendová podvečerní hudební pošta. Dobrý den, prosíme o písničku v neděli 19. července. Včera slavila totiž svátek naše kamarádka Drahuška. Přejeme jí všechno nejlepší. Přejeme jí hodně radosti, lásky, štěstí, pohody, ale hlavně hodně zdraví. Všechno jen to nej, přejí kamarádky nejen od kafíčka.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A teď už nastává šance pro vaše písničky na telefonická přání. Linku 59 611 22 66 vám dávám k dispozici.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: V naší podvečerní hudební poště už vítám paní Broňku, která se dovolala. Hezké nedělní odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne vám, vašim kolegům a všem posluchačům Ostravské rozhlasové rodinky. Chtěla bych toto písničku poslat panu Petrovi Svítku od paní Věrky, který dnes slaví narozeniny. Milý pane Petře, chtěla bych vám popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, hodně vitality a božího požehnání vám přeje Broňka s celou rodinou a připojují se také ostatní příbuzní přátelé a známí. A vám, paní redaktorko, přeji hezký návrat domů a děkuji vám.
1: Já také děkuji, přeji vám k tomu krásný podvečer a písničku už posílám. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: všem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je to tak a vaše podvečerní hudební pošta, do které se dovolala také paní Silva. Zdravím vás, hezký podvečer.
3: Hezký podvečer. Já zdravím z práce, teďko jsem jako na recepci, ale tak nějak poslouchám rádio a právě jako už přemýšlím o mistrovství světa ve fotbale a tak jsem si vybrala písničku od Shakiry a Burna boje, daj teďko k tomu mistrovství oficiální hymnu, která tam taky dneska možná si zazní, protože mají ještě k tomu koncert tam. No.
2: Dobře, tak já ji posílám. Máte někoho konkrétního, komu chcete poslat?
3: Jo, chtěla bych pozdravit bráku Patrika do Havířova a sestřenici Lucii do Jablunkova.
2: Já zdravím vás a přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
3: Děkuji, hezký podvečer. Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A vítám také paní Jarmilu v naší podvečerní hudební poště. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer, paní Ivetko, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase. Děkujeme. A také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. V pondělí 20. července slaví krásné narozeniny paní Anička Svjačová z Bystřice nad Olší a v úterý 21. července má také krásné narozeniny pan Petr od paní Věrušky z Frýdku. Milá Aničko a milý Petře, krásné narozeniny chceme vám přát, ať máte spoustu lásky komu dát, ať štěstí a úsměv na tváři vás na cestě životem provází, k tomu hodně zdraví, radosti, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny vám ze srdce přejí manželé Lípkovi z Třince Dolní Lištné a k přání se připojuje také paní Emilka z Nitku, která především panu Petrovi také přeje hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A moc se těšíme z toho, že jsme se dovolali. Mějte se moc krásně a budu se zase na vás těšit příště.
1: Také se mějte krásně, hezkou neděli přeji a písničku Kdo tě má rád od Lucie Vondráčkové už posílám naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: Touto písničkou končí nedělní podvečerní hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli také aktuální zprávy a co jsme pro vás zjistili. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, čeho se týká. Dovíte se v 18 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Tak přeji všem příjemný poslech a krásný podvečer s námi. A na jakých frekvencích si nás můžete poslechnout, pojďte si je s námi připomenout.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou svérázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Podvodníci se znovu vydávají za VZP. Tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Lázně v Klimkovicích používají novou metodu léčby bolestivých kloubů. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. Zítra bude polojasno, postupně oblačno a teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
2: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Klimkovická sanatoria nově léčí bolestivé klouby pomocí plazmy. Lékaři metodu mohou využít pouze u vybraných pacientů s artrózou nebo chronickými potížemi šlach jako doplněk další léčby a rehabilitace. Plazma podpoří hojivé procesy v tkáních.
5: Metoda využívá vlastní krev pacienta. Plazmu zdravotníci získají pomocí odstředění krve na centrifuze. Látku plnou aktivovaných krevních destiček pak aplikuje lékař do kolene pacienta. Z Klimkovic Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit, například ho prodat na jiných trzích se slevou anebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. Karviná soutěží o cenu inženýrské komory. O přízeň veřejnosti se uchází se sousedskou lávkou přes řeku Olši, která propojuje karvinské louky s polskou obcí Hažlach. Lidé mohou svými hlasy rozhodnout, jestli lávka získá ocenění v celostátní soutěži, kde letos soupeří 70 staveb a projektů z celé republiky, upřesnila mluvčí karvinské radnice Monika Danková.
6: Veřejnost může pro sousedskou lávku, která propojuje českou a polskou síť cyklostezek, hlasovat až do 23. srpna. Výsledky 22. ročníku ceny inženýrské komory budou slavnostně vyhlášeny 16. října v Praze. Sport.
2: Fotbalisté Argentiny a Španělska večer nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, jeho Američané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Hrát se začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času.
3: Počasí.
2: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, přechodně přibude oblačnosti a ojediněle zaprší. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici číslo 67 u Bohumína aktuálně zasahují hasiči u požáru osobního auta. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přeji vám příjemný podvečer. Po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vás čeká neděle.

Český rozhlas Ostrava vás zve k poslechu dalšího dílu pravidelného pořadu Hudební hlídka, který tentokrát kompletně ovládne festivalová atmosféra. Od 15. do 18. července se staly Dolní Vítkovice jedním z největších svátků hudby a my vám z něj chceme přenést kousek té neopakovatelné energie přímo domů. V dnešním vydání Hudební hlídky totiž zazní výhradně umělci, kteří letos na Colors of Ostrava zanechali nesmazatelnou stopu. Čeká vás pestrá jízda od světových megahvězd jako 21 Pilots, Mooby nebo Lord, až po výrazná jména domácí scény, mezi kterými nechybí Kateřina Marie Tichá nebo Ventolin. Pohodlně se usaďte a užijte si festivalovou jízdu pohodlně ze svého obýváku. Americké duo 21 Pilots je známé svými energickými show, které jsou spíš rituálem než obyčejným koncertem. Zpěvák Tyler Joseph a bubeník Josh Dunn dokážou sami na pódiu udělat takový randál, že strhnou i ty největší festivalové skeptiky. Skladba My Blood v sobě nese jejich typický koktejl melancholie a pulzující energie. Současně nechybí text, který vede k přemýšlení. Rodina totiž není iluze, ale pevnina, na které můžeme společně stát. Stačí jen chtít. Whenever

Dalším, kdo vystoupil letos na Colors a patří k velkým devadesátkovým ikonám, je Mooby. Absolutní legenda elektronické hudby a průkopník, který samplování pozvedl na umění. Zajímavostí je, že kultovní album Play, ze kterého pochází i následující megahit Why Does My Heart Feel So Bad, zpočátku nikdo nechtěl vydat a recenzenti ho strhali. Nakonec se z něj prodalo přes 12 milionů kopií a stalo se doslova soundtrackem přelomu tisíciletí. Mooby se vrací.

Americký zpěvák Teddy Swims, vlastním jménem Jayton Dimmesdale, začínal jako fotbalista a prošel kapelami hrajícími alternativní rock a metalcore. Svůj fenomenální chraplavý soulový hlas ale naplno ukázal až na internetu, kde jeho covery sledují miliony lidí. Naživo je jeho projev naprosto strhující, což dokazuje nejen ostravské vystoupení, ale i tato živá verze písně Lose Control.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Novozélandské zpěvačce Lord bylo neuvěřitelných 16 let, když složila tento celosvětový hit, který z ní přes noc udělal globální superstar. Píseň Royals vznikla za pouhou půl hodinu a Lord v ní s nadhledem kritizuje luxusní životní styl tehdejších popových ikon, přičemž ona sama tehdy žila v naprosto běžných poměrech. Kdo ví, jestli jí to vydrželo. Každopádně tohle je píseň Royals od Lord, další hvězd letošních Colors of Ostrava.

Zpěvačka LP, neboli Laura Pergolizi, má tak specifický hlas a nezaměnitelný styl, že si ji nespletete s nikým na světě. Než se ale sama prosadila jako interpretka, psala dlouhé roky hity pro jiné hvězdy. Její rukopis nesou úspěšné písně od Rihany, Christiny Aguilery nebo Cher. Její první vystoupení na Colors před několika lety nebylo příliš povedené. Dodnes se vedou diskuze, jestli zpívala na playback nebo ne. Každopádně se LP Ostravský reparát podařil mnohem lépe a my si můžeme bez problémů poslechnout písničku a popřát jí na cestu domů Long Goodbye.

Současná držitelka cen Anděl, Kateřina Marie Tichá, vtrhla na domácí scénu s neobyčejnou písničkářskou vzralostí a poetikou. Však se taky učila od těch nejlepších, včetně našeho regionálního fenoménu a pýchy Davida Stypky. Píseň Byt 66 ukazuje její schopnost vyprávět silné příběhy s obrovskou emoční hloubkou, které skvěle rezonují jak z desky, tak pod širým nebem. Kateřina Marie Tichá s každým dalším rokem zraje jako víno a já bych si přál, abychom její jméno četli v hudebních anketách na čím dál vyšších příčkách. Málo kdo si to zaslouží, jako tato dáma, jejíž Byt 66 si nyní poslechneme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Ruml je hudební chamaleon s dokonalým hlasovým rozsahem. Kromě toho, že skvěle interpretuje písně Ježka, Voskovce a Vericha, je také mistrem loupování. Dokáže na pódiu pouze za pomoci svého hlasu a mašinek vytvořit celou kapelu, což z jeho vystoupení dělá fascinující zážitek. Jenže Ondřej také skvěle válí na banjo a jeho nové album patří k událostem sezóny. Pojďme si z něj poslechnout strhující píseň se skvělým textem Viděl jsem.

Zpěvačka, herečka a akordeonistka Rozálie Havelková vnáší do české hudby syrovou až šantánovou atmosféru s cynicky upřímnými texty. Není první ani poslední. Před ní podobnou, byť ještě drsnější estetiku, razila Radúza. Havelková doprovází své písně rovněž na tahací harmoniku a dává najevo, že k silnému hudebnímu zážitku nepotřebujete obří elektronické setupy, ale hlavně charisma a příběh. A toho má Rozálie na rozdávání. Jablko nespadlo daleko od stromu. Její táta, Ondřej Havelka, z ní musí mít určitě velkou radost. I když mu Rozálie zpívá píseň Já už nechci.

Sofian Mejmej patří k nejvýraznějším mladým hlasům české popové a R&B scény. Má dar psát neuvěřitelně chytlavé melodie, které ale nestrácejí moderní zvuk a syrovou upřímnost. Skladba 21.00 je toho jasným důkazem a na festivalech spolehlivě rozespívá celé davy, stejně jako jeho okamžité hity.

tebe křičí. Vlastně přijde mi to divný, že jsme si docela cizí, ale to nevadí, mám to teda ubalit.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zpěvačka Tereza Luna přináší do českého éteru osvěžující závan world music a etnických rytmů. Její hudba je plná slunce, tance a pozitivní energie, která je pro festivalové odpoledne jako stvořená. Píseň Malala nenechá nikoho jen tak v klidu stát.

Projekt Very představuje moderní, dravý zvuk s mezinárodními ambicemi. Skladba Let It Burn sází na skvělou produkci, silný refrén a energii, která dokáže okamžitě probudit festivalové publikum. Je to přesně ten typ hudby, který ukazuje, že domácí scéna drží krok se světovými trendy, hlavně když se rozezní hlas Very, která je přímou dědičkou Janis Joplin.

A na závěr si dáme čistou festivalovou euforii. Ventolin, civilním jménem David Konečný, je sice vysokoškolský pedagog, ale na pódiu se mění v nekorunovaného krále bizarního a neskutečně zábavného elektropopu. Jeho hit o návratu z lesa s plným košíkem hub je dnes už naprosto kultovní záležitostí, která zaručeně zvedne náladu. To byla naše malá domácí verze Colors of Ostrava a já doufám, že se nám z Dolních Vítkovic podařilo přenést trochu té skvělé festivalové energie přímo k vám do obýváku. Mějte se parádně, užijte si léto a od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava se na vás zase příští týden těší Milan Bátor.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Petřvaldu na Karvinsku řeší havarijní stav na Šumbarské ulici. Silnice se uzavře. Správci Poodří odbahní potok v ostravské části Proskovice. Historický kulturní dům v Opavě bude mít opravenou výzdobu. Zítra bude většinou polojasno a naměříme do 23 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Příští týden se uzavře silnice z Petřvaldu na Havířov. Krajská správa silnic opravuje úsek ulice Šumbarské, kde cestáři oznámili havarijní stav a řidiči proto musí počítat s úplnou uzavírkou a jízdou po objízdných trasách. Autobusová doprava bude během uzavírky jezdit podle upraveného jízdního řádu. Upřesnil místostarosta Petr Dvořáček ze SocDem.
2: Už to volalo po nějaké celkové rekonstrukci, docházelo tam ale už celkem častým lokálním opravám. Tato komunikace, zvláště to taková tepná z Petřvaldu do Havířova, určitě uvítáme jakoukoliv investici.
0: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Dokdy vám průkaz platí, byste si tak měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a případně ho včas vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, expresně pak 5 pracovních dní. Přilákat více čínských občanů do Česka, to je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odletěl společně s podnikatelskou delegací. Okamura chce během 5denní cesty jednat například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek anebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Více než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci Poodří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbu lépe ochrání před možným vylitím vody z břehu. Peníze město poskytne z Fondu životního prostředí, říká náměstek primátora Aleš Boháč ze Starostů pro Ostravu.
3: Ještě napravujeme věci po povodních, a to je odtěžení sedimentačních usazenin, po Proskovickém potoce, zlepšení otokových poměrů, geodetického zaměření, zlepšování boje proti povodním.
0: Restaurátoři dokončují obnovu výzdoby Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě. Do konce měsíce bude hotová oprava 4 velkých soch na průčelí národní kulturní památky, včetně reliefních doplňků. Autorem je opavský sochař Josef Obet.
4: Je to první velká obnova po čtvrtstoletí. Plastiky a sochy se postupně čistí, opravují trhliny a díky dochovaným fotografiím restaurátoři vrací původní podobu detailům, kterých je na výzdobě mnoho. Na vše dohlíží památkáři. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem kraji jasno až polojasno, přechodně přibude oblačnosti a ojediněle zaprší. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Bruntálsku na silnici 45 u obce Nové Heřminovy se vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Z opatrnosti je místo průjezdné. Pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungelt Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl? Pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii. Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici. To je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta, lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě, i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo. Takže prodlouží skutečně tu aktivní část života, na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem, předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc. Což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Holešově začne festival Hamakom. Blíží se nejsmutnější den v židovském roce a archeologické nálezy poprvé potvrdily pravdivost knih makabejských. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Poznejte židovskou kulturu. Těmito slovy lákají pořadatelé na už 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Ten se koná v Holešově od 21. do 25. července. Co všechno letos nabídne? To prozradí Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Dobrý večer, Hamakom se letos koná již po 26. Bude v něčem letošní ročník jiný než ty předešlé?
2: Dobrý večer. Já se domnívám, že ta dramaturgie je stejná, že my se vlastně pořád snažíme prezentovat židovskou kulturu a židovskou historii města Holešova, která je strašně důležitá. Co je jiné, je samozřejmě ten obsah toho festivalu. Neopakujeme koncerty, neopakujeme přednášky, takže jestliže jsme někdy pozvali někoho, kdo přednášel například na téma židovský hřbitov nebo pohřbívání na židovských hřbitovech, tak my třeba tentokrát máme přednášku na téma dětské časopisy v terezínském getu. Prostě snažíme se neopakovat a naopak rozvíjet to téma, být variabilní.
1: Vy se při organizaci festivalu snažíte zapojit především místní veřejnost. Daří se vám to?
2: Daří se nám to, protože do toho vkládáme workshopy. Velice populární je workshop židovského tance, kdy lidé můžou přijít volně na Holešovské náměstí a společně s taneční skupinou Ruci to vyzkoušet. Je to velice populární. Veřejnost se k nám zjíždí z širšího okolí. Další rozměr toho festivalu je v tom, že my souběžně s festivalem pořádáme mezinárodní workcamp dobrovolníků, který s námi dává dohromady nezisková organizace INEX, a to jsou mladí lidé z celého světa, kteří přijíždějí, aby nám pomohli očistit židovský hřbitov, velice důležitá věc, ale současně se podílejí na tom festivalu. A to je prostě židličky sem, židličky tam. Takový ten běžný provoz toho festivalu, bez kterého by to nešlo.
1: Kdybyste mohla doporučit tři nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Já vidím jako velice výraznou tu linku v těch koncertech, kdy nabízíme klezmerovou hudbu, ale i vážnější hudbu. Pozvala bych určitě na velice populární koncert violončelového dua Jiřího Hoška a jeho dcery paní Vajsové, kteří u nás hrávají pravidelně, pár let u nás nebyli, letos se znovu vrací, takže to je středeční koncert a pak určitě závěrečné takové festivalové defile, které bude v sobotu večer na Zámeckém nádvoří, a to bude pražská formace Der Schönstergop.
1: A na co se těšíte nejvíc vy osobně?
2: No, já se musím přiznat, že já jsem to zmiňovala, jsou to ty dětské časopisy, to je téma, které mě zajímá, protože to souvisí i s mojí rodinou, která má židovské kořeny, takže já bych se určitě ráda podívala na tu přednášku, která bude v pátek, tuším, že to je právě ve spojení s přednášejícím z Židovského muzea v Praze, a určitě se mi budou líbit i divadla. Pozvala bych ve středu na návštěvu u pana Greena divadelní představení, které k nám přijíždí z Ostravy, je to představení dvou herců, taková malá forma, a tohle je třeba zrovna na zámku, protože ten festival není jenom v prostoru synagogy a židovských památek, ale ten trojúhelník je mezi těmi památkami, zámkem Holešov a centrem města.
1: Říká Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
2: Moc děkujeme. Na shledanou.
1: Verš z ranní bohoslužby Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: V biblických dobách byl ústředním místem židovské víry Jeruzalémský chrám. Postaven byl dokonce dvakrát a v obou případech byl zničen. Podle židovské tradice se tak stalo dokonce ve stejný den roku. Ten dodnes připomíná smuteční den Tiša B'Av. Letos připadá na 23. července. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Tiša B'Av označuje hebrejský datum, 9. den měsíce Av. V tento den si věřící židé celodenním půstem a kajícnou bohoslužbou s četbou biblického Jeremiášova pláče připomínají zkázu dvou jeruzalemských chrámů. První zničili Babyloniané roku 586 před občanským letopočtem, druhý Římané roku 70. A tehdy bylo třeba odpovědět na otázku, kde a jak bude pokračovat duchovní život Izraele. Jeho zachování spojil Talmud s odkazem na výrok proroka Ezechiela s malými svatyněmi, synagogami. Ty existovaly ještě před porážkou Židů ve válce s Římany, ale po ní se v rozptýlení staly ústředním místem židovského náboženského života. Jeruzalémský chrám nebyl jen stavbou. Svým členěním, vybavením, řádem vymezeného přístupu a stanoveným rituálem určoval způsob, jak podle židovské představy stanout před Bohem. Synagoga se naproti tomu otevírala mnohonásobnému shromáždění na nesčetných místech. Takový je i doslovný význam jejího hebrejského označení – dům shromáždění. Byla to v dějinách židů zásadní změna, která proměnila i ritus. Z chrámové bohoslužby, zvané hebrejsky avoda, se stala avoda sheba lev, neboli služba srdce. Právě tak označuje Talmud modlitbu. Synagoga se stala chrámem přeloženým z jazyka místa do jazyka času a textu. Modliteb, ale neméně čtení a studia Tóry. Její pergamenový svitek s textem biblických pěti knih Mojžíšových nikdy nebyl jen knihou v běžném slova smyslu. V synagoze se Tóra stala nositelem reprezentativní svatosti, kterou v chrámu v jiné podobě nesla služba velekněze. Její pláštík, pásk k ovinutí svitku, štít, zvonky na nástavcích či koruně, to vše má svou paralelu v oděvu chrámového velekněze. Tradiční synagoga se přitom k chrámu stahuje i svým uspořádáním. Její duchovní střed představuje svatostánek se svitky Tóry. Je orientován k Jeruzalému, tak jako chrámovou nejsvětější svatyni ho zakrývá opona. Ta se otevírá jen v přesně stanovených okamžicích a i tím připomíná chrámový řád. Součástí synagogy je dále bima, vyvýšený prostor na způsob pódia. Zde se Tóra po přenesení ze svatostánku předčítá a tato část synagogy zase svou funkcí dává upamatovat na chrámový oltář. Co víc, v jeden den je synagoga s chrámem propojena zcela bezprostředně. Tím dnem je Jom Kipur, den smíření, kdy bohoslužba v jedné své části doslovně navozuje chrámový rituál. Smutečný 9. Av připomíná zkázu jeruzalémského chrámu s jeho výlučností posvátného středu. Synagoga naučila, jak tuto zkušenost uchovat i po jeho zániku. Chrám společenství Izraele učil, jak se k Bohu stáhnout na jediném posvátném místě v určeném čase. Synagoga z pamětí chrámu učí, jak tak učinit kdykoliv a kdekoliv.

0: Izraelští archeologové našli místo 5. makabejské bitvy. Jedná se o úplně první důkazy toho, že vyprávění první knihy makabejské se opírá o reálný základ. Pokračuje Gita Zbavitelová.
1: K nejvýznamnějším izraelským archeologickým nálezům z poslední doby patří zjištění přesného místa bitvy Makabejců proti vojskům krále Seleukovské říše Antiocha IV. Epifana. Makabejci proti Seleukovcům povstali kvůli jejich násilné helenizaci Judska a bojovali proti něm v letech 167 až 161 před naším letopočtem. Povstání popisují první a druhá kniha makabejská. V roce 332 před naším letopočtem obsadil Judsko ovládané Perskou říší Alexandr Veliký. Dlouho pak bylo autonomní oblastí, která jen odváděla vysoké daně. V roce 175 před naším letopočtem však nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes z řecké dynastie Seleukovců, která po smrti Alexandra ovládla část jeho říše. Situace židů v Judsku se výrazně zhoršila a když chtěl Antiochos vymítit židovskou víru, židé se začali bouřit. Antiochos vstoupil s vojáky do Jeruzaléma, znesvětil chrám a židovské náboženství zakázal, včetně studia Tóry, obřízky a svěcení šabatu. Archeologové izraelské Bar Ilanovy univerzity teď našli pozůstatky 5. bitvy Makabejců z roku 163 před naším letopočtem. Podle první knihy makabejské i židovského historika Josefa Flavia postupovala Seleukovská armáda na jih od Jeruzaléma s válečnými slony. Bratr Judy makabejského Eleazar vběhl pod toho největšího a zabil ho, ale umírající slon ho rozdrtil. Bitvu vyhráli Seleukovci. Archeologové našli desítky běžnějších mincí, jednu vzácnou bronzovou a tři střely z litého olova do praků. Podle archeologa Dvěra Raviva z Bar Ilanovy univerzity tak odborníci drželi poprvé v ruce předměty z bitvy Judy makabejského. Nalezené střely do praků byly typickou helénskou municí. Na vzácné bronzové minci je bohyně Aténa a granátové jablko symbol dnešního tureckého města Side, kde Seleukovci nejčastěji verbovali žoldáky. Nálezy pocházejí z míst, kudy podle knih makabejských postupovala Seleukovská armáda, aby se s Makabejci střetla. Jde o první nálezy z místa historické bitvy. Vyvracejí dosavadní domněnku, že 5. makabejská bitva se odehrála v místě pozdější arabské vesnice Churbat Zakaria. Střely do praku se však našly na severozápadním svahu kopce, což znamená, že seleukovské střely odpálené z jeho východu místo pozdější vesnice přeletěly a dopadly na opačnou stranu. Přesně tak, jak to popisuje první kniha makabejská. Tyto archeologické nálezy jsou prvním důkazem pravdivosti těchto knih. Makabejci nakonec zvítězili a v roce 164 před naším letopočtem opět vysvětili jeruzalémský chrám, jak si to připomínáme o svátku Chanuka. Judsko se stalo autonomní oblastí a v roce 110 před naším letopočtem získalo úplnou nezávislost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Australské veřejné univerzity budou muset od příštího roku definovat, co považují za antisemitismus, islamofobii nebo projev rasismu vůči původním obyvatelům. Na našich univerzitách ani kdekoliv jinde není místo pro antisemitismus ani žádný druh nenávisti, řekl k tomu ministr školství Jason Clare. Reykjavík otevřel první stále židovské centrum na Islandu. Chasidské hnutí Chabad, které jej provozuje, v něm zpřístupnilo synagogu, společné prostory, obchod s judaiky i košer potravinami. Podle teplického deníku se z ulic Teplic vytrácejí pětní kameny známé jako Stolpersteiny. Ty připomínají oběti holokaustu. Místní židovská obec kvůli tomu podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadené stromy nebo uvolněné střechy. 6 nových vrtů letos uvedou do provozu vodohospodáři v Mělnické Vrutici. V pondělí bude až 25 stupňů. Na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stalé hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do dnešní 6 hodin ranních. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutici dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52. 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
2: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
3: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů s 241 běhy. Vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. V safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy.
4: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za posledních 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Králové dvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Mikulově je po střetu osobního auta s cyklistou uzavřená ulice 28. října. Policie nehodu vyšetřuje a dopravu odklání po objízdné trase. V pražské Štychově ulici havaroval motocyklista, policie jede na místo a na Strakonické ulici v Praze se ve směru z centra srazil autobus s motocyklem. Nehoda se stala u křižovatky s Nádražní ulicí. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už repríza pořadu Zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?

0: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Kostka z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Kostka z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
5: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
5: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně, já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
5: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
5: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dál, a tak dál. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
6: Měsíčku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme, na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: To je takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaně fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Kladenští strážníci se připravují na mimořádné situace. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
2: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
3: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
2: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
4: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
2: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kladenští strážníci pokračují v přípravě na mimořádné situace. Nacvičují například jednání se sebevrahem, taktické postupy nebo zásah s dlouhými zbraněmi. Za poslední půl rok trénovali desítky hodin. Několik strážníků se také učí pilotovat drony, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
5: Díky pravidelné přípravě jsou strážníci při zákrocích jistější, lépe spolu komunikují a rychleji vyhodnocují rizika. Přitom nejde jen o mimořádné události. Každý den řeší desítky běžných oznámení od konfliktů mezi lidmi přes domácí násilí až po agresivní osoby nebo dopravní situace.
0: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
6: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak se neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude víc oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V pražské Perutské ulici narazilo auto do dopravní značky a u Lomnice na Brněnsku se převrátilo osobní auto. Na místě pokračují záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taktéž nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru, ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řekl.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když mám přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti se ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teď uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí, smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek, a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A ne-

0: Mícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přezelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať se užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Znám milion blištivých měst.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly, to si pamatujete ještě jako kluk.
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu a to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřeboval 100 kohoutů, takže
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jedno polívko, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, aby o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařili. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, že jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, neli každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, chutí, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to skvělý jako strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Co je po tobě asi konstitučně?
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak ji podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Jak přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím obrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebudete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek? Nebo?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat i nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky měly být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
3: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
4: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
5: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
4: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj i v příštím školním roce zaplatí dětem z rodin ohrožených chudobou školní obědy. Aktuálně pomoc potřebuje téměř 1200 školáků. Na tříleté období mezi lety 2025 a 2027 má hejtmanství v rozpočtu vyčleněno přes 33 milionů korun. Rodiče můžou o podporu požádat prostřednictvím školy. O titul Stavba roku Středočeského kraje se letos uchází 46 projektů a budov. Jsou mezi nimi i ty ze Slaného na Kladensku, jde například o školní jídelnu v ulici Na Sadech nebo zázemí atletického stadionu. Do 21. září může o vítězi rozhodovat také veřejnost, potvrzuje slánský starosta Martin Hřebánek z ODS.
6: Každý hlas je pro nás zároveň oceněním práce všech, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb podíleli. Do soutěže jsme se zapojili proto, že chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat. Sport.
2: Barbora Krejčíková vyhrála tenisový turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala 9. singlový titul kariéry. Zároveň je to její první trofej od vítězství ve Wimbledonu v roce 2024. Příští týden má nastoupit na turnaji Prague Open na pražské Štvanici. Pořadatelé ji nasadili jako dvojku za Marii Bouskovou.
0: Počasí.
2: Pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Nohu z plynu v pražské výstavní ulici, havaroval tam cyklista, záchranáři mu poskytují první pomoc. Na D1 u 296. kilometru ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
8: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
7: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
8: Nápodobně.
7: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
8: Koukněme.
7: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
8: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
7: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
8: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
7: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
8: I jo, to můžete.
7: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
8: I ne, mám málo času.
7: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
8: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova a Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle, jak jsou za těma sklama, vitrínama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, jak se vyčili u té tyče. Takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51. Takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio. Jo? Takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: Vím první

0: úplně prvním filmu tady vedle kousek na Barrandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný dvě role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo, prostě takový zajímavý lidi. A já jsem byla ve druhém ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň jedna cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou. Víš, což jsem měla takový náskok v tom druhém ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo, pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
1: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
2: Bože, ta hlava mě bolí. Proč mě ta hlava tak šíleně bolí?
3: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
2: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
3: No, včera v taxíku taky.
2: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, natož v autě. Zvládnul jsem i pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
3: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
2: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
3: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
2: S jakým nazrzlým slizounem?
3: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
2: Ježišmarja, to byl můj šéf.
3: No tak vidíš, že ho znáš, co jsem říkala.
2: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
3: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
2: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
3: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
2: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
3: Hezkou sobotu, tak. Jo?
2: No ano.
3: Jak si to jako představuješ?
2: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no a... Hele, víš co? To já ti udělám racuchy, jo?
3: Během vždycky skočit.
2: Protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
3: Ty jsi teda roztomilej.
2: A já vím.
3: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
2: Co to je? Někdo zvoní asi.
3: No ne, to by mě nenapadlo.
4: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko, pak děláte, že nejste doma.
3: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
2: No počkej, jako kdy mám podle tebe vypadnout?
3: No oknem, ne.
2: Ale blázni, jsme v desátém patře.
3: Ježiš, jenom v devátém, dělej skákej.
4: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
2: Počkej.
4: Koukejte mi otevřít.
3: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
4: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
3: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
3: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
3: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín třikrát v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
3: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
3: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata. Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
3: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý meger, co krade v samoobsluze droždí. Jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
3: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
3: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
3: když tady Jára
5: ne.
3: Není, že?
5: Ne.
3: Nezdržíte se dlouho, že ne?
2: Letka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, rozvedněte se. Nekoukejte na mě jako suva, je to. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
3: To jsi neměl, Láďo. To jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
2: No co, no? Uděláme si hezkou sobotu. No.
3: Bezva.
2: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když v trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na mě, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vše věda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Ne? Taky čekáte na ucho.
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna. Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný. Jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
4: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdenička Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
5: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Si počkat, až dostaneme svůj byt.
5: No pokud vím, dávat jsi chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
5: Protože jsem ti udělal. To přece není pravda.
6: To není, ale mysleli jsme si to.
5: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
5: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
5: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
5: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
5: Kde?
6: Z toho ještě byla maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
5: Jo, jsem. Víš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
5: Ty nenechal si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem ji pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: To bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no, s kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
6: Ali. Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co jsi řekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
9: Můžeš to zkusit.
8: Proč já?
9: Protože seš na řadě.
8: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
9: To si teda řeknem.
8: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
9: Ty seš ale drzá.
8: No, na to ještě doplatím, víš.
9: Trhni si nohou, Vendulko.
8: No vidíš, že to jde. Ještě já bys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková řve jako kráva.
3: Mír chatrčím, jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí.
2: A... To už i hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod byč.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, to asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je, a to no a na vsi, že jo, tak, a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Pro až mi tam, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšným, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijdete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: tak Januška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
2: Stůj! Anginový bacile! Já jsem vitamín C! Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde? S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel čas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeji vám krásný večer. Za stavu 0-0 finálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, to je stav ve 83. minutě, otevírám dnešní noční linku Českého rozhlasu. A jejím tématem jsou vedra, extrémní vedra, respektive to, jak je přežít, jak je přežíváte. Ona vlna extrémních teplot na konci měsíce června v mnohých z nás vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo alespoň výkonného domácího ventilátoru. Ty venkovní čtyřicítky nám tak ještě před letními prázdninami znovu připomenuli, jak důležitý je pitný režim, rozvržení sil a pobyt v chládku. Ale možná jste jako správní kutilové a domácí kutilky přišli na neotřelý způsob, jak přežít extrémní teploty. A nebo jste z paměti vylovili letitý návod, který se vám v tomhle ohledu osvědčil. Tak se nenechte pobízet a byť mnozí z vás teď sledují už uvedený fotbalový zápas, nenechte se pobízet a napište, anebo zavolejte a podělte se s posluchači a posluchačkami noční linky. Řekněte, jak přežít a jak vy přežíváte extrémní vedra. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám dobrý večer, krásnou noc a přeju úspěch při telefonování na 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A počasí, takové obvyklé konverzační téma, je vlastně i tématem dnešní Noční linky. Jinými slovy, ptám se vás, jak přežíváte extrémní vedra. Pravda, dnešní přechod studené fronty mírně snížil ty venkovní teploty, takže bavit se dnes o čtyřicítkách je vlastně tak trošku vzpomínkami na minulé dny a možná i na minulý měsíc. Ale přesto, jak přežíváte extrémní vedra? Jaroslave, dobrý večer.
1: To je Jarda Spelzimová, pane Borku, já vás zdravím a také všechny posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blatné, na to chci zapomenout, a teď k tomu tématu. Mm-hmm. Já teda, jakoby se držuju ve stínu, jo, když je jakoby možnost, si radši vyhledám stínek sluníčko a pohybuju se většinu dne ve stínu.
0: No tak to je taková, to je takový obvyklý recept. Řekl bych.
1: A hlavně ještě takový i obvyklý asi recept vychlácený pití. Pít ledničky, se mi nemožný, nebo v restauraci třeba je to dát víc ledu.
0: Jo. A co takhle angína? Máte s ní zkušenosti v těch vedrech?
1: Jako v letě?
0: No,
1: to jsem ještě neměl. Možná jako menší, ale tak jak dospělý jsem se tady angínu v létě neměl.
0: Ne? No, po těch studených nápojích to někdy může přijít. A nebo po klimatizaci.
1: Jo.
0: Cestujete často na dovolenou v létě, nebo spíš volíte?
1: Na dovolenou málo, ne. Spíš se pohybuju po Peřimovsku a hlavně tady ty teploty jsou vždycky nižší. Mm-hmm. Já třeba obdivuju ty Moraváky, ty Jižní Moravu, jak tam v těch hitcech můžou být, jo. Jakoby tam mají převážně to léto nejvíc jako teplo.
0: To máte,
1: taky zdravím.
0: To máte pravdu. No, dneska jsme tady měli i pár bouřek. Neříkám, jo, že z tepla, ale možná, že ano, a spíš v tom hrála roli ta studená fronta. Takže vy patříte spíše k těm, kteří u 30 stupňů Celsia říkají dost. Takhle by to maximálně, to by bylo maximum.
1: To jako na tu Moravu jižní se rád vydám na dovolenou, ale můžu tam vydržet maximálně týden.
0: No tak, teď mi tak napadá, když sám zmiňujete Jižní Moravu, majitelé v jiných sklípků mají zřejmě v těch čtyřicítkách taky svůj recept. Mají zrovna plno práce ve jiném sklípku.
1: No hejte, ale já však k tomu alkoholu, třeba k tomu vínu nebo k tomu alkoholu.
0: No to je nebezpečné ve vedrech.
1: Pane Borku, představte si, že já na tu skleničku ani trochu nemám chuť. To je zvláštní.
0: No.
1: V zimě a podzim, anebo jaro je to úplně jiný a to je naprosto takový, úplně umět takový, že jako je byl suchý únor.
0: Jo, takže máte partnerku?
1: Tak momentálně ne.
0: Momentálně ne. No tak spokojenější je během léta, jsem chtěl říct.
1: Jo, jo.
0: Děkuju a mějte se hezky, Jaroslav.
1: Také, mějte se. A hezké léto.
0: Děkuju mockrát. Věřím, že ještě bude. Stín, chlazené nápoje. S tím přišel Jaroslav. Máte nějaký další recept, jak trávit, jak přežít extrémní vedra? Napište o něm na rozhlas.cz/linka a nebo zavolejte. Číslo je

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já u telefonu s číslem 731 800 900 vítám paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku. Všichni vás zdravím.
0: Za všechny moc krát děkuji.
1: A já vám teda řeknu, že já mám nové žaluzie venkovní.
0: No, prosím, to je jeden z receptů, jak přežít extrémní vedra.
1: A to vám teda řeknu, že to teda je vychytávka. Mm-hmm. A máme nově zateplený barák. Takže mě o 5 stupňů klesla teplota. Mm-hmm. Jinak mám jeden větrák, mám v obýváku a v kuchyni, protože mám dvě káka a jeden mám v ložnici. Tak jsem spokojená, ale byla jsem u dcery, která miluje teplo, jak ví.
0: Ano.
1: Jezdí každý rok do Řecka na Lordos nebo Lardos. Jo, Lardos, no, na to.
0: No na nějaký no, ostrov zřejmě.
1: Je to no Rodos.
0: Rodos,
1: ale,
0: to, no.
1: Ale vesnička byla Lardos. A tam je pořád 40 stupňů a oni teď se vrátili z Itálie, tam bylo horko a teďka co 14 dní doma, mají novou pergolu, tam mají 40 stupňů, sice mají bazén mají a večer vždycky sedí u bazénu a říkají, my si tak připadáme, letos poprvé jako v Řecku.
0: Jo, tak to já vám něco povím, já jsem totiž na dovolenou tentokrát odletal v tom týdnu, kdy tady byly ty největší

0: největší vedra. A já jsem se vlastně do Řecka jel na Krétu ochladit. Ano, tam bylo přes den krásných, hezkých 30 stupňů.
1: Do toho, do Řecka. Vlastně to je
0: taky Řecko. I když no. Kréťanovi řeknete, že je Řek, tak se naštve. No.
1: Ještě půjde se jednou
0: leto? No, Kréťani o sobě říkají, že nejsou Řekové, ale Kréťani, oni na tom trvají. Tak jako Moraváci, že jsou Moraváci. Jo? Asi tak.
1: Jo, taky. Takže, a oni teďka jsou doma, takže mají chládek a pojedou v neděli poletí na 14 dnů a to zase tady bude horko.
0: Je, to bude závisti. Dvě dovolený během léta. Ale...
1: A můžu vám říct, že ten bazén je bezvadný.
0: No, ptát se vás, jak přežívá ty extrémní vedra, vaše zahrádka asi nemá smysl, když máte 2+ KK, jestli jsem tomu tedy správně rozuměl.
1: Jo, to nemám, ale oni mají krásnou zahradu.
0: No.
1: Ne velkou, ale to se jim nějak nedaří pěstovat. Nic, říkala, třešně nám přežrali ptáci, oni by byli v Rosinově, v domku. A všechno je suchý, akorát teda, že mají závlahu trávníku, tak ten mají, jak když mají na Wimbledonu.
0: No tak, ale to bych taky
1: potřeboval. Ale to se nesmí šlapat.
0: Jo tak, to je trávník jenom na dívání.
1: Protože mají záblahu tam, no mají to krásný teda, ale já jsem to teda byla, a tak já říkám, já se jdu vykoupat do toho, ale nevím, jak vylezu, myslím, pro mě bohu musím přijít na siči, protože oni nemají zábradlí, protože mají ten kryt na tom, takže to zábradlí by to zavazelo.
0: Takže mají tam... Vždycky, když se chcete dostat z bazénu, tak to je vlastně artistický výkon.
1: Mamko, my se tam hodíme.
0: Tam to jde, ale zpátky, to je horší. No, bazén, to je další možnost, jak přežít extrémní vedro. To je pravda.
1: Ale je to tam, já jsem tam byla 2 hodiny a oni, že proto ty zpřela navštěvala obyčejnou bazénu. Já, pane Ričo, vás se nedá na té pergole sedět. Když to je katastrofa 40 stupňů.
0: No, bohužel, je to důsledek současného klimatického dění. No. Paní Ludmilo, moc krát vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ještě jednou vám přeji hodně lásky.
0: Děkuju,
1: hlavně.
0: Děkuju. No a popřejeme Španělům, kterým oba dva fandíme, úspěch.
1: Jo.
0: Zatím 0-0. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Jo, tak to už můžu pustit teď. Děkuji, naschle. Dobrou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Řekl bych, že na spaní je ještě brzy, ale pokud odcházíte do svých pelíšků, tak samozřejmě dobrou noc a hezké sny. Tady noční linka Českého rozhlasu. Tady je Borek Kapitánček a musím poděkovat našemu posluchači, který teď čeká na telefonu za jedno důležité upozornění. Jak jsem se tak díval, ověřil jsem si, pro dnešní vydání noční linky zřejmě nebude možné posílat vaše vzkazy na několikrát zmíněnou webovou adresu. Zřejmě došlo k nějaké technické závadě a já se vám tímto samozřejmě hluboce omlouvám. Budeme to muset nechat pouze na telefonech. No a právě proto říkám, že ti, kteří třeba ještě i teď zkouší svoje štěstí při volání do studia noční linky a nejsou slyšet ve vysílání jako František, ať vydrží, protože za chviličku bude další okénko. Františku, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, pane Borečku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Samozřejmě, že děkuju i za posluchače, ale Františku, když dovolíte, já si na začátek tu otázku trošku pozměním. Tématem noční linky je to, jak přežít extrémní vedra. A vy často ve svém psaní zmiňujete i svoji profesi. Profesi zedníka, nebo stavitele, chcete-li. Aby se to ještě líp neslo, jo, to slovo. Jak se v takovýchto vedrech právě zedníkům pracuje?
1: Tak to jsem právě se na to chystal, že vám to tak řeknu, že se na to asi zeptáte. Hmm. Tak dívejte se, jako zedník jsme si vždycky nasmlouvali všelijaký fušky lidem dělat baráky. Bylo to většinou soboty, neděle, jo. A teď si představte, když bylo třeba 30 stupňů tepla a my jsme řekli, my nemůžeme přijít, je moc teplo, jo. Tak to by jsme moc, hodně těch zákazníků možná naštvali, jo. Takže já vždycky říkám, chlapům, hoši, prostě nerespektujte to sluníčko, musíme se dívat jenom na svou prácu, jestli se potíš, nepotíš, za chvíli jsme se nepotíš, byli jsme suši úplně skoro, jo? Takhle jsem si zvykl dělat v letě a ještě navíc jsem dělal v Řecku rok a tam byly hice 40 stupňů tepla. Teď jsem dělal venkovní fasádu a víte, jak to je v Řecku, to jsou všechno bílé fasády. To bylo do očí, že Řeci po obědě vždycky si jdou lehnou, že jo, spíval já do třech nebo co. A já jsem v tom teplu normálně natáhl třeba fajnovou tu bílou, ale nemohl jsem si to natáhnout 50 metrů najednou, musel jsem třeba 10, hned to postříkat vodou a hladit to, filcovat to, že?
0: Jo, ono to rychle schne, že? Předpokládám. Já jsem teda laik, jo, ale jsem dohaduju.
1: No, samozřejmě, ale nejhorší to bylo na oči, jo? Na oči ta bílá barva, prostě to, tak já jsem vždycky jak přímo ořený v oči a takhle jsem makal, jo? A udělal jsem to všechno tam, no. No a jinak říkám, my jsme si museli říkat na každý počasí, nejenom na teplo, a i na zimu, jo?
0: No to zase ale pomalu tuhne beton, že jo?
1: No, to asi, no, to se většinou nemohlo, tak ve Víčku někde, jo, ve stavě, jo, když se tam kolikrát topilo, tak jo, ale, ale dělal jsem třeba takový ty luxfery, ty okna skleněný, no, v zimě, já vždycky říkám chlapům, hoši, pěkně se snídejme ráno, pak chvíli budeme dělat, pak budeme si svačit, tak to se vždycky tím jídlem, se vždycky muselo, já říkám, přiložíme pod kotel. Když se dobře najíte, tak máte teplotu v těle, jo, tu energii tam máte, jo, a to mám tam do oběda vydržela, no a v obědě se asi znova přiložili pod kotel, jak se říká, no a tak.
0: Takže říkám, když připravovat zedníkům, fuškařům nějaké jídlo v extrémních vedrech, tak něco lehčího zeleninového, jenomže to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem, že?
1: No já skoro v letě moc nejím, jo, a víte, jak já tomu říkám po štatnarsky, že když svítí slunko, že rumpluje zolcna.
0: Rumpluje zolcna, správně, tak no, ať se přiučí i ostatní, nebrňáci. Františku, no, když jste zmínil Řecko, jak jste se, protože pitný režim je v extrémních vedrech nesmírně důležitý, jeho dodržování, čím jste se osvěžoval? Vodou, nebo jste si hodně naředil víno?
1: Ne, tak vám to řeknu taky. My jsme tam začali, oni nám začali dávat frape, že jo, to je studený kafe.
0: No.
1: My jsme na začátku nevěděli, že to je prostě kafe, myslím si, že to je nějaký takový nápoj, tak jsme to do sebe házeli třeba každý den 10 kališků. A ti Řeci se divili, říkají, hoče, vám to ještě nic není? Já říkám, proč? To je kafe, frappe studený, jo? No tak potom už jsme byli opatrní, ale dívejte se, já jsem si vozil šumák tady v těch sáčkách, jo, ten práčkový, a to jsme si dávali do PET lahve, do vody, ale to bylo teplý. A já jsem tam vymyslel, takovou, tam byla stavba nová, v té stavbě byl komín novej, do toho komína jsem dal 5 lahví zabaleno v mokrým ručníku a do toho komína dole jsem to dal do těch dvířek, a protože tam táhne průvan tím komínem a ta, ten ručník byl mokrý, tak on nám tu 5 lahví pěkně ochladil. Jo? No,
0: vy jste na to vyzrál, to je teplotní bilance par excellence. Výborně, výborně.
1: No, a potom nám na to ale řeci chodili. Já říkám, hoši, kolik tak si... To musí přijet tady nějaké Čechoslovák, aby vám ukázal, jak, jak ochladit nápoj, jo? Ale ještě jedna byla věc, když jsme tam ty šumáky nechali na stole v té stavě a šli jsme pryč, tak ten tam hnal koze a pasák a měl ty pse a ty psi nám tam vlitli do té stavby a za chvíli šli ven a oni měli takovou růžovou pěnu u těch modne. Já říkám, čeho to máli? Šli jsme do té cimly a ty, oni nám ty jazykem ty sáčky roztrhali a ten plášek vylízali. A ti, ten šumák jako, jo? A tím pádem měl by ty pěnu hubí, no?
0: Řecký tak. Pes s růžovou mordou. Představuju si no, to. Tak. Františku, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné léto. Bez extrémních veder. Naslyšenou. Ale kdyby se náhodou znovu ty extrémní čtyřicítky dostavily, tak právě proto jsou tu třeba i netradiční rady, jak přežít extrémní vedra. Téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Začala poslední půlhodina 19. červencového dne. Ano, za 27 minut bude už nové datum na vašich mobilních telefonech a dalších elektronických zařízeních. No a potom si ještě obrátíme ten list v kalendáři a bude 20. Ale teď v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, vítám paní Marcelu a hned v úvodu našeho povídání na ní mám jednu otázku. Tak nejprve dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Ano. A paní Marcelo, mám na začátek jednu otázku. Jste spíše, řekněme, členkou našeho tajného bratrstva, které miluje třicítky a víc, mám tím na mysli teploty. A nebo?
1: No ani ne, protože už teda jsem stará ženská, takže se tomu vyhýbám, pokud možno, stín a tak. A už jako nejezdím ani do těch teplejch krajin, protože tak už taky toho moc nenacestuju. Ale dočetla jsem se kdysi článek, byly nějaký asi vedra, taky tady, tak jsem četla lékařský článek, kde nám radili, abychom, když nám je vedro a chceme se osvěžit, aby jsme se šli osprchovat teplou vodou, nejteplejší, kterou snesem, takže teda se tím pádem ochladíme. A já jsem říkala, co to je za blbost, že jo. Ale ona je to pravda a já to od té doby dělám, že když už teda opravdu je mi hic i v bytě a už nevím, co bych, tak jdu a osprchuju se teplou vodou. A to se to najednou prostě ten organismus se ohřeje a je pořád ještě asi studenější než to kolem. No prostě osvěží to. Já jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to funguje.
0: To jsou zřejmě taje termoregulace, které bych si netroufal tady vysvětlovat. Ono to funguje vlastně nejen zevně, ale vlastně i vnitřně, protože když si dáme, to zase četl já, že když si dáme zmrzlinu, tak se vlastně vnitřně oteplíme a vlastně nás to neosvěží. A obráceně, když si dáme spíš jenom takový teplejší, neříkám horký, ale teplejší čaj, že to nás naopak v těch extrémních vedrech ochladí.
1: No a to bude zřejmě ono a já to teda už leta takhle praktikuju. A naopak, když přijedu na chalupu a je tam ještě zima a samozřejmě i v bojleru teče studená voda, tak zatnu zuby a osprchnu se s tou studenou a hned je mi líp.
0: Rozproudíte krev?
1: Protože se zase ohřeju, že jo? Prostě asi ta termofyzika nějaká funguje.
0: Termoregulace organismu, to je zázrak. No, celý náš organismus je zázrak. Ale paní Marcelo, já moc krát děkuju, že jste těm, kteří poslouchají noční linku na téma, jak přežít extrémní vedra, připomněla jeden možná zapomenutý recept.
1: Ať to zkusej. Někdo řekne, bude si klepat na hlavu a říkat, to je blbost, jasně je vedro, já tady padám přímo vedrem a ještě se budu sprchovat teplou vodou, nebo já se sprchuju takovou, dokud jako vydržím, že jo, ne, abych se opařila, ale prostě teplou vodou, chvilku, no a pak se člověk opře a najednou je strašně osvěžený.
0: No potom ty účty za vodu jsou taky veselé, ale to už nechme být, to je zase jiná kapitola.
1: Když se sprchujete studenou, tak taky platí to.
0: Pravda.
1: To si člověk nevybere.
0: No, já vycházím z vlastní zkušenosti, my máme průtokové ohřívače, takže tam k tomu ještě přichází ten plyn navíc. No, ale to je, to už je trošku jiná kapitolka. Paní Marcelo, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, zdravím vás, přeju vám krásné léto.
1: Já taky zdravím a ať to schválně někdo zkusí.
0: Děkuji za tenhle recept, velice přínosný.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma jak přežít extrémní vedra. Jednu velkou vlnu čtyřicítek už máme za sebou. Kdo ví, co přinesou dnové příští, říkáte si. No a právě proto tady mám prostor pro ty z vás, kteří třeba vyzkoušeli nějaký i neotřelý recept. Na recept, jak přežít extrémní vedra, se za chvilku zeptám paní Dany, která čeká na telefonu 731 800 900, ale pro ty posluchače a posluchačky, kteří svoji pozornost v tuhle chvíli dělí právě mezi noční linku a přenos fotbalového utkání, finálového fotbalového utkání mezi Španělskem a Argentinou, dodávám, že po první polovině nastavené tedy prodloužení, tak abych byl přesný, je stav stále 0-0. No a teď už paní Dana, které se musím zeptat, jestli vyzkoušela nějaký neotřelý recept, anebo jestli by spíš uvítala letní byt někde na Islandu. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Přeju všem vám, Borku, a děkuji všem posluchačům samozřejmě. Já vám můžu říct, že já jsem poměrně otužilej člověk, abych potřeba žít asi létě někde ve Skandinávii, i když i tam, Velká Británie, tam padaly taky extrémní teploty teďko. Takže vlastně já se musím ochlazovat, vyloženě se ochlazuju. A jedna, která mi tady běží, jeden, dva ventilátory, jeden v kuchyni. Pařit nejsem vůbec schopná, teda to prostě fakt nějaký jídlo za studena. No a nohy ve škopku, věčná věku, ale teplou sprchu na tělo, to je pravda. Paní posluchačka přede mnou to řekla správně. Ona ta termoregulace prostě těla funguje asi tak, že když si dáme vlastně teplejší sprchu, tak pak máme pocit svěžesti. A já teda jsem takový velký otužilec a chodím ráda. Už někdy v dubnu jsem schopna jít do rybníka se zaplavat a prostě tak, ale nemám ráda přeplněnou plovárnu tady u nás v Blatný, když tam prostě byla lava na hlavě, tak se tomu vyhýbám vyloženě. No a nohy ve škopku, ventilátory, jeden, dva, tady mám, já prostě v noci neusnu. Já teda vůbec nevím, jak bych vycházela s člověkem, který jako vy má rád horko.
0: Oddělené ložnice, oddělené dovolené, mě tak napadá.
1: Tak, no protože já teda se vyloženě potřebuju chladit a jako já si nevzpomínám, že jako v dětství a v mládí, že by to na mě tak působilo. A je fakt, že teda nebyly 40, že jo?
0: No, to je právě otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ono, my máme to věkové zkreslení, řekl bych, protože když jsme menší, když jsme hodně mladí, mimochodem 106. minuta a Španělsko vede 1-0. No, když jsme byli mladí,
1: fakt, jo,
0: ano, konečně. teď zrovna to tam padlo.
1: Zaplať pánbu aspoň za to.
0: Že nebudou penalty, jo, myslíte? No, ještě je před námi část, tady druhá půle prodloužení. Když jsme byli mladí, tak nám nějaké teplo vůbec nedělalo starosti. Ta termoregulace je, řekl bych, v těch teenagerovských nebo dětských letech trošku někde jinde. Ale přesto se vás zeptám, připadne vám, že když jste byla menší, mladší, že prostě nebyly takový extrémní teploty, taková vedra,
1: ne,
0: že nebyla?
1: Určitě nebyly, protože já už teda poměrně taky dost pamatuju, taky už vlastně to táhnu. Já už to tahnu vlastně na 80, že jo, vy na 70 a já na 80. No.
0: Jedete osmý gumy, no, jak se říká.
1: Ano, přesně. Ale já si nespomínám, že by byly tak, že hlavně ten mladý organismus se přizpůsobuje. Má tu termoregulaci prostě takovou vyváženou. A já říkám, já prostě potřebuju. Nohy si dávám do škopku, to zase studenou vodu potřebuji od loktu dolů, jako si pustím, já si dám teplou sprchu a pak si pustím studenou na nohy od kolem dolů a tím se, to je takové vyvážení, protože si vzpomínám, když jsem jezdila do jeseníku do lázní, tak tam mě vyloženě dělali střídavý koupele dobře. Takže pak si pustím ještě studenou vodu od loktu dolů a od kolen dolů a vlastně tu teplou sprchu tím zakončím. No a pak si jenom, já tady chodím, já jsem tu sama doma, takže já tady chodím na hota. No, jo, tak nechci mám v kalotkách. Vyloženě nepotřebuju.
0: Taky to dělám. Našim psům to nevadí, tak já to dělám doma. Doma vlastně.
1: No přesně,
0: taky.
1: No. Ale víte co, proč si nepolovit, že aspoň tomu tělo, když už to nejde jinak.
0: Máte pravdu. No a když je nejhůř, tak se zase pro změnu inspiruju právě našimi labradorkami. Já si tím břichem klidně lehnu na naši dlažbu, tedy na dlažbu na chodbě, a tam je vám tak krásně chladno. Když už teda opravdu jsou 40, já sice miluju vedra, ale 40 to už je cufíl, jak se říká vám tecu.
1: No, jako já si to nedovedu představit třeba 45 a 50, jo. 50 stupňů, když někde vládne. No to ale jako ono opravdu i umírali lidi daleko větší množství letos, jak byly ty extrémní vedra, ale co nechci být negativní, jo. Takže v Německu snad umřelo snad 3000 lidí, jo. Jako tak už
0: no ono je to vážné téma, já si tady z toho občas dělám legraci, ale je to vážné téma.
1: Ono je třeba si dělat i z vážných témat občas legraci, ale na sáskou to brát, ale jako pro mě vyloženě tohle klima 30 je pro mě tak maximum, co vydržím, když mám někde po ruce vodu. Ale prostě víc už, já 40 bych prostě nepřežila.
0: No tak možná nám příště paní Dana, možná nám příště paní Dana bude telefonovat z norského fjordu, až budou extrémní vedra.
1: Ježíš, já když Tomáš trávil hodně času, když dělal doktorát, tak vlastně můj syn, ten mladší, a ten právě byl v tom Norsku a říkal, mami, to by bylo klima. Já říkám, neříkej mi to, vůbec mi to neříkej. Nerozčilo mě ještě ty, dneska tady byl zrovníka, to jel, protože mě tady zastrhly ještě žaluzie, tak mě tady dělal stínění nový a říkal mi, no já jsem přijel z vody a teď jdu zase do Prahy a v pátek zase přijedu. A já si říkám, a proto by bylo ideální někde ty fjordy, prostě to Norsko. Já jsem říkala, prosím tě, neříkej mi to. Neříkej
0: děti,
1: mi
0: radost
1: to,
0: života.
1: Mě.
0: Ještě nám takhle nalí to naděje dožil, že? No.
1: Přesně. Ale víte co, i moje kočky umíraly tady. Oni fakt se plazili tady po zemi, po podlaze. A jako v tom bytě, a navíc já mám na jeho západ okna, jo, což je teda úplně šílení extrémní. A to je prostě, mám sice krásný výhled, ale už se těším na září, až budou takový ty klidnější. A mějte se moc hezky všichni. Já lituju Moraváky, Jižní Moravu, tam vyloženě ten cíp jižní, jeho moravský, jo, tam, kde mají ty extrémy neustále a teď to sucho a úroda.
0: No to jsem právě teď chtěl říct, to byste měla vidět ty záhumenky a ty zahrádky, jak přímo trpí.
1: Ne, já si to nedovedu představit, protože vy si přece jenom zalejete třeba ty rajčátka, že jo, co máte u domu.
0: Ano, mám. Ale na dešťovku 120-litrovou popelnici, no.
1: No. Ale jako můžu říct, my máme sudy a teď máme zalito teda. Já jsem dneska sice začala smutně, ale nám se tady dneska prohnal takovej dvouhodinový déšť, takovej prudkej. A bylo to jenom tady nad bahnou a bylo to velice příjemný. Já jsem pak hned vyrazila ven a to jsem byla hned ve svým živlu.
0: Zůstaňme v naději, že nás takové dny ještě čekají, paní Dano. Děkuju.
1: No, já doufám, mějte se všichni krásně, opatrujte se v těch vedrech, vy co už máte nějaký věk a buďte hlavně ve zdraví, no. Protože co víc si přáte?
0: Máte pravdu. Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se krásně a dobrou noc přeju vám všem.
0: Za všechny děkuju a znovu se vás za chviličku zeptám, jak přežít extrémní vedra. Což je téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do nového dne a do nového týdne zbývá už jen necelých 6 minut. No vlastně necelých 7, abych byl úplně přesný. Ale na čas teď tak úplně nehrajeme. Spíš na vaše příběhy a na vaše v tomto případě rady, jak přežít extrémní vedra. Vítám vás při poslechu noční linky Českého rozhlasu a slovo dávám paní Marušce, která volá z jižních Čech. Dobrý večer.
1: Přeji krásný pohodový večer vám, pane redaktore, všem posluchačům. Já jsem si to zařídila trošku preventivně, takže začnu od začátku. Bydlím v paneláku, mám 3 okna, všechny na jihozápad, jako paní Dana, ale mám to zařízené, takže jsem si do každého okna dala do jedné části síť, abych mohla mít, a do balkonu, do celých dveří, abych mohla mít v noci otevřeno. Takže pokud jsou chladnější noci, je to paráda, mouchy nelítají, komaři taky ne, a byt vychladne. Takže to jde. Pokud jsou horké noci, je to trochu složitější, ale taky jsem si poradila bez ventilátoru. Obstarala jsem si bělové sáčky, které se buď dají nahřívat v zimě anebo v létě chladit, takže mám v ledničce, takže bělové sáčky si přiložíte tam, kde zrovna potřebujete, a je to úplná paráda. No takže to mám takhle, samozřejmě vlažná sprcha, to je bez diskuze, taky pomůže, ale já s tím skoro takhle vystačím. Docela je to fajn.
0: Teď jste mi připomněla těmi gelovými sáčky v dobách, kdy mý synové vyrůstali, rostly jim zuby, tak si vlastně do mražáku dala dávat taková, no vlastně taky taková gelová hmota v takovém obalu, a tím oni potom si vlastně prokousávali a chladili zároveň tu dáseň. No takže využíváte v tomto případě opět fyziku. Chladící gelové sáčky.
1: Ano, přesně. Ale to možná je to, co, o čem hovoříte, to jsou koupené sáčky v, jako takhle, jak se to říká, z polystyrenu, ne z
0: polyetylenu spíš. Polystyren, ten by byl raz, dva pryč, to já vám...
1: To by bylo trošku, zkoušený. Ten máme na baráku zvenku, polystyren.
0: No prosím, zateplení, respektive izolace, která vyrovnává teploty, taky v pořádku. No a když k tomu připočteme třeba už zmíněné venkovní žaluzie, to by byla kombinace, paní Maruško.
1: Žaluzie, samozřejmě, to jsem nepodotkla, ty už mám x let. Teda. No. Takže správně, ještě je třeba správně ty žaluzie naklonit taky.
0: Tak.
1: Aby odrážely sluníčko, no. Takže asi takhle to mám, ale fakt s tím vystačím bez ventilátoru, mám také jenom takový jednoduchý vždycky od Větnamců, ale to vůbec to není k ničemu, to jsem zkoušela, pak mám asi 100letý ventilátor na teplo a na studený vzduch, ale jako ono, to tak nefunguje. Klimatizaci nemám, no takže to mám takhle, ale fakt výborné, já nemám žádný problém, úplně paráda.
0: Děkuju moc krát, aspoň mám co poradit mé máti, protože ona v těchhle vedrech trpí, řekl bych, jako
1: ale
0: 90%.
1: Ale jsou úplně nejlepší, opravdu. Jsou dobré i právě, když vás něco bolí a hřeje to, že jo, pokud koleno hřeje, tak je dobrý chladivý sáček, pokud nehřeje a bolí, tak zase je dobrý ten studený zadničky, že jo. Teda studený, pokud je koleno teplé, tak studený, a obráceně, pokud není teplé, tak teplý, tak. A to pomáhá i na bolest, když hovoříte o máti, tak určitě by se jí to hodilo.
0: Vyřídím.
1: Nejenom na koleno, ale na leco, co bolí.
0: Vyřídím s velkými díky. Mějte se hezky.
1: Mějte se
0: a naslyšenou.
1: Hezky. Zdravím vás všechny posluchače, dobrou noc, přeji všem.
0: Naslyšenou. Ještě jedna krátká zpráva pro ty, kteří, jak už jsem jednou říkal, dělí svoji pozornost mezi noční linku a případné dění ve finálovém utkání mezi Španělskem a Argentinou. V tuhle chvíli už běží nastavený čas prodloužení a tím pádem od titulu Španěle, kteří teď vedou 1-0, zbývá, tedy dělí už jen necelých 5 minut. Po rohu, který kopl Messi, nakrátko, jak se tak dívám, tam bude další rozehrání ze značky rohového kopu, předpokládám. Ano, zřejmě došlo k nějaké chybě. No, v příštím vstupu, a vlastně už zítra vám řeknu, jak to dopadlo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Teď už platí datum 20. července 2026 a svátek má dnes Ilja. Je-li mezi těmi, kdo poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, někdo tohoto jména, gratuluju a přeju zdraví, štěstí a lásku. A pokud možno ne extrémní vedra. A tím už jsem se jemně dostal k tématu, které platí i pro další část Noční linky. Jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký svůj vlastní recept? Bylo jich tady pár? A byly tady i některé, které jsme vylovili z paměti. No tak to je to sprchování teplou vodou, které zmínila paní Marcela. Ovšem, teď na telefonu čeká další posluchačka. Je to paní Emma, která volá z Javorníku v Jeseníkách a chce nám říct něco, čemu se jejími slovy budeme divit. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane redaktore. Možná se budete divit, ale já jsem narozená v červnu ve znamení raka, ale já miluju vodu a horko. Ty vedra, to je pro mě úplně balzám pro moje tělo, pro moji duši. Když napadne první sníh, tak mám depresi.
1: Já vám naprosto rozumím. Já jsem taky rak a taky miluju horko, miluju vodu, ale když už to bylo 42 a někdy i 43 na venkovním teploměru, tak už to bylo únavné i pro mě. V našich končinách, kde nefouká vítr od moře.
2: Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi, já jsem si chodila v tričku, v kraťaskách, s pejskem na procházku, k nám na zámek, do parku, to jo, k rybníku, šla jsem si zaplavat. Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi. Manžel ten studené limonády, on je blíženec a já rak. Pořád otevřené okna, tak jasně, okna máme otevřené, že to je jasný. Ale nadával, já jsem to nadával, že tak krásně je teplo. A sousedky mi říkají, proč máš na nohách ponožky? A já říkám, já neumím chodit na boso. Ale já jsem si ty bedra prostě vyloženě i v práci, že jsem hospodská, tak lítám jako, už jsem to tady několikrát, jsem se k vám dovolala, říkala, lítám po placu, jo. A já jsem si to užívala, jsem byla úplně sedmém nebi, opravdu.
1: Já vám rozumím, já s těmi ponožkami tedy rozhodně. Když je venku už jenom 20 během léta, respektive letních prázdnin, tak já ke svým procházkám po zahradě takhle v 8 hodin večer už potřebuju župan. Mě je tam zima.
2: No, tak já v županu chodím ráno v 5 hodin kolem paneláku, když venčím Diánku mého pejska. A lidi se mi smějí, já říkám, no a co, ježišmarja, že jsem oblečená, o co vám jde?
1: Máte pravdu. A paní Emo, tím pádem recept na to, jak přežít extrémní vedra od vás, nemusíme ani čekat, vy jste prostě rák a máte vedra ráda. Já vám rozumím, já v zimě nemůžu ani dejchat.
2: Opravdu, já to zbožňuji, já si to užívám, to teplo, a říkám, přijde zima a když napadne první sníh, já normálně mám psychickou depresi z toho.
1: No, to já
2: to
1: mám.
2: To oblíkání sebe, pejska, jo, a to. A,
1: ano, to oblékání. Jak má na sobě člověk víc než dva kousky oblečení, tak to nestojí za nic.
2: Já se půl hodiny oblíkám, peskový hodin obleček, jdeme ven, ona se vyčurá, udělá potřebu, jdeme za 10 minut zpátky a zase se půl hodiny vyzlíkám a jsem nervní z toho, jo. A takhle v letě ráno, že dobrý, stanu, hodím na pyžamo župan, vyběhnu 5 hodin ráno, že všichni spijou s pejskem, odpoledne hodím tričko, kraťásky, ponožky, sandálky a už běhám.
1: Rozumím vám naprosto, ovšem musím zároveň říct, že jsme, řekl bych, v menšině. Takže se za chvíli znovu vrátíme k tématu, jak přežít extrémní vedra a já vám děkuju za váš telefonát. Mějte se hezky, paní.
2: Já všem posluchačům potřeb krásnou noc, krásné pondělí. A kdybyste někdy jel do Jeseníku, tak se zastavte hotel Pradět, restaurace, ráda vás obsloužím.
1: Je, to je hezký. Moc krát děkuju, paní Emo.
2: Natočím vám pivo s takovou pěnou, protože jsem tam dneska měla pražáky a jsem jim natočila piva, oni si to fotili. A já jim říkám, jako proč si to fotíte? My ukážeme našemu hospodskému v Praze, jak má vypadat správně natočené pivo. Tak mi to potěšilo.
1: Ten bude mít radost teda. Tak vám děkuju, paní Emo, a mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Vy taky, zase zavolám, jak bude super téma.
1: Díky, naslyšenou.
2: Nasledanou, všechny zdravím i vás. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Je 5 minut po půlnoci, je pondělí, píšeme 20. července 2026 a skončilo fotbalové mistrovství světa. Brankou Torrese ve 106. minutě vyhráli 1-0 Španělé a jsou mistry světa.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: téhle písničce Hanky Zagorové, tedy zaspívala nám o biografu Láska, si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, dovolím jednu drobnou reakci, respektive návaznost. Víte, já zažil ještě doby, kdy se v kinech, nebyla instalovaná klimatizace. To dnes je to trošku něco jiného, ale když jsme někdy v létě za velkých veder šli do kina, tak to vám řeknu, tam opravdu bylo nutné sundat některé svršky. Ale teď k tématu. Ono vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. Jak přežít extrémní vedra. Na tohle téma si povídáme s našimi posluchači, v tomto případě s paní Jitkou, která volá z Ráje kuřáků ze Šluknovského výběžku. Dobrý večer.
1: Jak to zraje kuřáku?
0: No, Šluknovský výběžek, no, proto. Paní Jitko, jak přežíváte extrémní vedra?
1: Mizerně. Já teplo nemusím. Já mám radši úd, jak živat zimu.
0: Jo, takže vy jste úplný opak toho, čím je paní Ema. Před malou chvilkou telefonovala a říkala, že 30 je pro ní start života teprve. Jo, 30 stupňů Celsia.
1: Že tak. To je jednoduchý. Pro mě jako takhle na vysvětlení, protože když je zima, člověk se může přioblíct, toho si může zatopit. Když je vedro, tak když se klikne do naha, tak už odhledek vypnevá, aby sundal ještě aj kůži.
0: Není co sundat, no, to je pravda. Takže jak to praktikujete?
1: Ale to bída, já většinou mám veliký ručník, který máchám většině ve studený vodě. Zvrhka to vyždím, no a pak se lehnu a hodím to na sebe. Jenže to pomáhá akorát na tělesný teplo. Horší jako to bylo teď, když byly ty vedra opravdu ke 40, tak byl i ten vzduch v bytě, který jsem měla zatemněný a všechno, tak byl moc horký na dechání, to už pálilo v plicích. A to je daleko horší. Akorát si říkám, že teda znám jeskyni, kam se asi příště na ty vedra odstěhuju, protože z kameny je, jak známo, vždycky chládek.
0: To je pravda.
1: Tak doufám, že navíc tam najdu příbytek nějaký aspoň na ty největší vedra. Jinak mám takovou něco, co ostatní lidi asi nemají. Vím o jezírku v lese, ve vysokém lese. Tam je krásná voda, sice tmavá, ale čirá do hloubky. A jelikož je to vysoké les okolo, tak tam je vždycky chladnější voda o několik stupňů, protože venku, v těch rybníkách a v těch různých koupalištích, tam je ta kafe, řekla bych to jinak. A v tomhletom jezírku, tak tam je vždycky chladnější voda. A tam, když si člověk lehne, tak je mu opravdu dobře.
0: No vy jste vlastně naťukla další způsob, který ještě nikdo nezmínil, že právě v lese se můžeme hodně ochladit za extrémních veder.
1: No, když je takovýhle vedro, jak bylo teď, tak aj v tom lese chudáci stromy a zvířata taky trpějí. Dobře, akorát tak hovadům a kousavým hmyzu.
0: Paní Jitko, já vám děkuji za to, že jste i v těchto vedrech, byť tedy dnes máme po přechodu studené fronty, našla sílu a zavolala jste, to muselo stát hrozně moc sil, ale ono pro dnešní vydání Noční linky, no říkám, pro dnešní díl Noční linky platí, že bohužel nelze psát na rozhlas.cz/linka, našli jsme zřejmě ten důvod, ale bohužel do té dnešní už jen telefonáty. Takže děkuji za ten váš a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je ještě pro dalších 40 minut, jak přežít extrémní vedra. Extrémní teploty jsme si hodně užili na konci června. No a od té chvíle možná přemýšlíme o tom, jak se schladit co nejefektivněji a možná, že někteří z vás, a konec konců takové případy už tady byly, přišli i na nějaký recept, jak to udělat neotřelým způsobem, anebo z paměti vylovili nějaký starý návod, jak se ochladit. Pan Zdeněk je tím, kdo přichází právě teď na telefonu 731 800 900 říct, jak to dělá on. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych měl několik námětů, hlavně pro ty nejvíce trpící, to jsou lidi v panelových domech, jo. Mm-hmm. Takže vypítřili ty tekutin denně, jo, a zapisovat si to množství, protože starší lidi už potom zapomenou, kolik toho vypili, jo. Mm-hmm. Já to dělám tak, že okna na sluneční straně polepím bílým papírem, jo, odráží sluneční paprsky a mám větší chládek. Mm-hmm. Rolety se dají postříkat z ručního rozpraškovače, jak je na kytky, tak se dají postříkat vodou, jo. Mm-hmm. Používat stolní anebo stojanový ventilátor, to se mi taky osvědčilo. No, taky dobrý je naplnit vodou vanu na několik centimetrů a potom odpařováním taky se chladí místnost. Mm-hmm. Podobně působí zavěšený mokrý ručník, jo, třeba přes topení a dát na k němu spuštěný ventilátor. Mm-hmm. Minimální oděv nosím, samozřejmě občas se postříkám vodou právě z toho rozprašovače, sprchuju se vlažnou vodou, když jsou vedra, jo, větrát se samozřejmě přes noc, jo, a potom ještě, co je taky dobrý, co mě napadlo, taky jsem to párkrát využil, a ve sklepě paneláku je přece jenom větší chládek, jo, takže si tam člověk může vzít židli a knížku a může tam prostě vegetovat. To už je, co je běžný, že jo, známý, že se nemá konzumovat alkohol a káva a pít pouze dobré alkoholické, nealkoholické pivo, studené čaje, minerálku. No a blížíme se k závěru nápadu omezit vaření a pečení, že jo, protože vzniká teplota, dopřát si polední siestu, jako v Itálii, tam je to běžný, že jo, a ve Španělsku, že mají hodinovou pauzu aspoň. Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. A poslední věta, když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně si beru deštník. A jo, může být i třeba tmavej, ale přece jenom pod tím deštníkem je chladněji, nejsou to přímé paprsky a potěšilo mě, že jsem asi před 10 dny, když byly ty vedra, tak jsem viděl v Itálii taky, že nosí normální deštníky lidi. Jo? Mm-hmm. Takže to by bylo tak všechno, kdo si z toho, co vybere, tak záleží už jenom na něm.
0: Pane Zdeňku, já vám nesmírně děkuji za všechny velmi užitečné rady. Vy jste vlastně racionálně shrnul všechno to, co máme dělat proti extrémním teplotám, které nás možná ještě potkají během letních prázdnin. Takže děkuji a zdravím do Jizerských hor.
1: Taky, mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. Pro tuhle noční linku můžete využít pouze telefon 731 800 900. Omlouvám se za tu nemožnost napsat svůj vzkaz, svůj návod na to, jak přežít extrémní vedra na web rozhlas.cz/linka. Je to technická příčina, přišli jsme na její důvod, ale bohužel pro dnešní vydání noční linky už s tím není možné nic udělat. Takže někdy příště. A to někdy příště přijde vlastně hodně brzy, protože už máme 22 minut po půlnoci. Z dnešní, nebo z té aktuální noční linky už bývá méně než 40 minut. Telefon 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jistě jste už několikrát slyšeli o tom, že počasí je tím nejvděčnějším konverzačním tématem. No a vlastně o počasí si povídáme i během těchto dvou hodin Noční linky. Jak přežít extrémní vedra? A ono to je vlastně vážné téma, protože ta vedra na konci června jednak přispěla k tomu, že se i v Česku přepisovaly teplotní rekordy z naměřených teplot. No všem taky hodně lidí právě následkem extrémního horka bohužel zemřelo. Nejen u nás, to platí pro celou Evropu. Já teď ale nechci bědovat nad vývojem klimatu jako takovým, ale spíš se ptám, jak přežíváte extrémní vedra. Máte nějaký recept, jak na to? A dalším, kdo čeká na telefonu 731 800 900, je paní Soňa, která volá z Krnova. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, možná dobré ráno, všechny zdravím, hlavně vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A já jsem si vzpomněla kdysi ještě, jak jsme byli jako děcka, moje máma, když třeba byla zima, tak nám pod peřinu dávala termofon s teplou vodou. A jelikož termofon už nemám, tak jsem dala do mražáku petku, naplněnou vodou samozřejmě, a tím se ochlazuju. Ochladím si chodidla, pak si ochladím dlaně, a víte, že to pomáhá.
0: Já bych věřil.
1: Je to asi lepší než ta studená voda, protože máte mokré, že jo, jste celý mokrý potom, ale opravdu tady to funguje.
0: Akorát budete mít mokrý povlečení. Ono se to orosí, že jo?
1: Já si to zabalím do ručníku, jako nebo do tenké útěrky, víte, aby to nebylo mokrý. A tím si potom chladím chodidla a dlaně. Ale chtěla jsem říct, tady není to kousek od nás, ale je to v Bělé a tam je takový lesík a v tom lesíku někde z těch hor teče ale velice studená voda. A je tam takový labirint, kterým se musí chodit, ale musíte v tom chodit a zvedat nohy jako čáp, protože jinak byste tu ledovou vodu opravdu nepřežili. Tam stačí, a myslím, že tam nějak mají cedule, třeba na půl minutky ponořit loktě do té ledové vody. Ale to vám v momentě začne jak jehličky, kdyby vás píchali. Tak je ledová ta voda a je to velice ozdravné. A v těch vedrech, no letos jsem tam bohužel nebyla, ale opravdu tak ledovou vodu jsem ještě nikde nezažila.
0: Kor v těch vedrech se to hodí. Můžete pro ty, kteří třeba přišli o něco později nebo přeslechli to umístění, říct ještě jednou, kdeže se vlastně nachází tenhle zázračný pramen vlastně?
1: Je to Běla pod Pradědem a je to opravdu v takovém lesíku. Ti, co tam někde v okolí bydlijou, určitě to znají. Jo, já jsem tam byla teda dvakrát a je to opravdu tak ledové, že tam nevydržíte ani tu půl minutu ty loktě mít ponořené v té ledové vodě. To je úplně jak jehličky. A jinak, já jsem spíš takový zimní typ, ty vedra vůbec nesnáším a třeba můj vnuk, já bydlím se synem v domě, oni bydlí u dole a nahoře a ti jsou zase, ti rádi chodí i v zimě dole v kraťasách a já mám furt otevřené okna. A ten vnuk, když přijde ke mně nahoru, on vždycky, já tak rád tady jdu, bo ty máš otevřené okna, ty tady máš chladno aspoň, to by nebylo pro vás, že jo, takové chladno.
0: Pro mě ne, ale, no. Ale jak, ne, že bych to chtěl, ale v tomhle jsem taková výjimka, no.
1: No a ten vnuk rád tady chodí ke mně nahoru, protože ví, že mám otevřené furt okna, samozřejmě, když je mráz, tak nemám, že jo, nebo vyvětrám a dobrý. Ale letos jsme zateplili dům a mám nainstalovanou klimatizaci v obýváku a v ložnici.
0: Jak jste spokojená?
1: No právě, že nejsem spokojená, protože nemám ještě připojenou tu venkovní jednotku. Čili klimatizaci mám letos na nic, protože se čeká, až přijde. Ona už byla zapojená, ale já nevím, tam byl nějaký problém, čili to nefunguje, takže mně stačí ta petka s tou ledovou vodou z toho mražáku. To je úplně led, že?
0: Mm-hmm. No, tady je důležité tím říct, nenaplňujte tu petku úplně, jo? A taky trošku zmáčkněte, protože ona se vlastně tím, že se změní skupenství a známe všichni tu anomálii vody, protože největší objem má při 4 stupních, tak se tomu, tak to může prasknout. Pozor na to.
1: Ano, ano, nenaplňuju celou, ale pak mám z toho fakt takový pěkný kousek ledu a opravdu to ochladím si chodidla, ochladím si dlaně a opravdu tak nějak to tělo cirkuluje potom lepší než v nějaké ledové vodě.
0: Paní Soňo, děkuji i za tenhle recept praktickému využití pro ty, kteří poslouchají a zmáhají extrémní vedra. Jejich první vlnu jsme si zažili na konci června a byl bych rád, aby už druhá nebyla. Jenomže my jsme malí pánové.
1: My to nemůžeme rozhodnout, že jo? My se jenom musíme nějak přizpůsobit, aby nám bylo líp.
0: Děkuji moc krát za váš recept. Mějte
1: se hezky. Já děkuji taky, já zdravím všechny posluchače, vás taky zdravím, už jsem pozdravila, takže se mějte a pěkné ráno nebo pěknou noc přeji, takže dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem našeho povídání s posluchači a posluchačkami, kteří jsou našpicovaní, tedy mají našpicované uši už od 23. hodiny, je jak přežít extrémní vedra. A já musím přiznat, že už v době, kdy jsem poprvé mluvil s naší, řekněme, stálou posluchačkou Aničkou z Sološnice, to je malý kousíček za hranicemi České a Slovenské republiky, tak jsem se už kdysi dávno před těmi, myslím, nějakými 7 lety, kdy jsem poprvé vysílal Noční linku, díval na webové stránky obce Sološnice. A teď jsem to udělal znovu a připomněl jsem si, že vlastně vaše obec je obklopena lesy, tedy aspoň podle té úvodní fotografie. Ano. Je to tak, paní Aničko, dobrý večer.
1: Ano, je to tak, krásný večer, teda už po polnoci.
0: Tak dobré
1: ráno.
0: Ale
1: viete, to je jediné šťastie, že tu máme ozaj blízko les. A ja mám chalupu tak skoro na kopci, takže môžem povedať, že prežívam, no ťažko, ale prežívam, lebo ventilátor nemôžem mať zapnutý, kvôli očiam mám alergiu veľkú, takže to mi veľmi škodí na oči. Tak ja mám vonkajšiu markízu na braku, potom mám hliníkovú roletu zvonku a medzi okenné mám ďalšie žalúzie a ešte tmavý, ťažký záves zelený. Takže ja som to prežila, hoci v byte som mala 31 stupňov napriek tomu. Takže bolo to katastrofálne, ale prežili sme.
0: No, ono s tou venkovní markízou, to mě tak připomíná, že naši předkové ani zdaleka nebyli, řekněme, tak neznalí. Oni třeba v Řecku moc dobře ví, proč staví dům, který je vlastně obehnán ještě takovou, no, já nevím, balustrádu. No prostě, že tam mají ty venkovní markízy už vlastně vbudované při stavbě domu, aby to vlastně ochlazovalo ten vnitřek. Jo, ta cirkulace.
1: Ano, víte, čo byste neveril, že čo to zobere slnka, že je to fantastické. Ja si bez toho neviem ani už predstaviť. Lebo ďalšiu izbu mám ako bez to, tam to je chalupa. A tam nemám, tam není treba, ale toto mi pálí slnko od rána do večera, do západu. Takže je to katastrofa. No, ale prešli sme, dúfam, že už také horúčavy nebudú. Najviac ma jedovalo, že nemohla som si poliať záhradu, lebo prachu je strašne veľa. Dneska trošičku napršalo, ale to je o ničom. To je zem je úplne. A keď som pozerala na tie moje rajčiny, tak mi bolo do plaču, lebo hlasili, že budú búrky a čo ja viem čo, no tak radšej nie je tá búrka, jak bola na strednom Slovensku a na východnom, tak to radšej nie.
0: To ani neviem, že na východe byla nejaká veľká búrka.
1: Áno, áno. Aj na strednú. No, to príde tak bleskovo, že keď je taký pretrž mračeň, aj tu sme zažili teda veľmi škaredú búrku minulý rok, že ale to prišlo a odišlo. No, takže
0: lokálni búrky, no.
1: Že sme fakt tak pod lesom, že nie som niekde v paneláku. No a ešte jednu radu dám. Mne vždycky doktorka povedala naša, keď som bývala v Bratislave, že boli také horúčavy a tam sme mali len medzi okenné žalúzie, to bolo úplne niečo iné. Včera mala laryngitidu a hovorí, do slanej studenej vody, keď sa kúrilo, treba dať plachtu a zavesiť na okna alebo na dvere, aby sa ten vzduch jako zvlhčil, lebo to sucho, to není do toho dobre, no, na tie priedušky. Takže fakt, aj toto som robila, teraz jak bolo tak horúco, že som dala na dvere tú plachtu a presne sa to trošku tak, no, zlepšilo.
0: A tá sůl, protože slená voda, ste říkala, tá sůl má nejaký důvod?
1: Áno, že máte pocit, ako keby ste bol pri vody.
0: No tak to jo, to beru, píšu si.
1: Normálne do vandla, alebo do labora dať sol, tak viacej ako lyžičku samozrejme, a namočiť tam tú plachtu bielu a zavesiť, vyžmýchať a zavesiť. Úplne sa ináč potom dýcha. Klimatizáciu takisto nemôže mať, to mi veľmi škodí. No, bohužiaľ. Ja. Takže ďakujem, pekný večer ešte, to už bude ráno pomaly. Pozdravujem všetkých poslucháčov a som šťastná, že som sa vás dovolala.
0: Paní Aničko, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám léto, které se dá vydržet bez extrémních veder.
1: Já keby to mohla jít tak k moru, větě, co tam by mi nevadilo ani 50 stupňů.
0: No, tam je to trošku jiné, tam je trošku jiný vzduch, slaný a fouká tam větřík od moře. To už je opravdu jiná kapitolka.
1: Dobře, tak vám všechno dobré prajem a hlavně zdravě a nech vám to takto stále vysílá, jak máte.
0: Děkuji pěkně. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ajdi, všechno dobré.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Méně než čtvrt hodina zbývá z té aktuální noční linky Českého rozhlasu, ve které si povídáme, ale hlavně vy, protože vaše příběhy, vaše postřehy, vaše glosy a vaše zlepšováky v tomto případě jsou nejpodstatnější. O tom, jak přežít extrémní vedra. A já jsem si teď naschvál spočítal, kolikátou volající je v pořadí naše posluchačka Mirka, která čeká na telefonu 731 800 900. No, je 12. v pořadí, takže aby noční linka nebyla tuctová, tak ještě budu muset vzít někoho dalšího. Mirko, dobrý večer, dobré ráno.
1: Dobrý večer, moc všechny zdravím. A jak tedy ta hrozná horka řeším já? Mm-hmm. Mám být zděný tedy na obě dvě strany, ráno sluníčko na balkon, odpoledne pěkně vytopený obývák na druhou stranu. Mm-hmm. No a teda už jste to vzpomněli, jaká byla krásná léta, to bylo... Já u Apola celý, to už jsem o tom mluvila, celé léto, nádherné léto, prostě jsme se koupali a takové extrémy teda nebyly opravdu. No, ale tak teď chci říct, že už v loni to bylo a zase určitou dobu ta horka už byla, tak přišel jsem syn a říká, já se na tebe nemůžu dívat, tak mě dotáhl, koupil teda takovou klimatizaci, která se mě úžasně osvědčila. Vypadá to jako taková malá pračka a je od toho roura taková jako harmonika poskládaná a teď ta roura prostě se strčí do okna. Ovšem problém je ten, že nejdříve se do toho okna musí prostě vlepit suchýma zipama igelit, který má uprostřed zip, a ten se potom teda nedobře ten zip a strčí se tam ta roura, pěkně se to upevní. No a teď já si to pustím. Teda není to úplně bez hluku, je to takové, trošku hučí to prostě. No a já prostě, když si to pustím, tak studený vzduch a za 10 minut je ten obývák perfektně vychlazený. Tak ono je to sice takové, se zdá primitivní roura do okna, ale mně se to osvědčilo. No, tak toto používám. No a v kuchyni mám ten stojací ventilátor, který se otáčí, tak taky to trošku jako pomůže. Ale děkuju té paní, co se zmínila o těch igelitových takových jako sáček dělený, to vypadá.
0: Gelové tak sáčky, to ano, to byla paní Maruška.
1: No, paní Maruška, teda děkuju jí, protože si to vytáhnu. No, a teď ale jsem ještě chtěla říct, že no tak nějak to přežít musíme. Samozřejmě sprcha a tak. Ale mně se osvědčilo, to mě právě někdo poradil, že normálně do umyvadla v koupelně napustit co nejvíc studenou vodu, no a já se tak jako opláchnu a teď tam strčím ty ruce, včetně loktu, až po lokte, do té studené vody. Chvilku vydržím a to teda nádherně ochladí. Tak to se mě teda osvědčilo, tak ty dvě věci, ta harmonika do toho okna, tady toto, ale ještě mám takovou malinkou pomůcku, to je opravdu takové, jenom když se jde ven, tak prostě prodávají takovou gumovou krabičku, vypadá to jako vysoká peněženka a je to gumový s takovým jako trošku, jsou tam otvůrky. No a teď v tom je vložená taková, vypadá to jako malý ručník, taková utěrka speciálního materiálu. No a to se namočí do studené vody, vyždímám, dám to do té krabičky a jdu ven. A když někde třeba sedíme, tak prostě to vydělám a je to úžasně chladné a taky to trošku pomůže. Takže pomáháme si prostě, jak to jde, no.
0: Princip odpařování v praxi, ano.
1: No a ještě teda takovou malinkou příhodu s kamarádkama, teda, no je nás pět a z toho čtyři vdovy, takže co máme dělat, že jo. Tak se scházíme každý týden na kartách a dáme si vínečko a tak. Tak jsem jela z Rajhradu, musím pochválit vlaky. Vlak Brno-Břeclav, opravdu klimatizovaný, paráda. No ale vylezu z toho vlaku, to jak když vás praští to horko. No a tam jsem koupila, protože tam na tom prvním nástupišti jsou stánky cukrovinky, ovoce, Tak jsem koupila nádherné velké třešně, samozřejmě přes 100 kilo. Tak mě je pěkně zabalil, abych to mohla nést. Tak si to štráchám prostě na tu 12 a zdá se mně teda, že ty 12 opravdu nejsou klimatizované. Tam bylo tak horko, já spocená na tom sedadle a vedle jsem si postavila ty třešně. No nenechala jsem je já tam.
0: Je, 12 je v tomto případě tramvaj, jo, pro Brňáky Šalina, jo?
1: Ano, tramvaj nebo Šalina. No, takže z toho horka jsem byla zblblá nebo co, no prostě někdo si pochutnal na těch krásných třešních. A ještě teda, jestli můžu chviličku,
0: ano, ano.
1: Ještě takový příběh, že prostě z toho horka může být člověk i onemocněn. A mně se to stalo, když ještě žil manžel, tak jsme měli chatu za Brnem a tak, a oni se nám tam nastěhovali vosy. No a ty vosy, že jo, no, večer začali tak jako bzučet, no tak co teď, tak nechtěli jsme jít domů, tak jsme zavřeli tu chatu. A tam bylo takový horko v té chatě. Já se ráno vzbudím, nemohli jsme otevřít, aby ty vosy nám tam nenalítali. A já jsem z toho dostala angínu. No. Tak ráno jsme jeli prostě zrovna k doktorce a prostě angína z horka.
0: Já jsem tady tuhle otázku zrovna položil tomu úplně prvnímu telefonujícímu Jaroslavovi, který měl rád chládek a chlazené nápoje. On říkal, že s anginou v létě nemá vůbec žádné zkušenosti. Já naopak ano, a taky jsem se optal, jestli třeba cestuje. Já jsem to chytl na letišti, to bylo na Majorce a to je obrovské letiště a všude klimatizace venku 40, uvnitř krásných 21, no a výsledek si dostavil. 2 týdny jsem nemluvil, to by měli všichni Pražáci ze mě radost.
1: No. Bylo to tak prostě. No tak jinak tak nic, no musíme si pomáhat, jak to jde. Lepší to asi nebude, takže prostě já jsem tady sama, tak si udělám pohodlí a taky dělám, co můžu, no. Ale s těma loktema, jak se strčí do té vody, to se mě úžasně osvědčilo.
0: Moc krát vám děkuju, paní Mirko. A mám už jenom poslední drobnou otázku, která vlastně nesouvisí s tématem. Já už nestihnu vzít někoho dalšího, protože před námi ještě písnička a pak divadlo pro vaše uši. Vy jste zmínila vosy. Máte nějaký recept, když jste nám řekla o svém receptu s mobilní klimatizací a taky s tím odpařováním? Máte nějaký recept na to, jak se zbavit třeba na zahrádce vos? Máte nějaký speciální recept?
1: Právě že potom jsme tam jeli a mám, že to jaksi vykuřoval. Mhm. Jo, jenomže zase jsme měli strach, aby se nezapálila ta chata, ale nějak už si nevzpomínám přesně, jenom si pamatuju ten kouř. Nějak kamoše vzal sebou a tak nějak si pomohli od těch vos.
0: Tak, já to dělám tak, že do prázdné lahve, většinou od piva, protože toho je u nás vždycky dost, dám asi tak 3-4 cm vody a do té vody buď to pivo, anebo něco sladkého, sladký sirup.
1: Ano.
0: A oni tam sami nalezou a už netrefí cestu ven, protože jsou zmámené jednak pivem nebo sirupem.
1: Ano.
0: Tak se mi to tam postupně hromadí. Já vím, že to je pro milovníky zvířat možná něco až příliš drastického, ale takhle jsem si s nimi poradil. Děkuji vám moc krát, Mirko, přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Ano, já vám taky moc. A naviděnou, naslyšenou.
0: Toto byl poslední telefonát té aktuální noční linky. Říkal jsem, že bych měl vzít ještě někoho dalšího, aby to nebyla tuctová noční linka. Takhle vás bylo 12, kteří jste řekli, jak přežít extrémní vedra, ale víc už se do té noční linky, kterou právě posloucháte, asi nevejde. Jak se tak dívám a měřím i délku poslední písničky, ne, opravdu víc už toho dnes nestihneme. Takže vám přeju dobrou noc, sladké sny. A Jarce Barboříkové, která se chopí povinností moderátora noční linky už za 22 hodin, přeju štěstí vám taky při telefonování na studiové číslo. Tématem příští noční linky bude dědictví, radost, vzpomínka nebo starost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. I když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velmi vážení. Náš cirkus, naše divadlo je tu pro vás. Atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krvíci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem ji nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle?
5: Beru
2: všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejším.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl psát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš,
8: že... Ale přece sem k Hainovým Mézekem chodila Milnerová parta a táhli odtud na Štětín, kdy zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: Tak o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde, a vždycky na šup. A všecko nahonem, to jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co, přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu. A

0: Kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
1: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej 3 křížky.
3: Jo, jo, jo.
1: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
4: Jo?
2: Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
3: Ne.
2: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
3: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
2: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
3: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
2: Jo, 2 tenťáky bych potřeboval.
3: No, nemá.
2: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
3: Je z oboru?
2: Ne, ale je to můj krajan.
3: Čech?
2: Jo.
3: No, když je Čech, tak ho vezmi.
2: A nebylo by možné, že byste mu...
3: A, na dlaní dostane 7 marek.
2: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
3: No.
2: Je to vdovec a má sebou kluka.
3: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě 50.
2: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
3: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
5: Anton K. A. R. A. S.
3: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní tipový Karl.
6: A Gerholec už tlačí Karla ze dveří.
2: Tak co koukáš? K pokladně.
5: Tady to.
2: No co? 7 marek.
5: Ale ne, tady tohle.
6: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
2: Cirkus Umberto, a co má být?
5: Kerolec, na člověče. No já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
2: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si če.
6: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
3: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno ok. Okének.
1: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
6: A tam...
0: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
1: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
0: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává.
3: A zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
2: Tak tohle je cirkus Umberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona. A menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty. Od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů. My říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
3: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
2: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
3: Človíčkové všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
2: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
3: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
2: U všech cirkusů je po Češích schánka.
3: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají
5: panského zajíce.
2: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby.

0: muzikanty nebo Augusty, no prostě, jak si co kdo najde.
1: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
0: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
1: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
0: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
1: Ale tenhle Kerholec se mi zdá je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívech. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
0: Tak co mlčíš, Anton? Vzalo ti to dech, co?
1: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
0: Můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
1: Cože mi vybere?
0: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundury.
2: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
3: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
1: Co to je?
0: Žádný Irčan. Je to Čech.
2: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten byl trochu menší.
0: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
1: Co to... Tuhle parádu.
0: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
2: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
0: No.
2: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
3: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
0: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec... Všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
3: Tak přišel Antonín Karas, zedník z Horní Sněžné, v podjaří roku 1862, k cirkusu.
4: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho 7letý Vašek.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
6: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřehal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehrajou.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
1: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Berwitz. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
0: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
2: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
2: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
1: Vašku! Ozvalo se od brány a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
0: Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky.
1: Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
0: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
1: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl.
0: Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit.
1: Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
0: Hans, kde je Miss?
2: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučká bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
1: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
1: Berwitz práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Berwitz. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
1: A zapráskav samotám obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
1: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašku?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné. To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Hýjo, běž a neplaš se, malá, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
1: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
1: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
1: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím?
4: Znova, opakovat.
1: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
1: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
0: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci.
5: A klukova věc, aby ji nepropásl.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vašku, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwick zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku. A on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwickovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to,
0: angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte, Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo, Gulliver mezi trpaslíky, fagot a piccola solo. Direktore, to stojí za lahé Frýnského.
0: Máte jí mít, Silnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servo Silnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Ker Holec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to je pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Ker Holec Karel měl vydat příkaz...
7: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do housnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
8: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
8: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Berwicová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
9: Co budu mít na sobě?
10: Já to vidím také, Helen. Ty
9: Široká sukně s volány.
10: No jistě.
9: Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
10: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
9: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
10: A co Vašku?
9: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
3: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
11: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
11: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
12: A teď slon, Arshahir s Bingem.
11: To nevětr. Ono to má být antré.
3: Jak to myslíte?
11: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
12: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
11: Kdybych věděl, že to je antré pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezd se nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
12: A co?
11: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
12: A co by to k sakru mělo být?
11: Kleknout.
12: Kdo?
11: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
12: Ty brvče!
3: Arshahir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
12: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
11: Vždyť to Himmlergott nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
12: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
11: Umějí. Pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
12: Madam?
9: Ředitelka se voutrhala.
12: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Arshahir, Helena Vervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
13: Tak co jsi tomu říkal, táto?
14: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. Já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
13: A vy, pane Malina?
15: Prima, Vašku, prima. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
13: A Hans a direktor? To, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
16: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
13: Teď já jsem byl u toho.
16: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
12: Vašku!
10: Vašku!
12: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
12: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
10: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
9: mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
9: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
17: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
17: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
9: Kam já?
3: Helenka semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
9: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: Ani bravo a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hansi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
3: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až o tu půjde.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.